0: autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Jsou 2 hodiny. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Dobrý den, pane referente, dobrý den.
1: Pan Lustrisiá.
0: Dobrý den.
1: Co pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
0: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
1: No a?
0: No jo, ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
1: Jo, je úředně, ano. Vy mi přímo lekáte.
0: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane referente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
1: Vy statistik?
0: No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik, to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta Vendulka Hnidousková ze mzdovýho oddělení...
1: No tak to bych musel.
0: No, nemusel, ale špatný by to nebylo, špatný by to nebylo. Tak hledajte, vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázeček.
1: No tak ukažte, ukažte.
0: Nešahat, nešahat, to... nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
1: A dovolte, vy mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
0: A to právě nesmíte. Milej zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
1: Jak to myslíte?
0: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehda tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. Takže tady je otázka, jo? Jedna, jo?
1: Jenom jedna?
0: Ne, číslo jedna, číslo
1: jo,
0: jedna.
1: Číslo jedna,
0: tak a ta otázka zní, co čtete?
1: No já...
0: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna s dovolením, já na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, soudce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seď mohla. Jako to je nějaká zprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic, než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych si vypůjčil s dovolením tohle, až to přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak otázka číslo dvě.
1: Prosím.
0: Jak jste spokojen s platem?
1: A je, to by člověk plakal.
0: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
1: Jo, vy ho znáte.
0: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije?
1: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
0: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. No. Dále, otázka číslo čtyři. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No. Takhle někam daleko od starý, víte?
1: No, takhle k moři.
0: Do Bulharska.
1: Ale ne, k moři.
0: Do Rumunska.
1: Ale ne, počkejte, k moři piva.
0: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
1: Počkejte. To o tom pivu tam nepíšte. Ne? Napíšte doma má je.
0: Dobrý, píšu k moři piva nechce, jo? Má je doma.
1: Ne, má je doma. Doma má je.
0: No, to je jedno, doma má je nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
1: No prosím.
0: Jak máte velký byt?
1: Byt?
0: Byt.
1: Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
0: A takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
1: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
0: Ale milý zlatý, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovnu, prosím vás, teď máte takovej hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, jo, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milý malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky, to můžeš i na záchodě, ne?
1: A co nám řekl?
0: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musím odejít. Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte?
1: Ano.
0: Jak vychováváte dětka?
1: Dětka?
0: Ne, jak vychováváte děcka?
1: Já děcka nemám.
0: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka, tady je otázka, jak vychováváte děcka.
1: A kde bych je chutinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře. Jete. Babičky nemáme. Výtah 2 roky nefunguje.
0: Je, tak moment, já to napíšu takhle. No. Vychovává chudinky, jo?
1: Jo.
0: Aniž by je měl, víte?
1: Jo.
0: Bez babiček, jo?
1: Jo.
0: A výtah nefungujíce.
1: No. Ano, ano. Tak. Ale to je nesmysl.
0: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Číslo 7. Chodíte na ryby?
1: No, jednou jsem chytal štiky.
0: Jo, kolik se chytil?
1: Žádnou.
0: A jak to víte, že jste chytal štiky?
1: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
0: No vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
1: Jo.
0: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
1: Ano.
0: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
1: Ano.
0: A ono vám 7 hodin nic, 8 hodin nic, 9 hodin nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá. Tak co je, pan kolega vedle nepřijde?
1: mně je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
0: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
1: Nervák?
0: Já to vím podle sebe.
1: Nervák mi to naopak uklidňuje.
0: No jo, protože máte rybářský lístek. Dále, otázka číslo 8. Jak se díváte na současnou mordu?
1: Mordu?
0: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně. Modu.
1: Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc to mini, má no, moc.
0: Mě taky, ano. Pojďte sem, ale mezi náma, můj starý jsem to zakázal. Mini, jo. Víte.
1: A proč?
0: No, ono není hezký, když se odkryje 109 kilo najednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte. Je tady další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
1: Ano, ano.
0: Jaký je váš erotický život?
1: No prosím vás, co je komu do toho?
0: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
1: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
0: No dlouho.
1: Jo?
0: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
1: No?
0: Včera dopoledne.
1: No,
0: no tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý?

0: No vida, a je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte Sportku nebo Matesa?
1: Pravidelně a dokonce vášnivě.
0: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
1: A myslíte, že by mi mohli na základě tohohle dotazníku přidělit?
0: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
1: Tak proč to píšete?
0: No přece kvůli premiím.
1: Aha, víte? No a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
0: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
1: No tak.
0: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, sem pravou rukou, tady oběma, tak, já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
1: Naschledanou. Naschledanou.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Já cestuju strašně rád, protože je to zajímavé, je to dobrodružný, hlavně pro mě. Ono je to relativní, protože pro někoho třeba výprava do Himálají je legrace proti tomu, když já jedu do Krkonoš. To je naprosto relativní, já se absolutně nevyznám ve věcech a já jsem bezradný. Já jsem, jakmile opustím péči domova, tak jsem bezradný a potácím se v takových problémech na cestách, který normální člověk asi nemá. Já třeba, dejme tomu peníze, za prvé, než pochopím měnu té, které je země, tak už odjíždím. A sotva odjedu, tak ji zase zapomenu. Takže doma se mě ptají třeba, a kolik tam je drachma třeba, že jo, nebo... A já říkám, nevím, už jsem to zapomněl, nevím, já okamžitě zapomenu jakoukoliv měnu, kromě naší, protože to už jsem si nějak zvyk a to... A kromě toho taky, to je nejasný, ty měny jsou ohromně... proti naší třeba takový variabilní, protože no jo, no třeba drachma, to je jednou 6 korun a jednou 8,30, ale koruna je koruna, to vím, to je ohromně velmi. A mě nejen tohle dělá starosti, já třeba, když jsem v cizině, tak já nedovedu počítat. Já jsem třeba filmoval v Berlíně film a trávil jsem tam skoro 9 měsíců a vždycky jsem dostal diety na týden dopředu, tak jsem si vzal diety a na konci týdne jsem si řekl, tak tolikle jsem dostal, psal jsem si denně výdaje, tolik jsem vydal, tudíž ten zbytek musím mít. To je snad správný. Jo, je to tak. No. A tak já to počítal 5krát za večer a vždycky mě vyšlo něco jiného. Jednou mě vyšlo, že mám mít 13 marek a já jich měl 60. Pak mě vyšlo, že mám mít 123 marky a já jich měl 60. Čili nikdy to nesouhlasilo. Tak tento systém jsem zavrhl, protože čísla to je pro mě abstraktní svět, kluskej velmi. Tam se dějou takové divné věci, ty čísla se různě přeskupují a to já nevěřím. Tak když jsem potom žil v Montrealu půl roku, tak jsem si zavedl jiný systém, velmi doporučuji. I v širším měřítku by se to dalo aplikovat snad. Já jsem, denně jsme brali 10 dolarů. Tak já jsem si vzal denně jednu 10-dolarovku nebo dvě 5-dolarovky, to jsem si spočet, že to je 10 dolarů. A nic víc. A s tím jsem ten den žil. To, co večer zbylo, tak jsem vzal, aby to neuteklo, otevřel jsem kufr, tam jsem to hodil a zamk. Žádný počítání, žádný součet. To, co bylo v kufru. A to se tam, ať už si ty peníze tam potom se mění, jak chtějí. To je dobrý. Takže to jsou pro mě veliký problémy v cizině a vůbec ve vlaku. Například, no už jenom jízdní řád. Jízdní řád, to je, za prvé to je knížka, kterou musíte takhle nějak otočit a rozložit, ale já se v tom nevyznám. Dřív jsem to řešil tak, že prostě, když jsem jel některým směrem, třeba do Tábora, no tak jsem si zbalil kufr, šel jsem na nádraží a tam jsem vyčkal nejbližšího vlaku tím směrem. Jednou jsem tam byl 3 dny.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půdě už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

vyzvívaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Masedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Jsem starej tomšůr z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starej vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starej vagabund obcházím tenhle svět.

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starý red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starej vagabund obcházím

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
1: Country Rádio. Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Byla existence smetišť. Dneska už ne, dneska jsou jiné doby, dneska se hromady všelijakého fujtajíkslu přestěhovali do ulic Prahy a lezou po nich lidi. Na venku mívali pro vepře a jinou hrabavou drůbež tutéž společenskou funkci, jakou mají dnes pro nás kavárny, kluby nebo schůze ROH. Hnojiště bývalo kdysi vizitkou dvora a podle toho také vypadalo. Na statku se stavělo do přesně vyrovnaného, úctyhodného kvádru, z něhož se dalo vyčíst, že si pan táta potrpí na pořádek a že má spoustu dobytka, které mu dává pořádně nažrat. Na dvorku malé chalupy se s ním nedělaly žádné štráfy, nakydalo se to tak, jak to lítalo z vidlí a proto taky vypadalo jako harant, který se zrovna sepral. V každém případě bylo pokud možno přímo pod okny kuchyně, aby to mouchy neměly tak daleko, a na jeho kraji se postavil dřevěný záchod, aby to neměli daleko lidi. Venkovský záchůdek měl odjakživa zcela jinou atmosféru než městský. Ve městě ve vás vzbuzuje dojem, že jste v samovazbě. Na vsi ne, venku je záchod v samém středu života. Na dědině, když se podíváte pod sebe, vidíte, že vaše počínání napjatě sledují nejmíň dvě slepice, které vlezou do cílového prostoru, sotva za sebou zalígrujete dveře. Chovají se velice vkusně, decentně a tiše a vůbec by nerušili, kdyby se tam nedrala ta třetí, na kterou se už nedostalo. Té tedy polohlasným kvokáním vysvětlují, že ať dá pokoj, že kdo dřív přijde, ten dřív mele a že se na ní dostane podruhé, když si přispíší. Před dveřmi se shromáždí několik husí a ty vás petrachtují neméně soustředěně. Na rozdíl od slepic však vaši činnost zřejmě kolektivně hodnotí, tu a tam si špitnou, co se vám povedlo a co ne, a tichonce kibicují jako diváci při partii šachů nebo mariáše. Další předností venkovských reterátů jsou výhledy do kraje, nebo aspoň do zahrady, popřípadě výhledy panoramatické, umožněné dostatečně širokými mezerami mezi prkny. A v neposlední řadě i zajímavý archivní materiál, který bývá v tomto staveníčku uchován po dlouhá léta, například prastaré noviny, vylepené na stropě nebo po stěnách. Tím ovšem ani zdaleka nechci tvrdit, že sedět na venkovském záchodě je pouze selanka. Ne, ne, všude je chléb o dvou kůrkách. Do téhož prostoru, co slepice, vlétávají například obrovití čmeláci, sršni, vosy, mouchy a jiné nestvůry, a to vždy ve chvíli, kdy se člověk už nemůže zdvihnout a uprchnout. A jak taková vosa nebo co drnčí, to se všechno přímo chvěje a třese, a nejvíc ubohý nemohoucí striptér, potažený nevídaně zježenou husí kůží, jež mu strachem úplně přimrzá k otvoru, na který je toho času osudově připoután. Zneklidňující je v neposlední řadě i nakloněná poloha a nejistá stabilita venkovských záchůdků. Obvykle je takový budníček nakloněn dozadu. Člověka to táhne na záda a bojí se opřít, aby se to nezvrátilo docela, protože by se tak ocitl v krajině nezávidění hodné situaci. Ostatně o nic líp by na tom nebyl, kdyby se to převrhlo dopředu. To by to padlo na dveře a ví Bůh, jak to pak otevřít nebo kudy se dostat ven, kdyby pomoc nebyla v doslechu. Nuže, když tuto část realit nový majitel převezme, rozhodne se s neodvolatelnou rázností za prvé, že klozet musí stát rovně a za druhé, že musí zmizet i s hnojištěm spod oken. A kam? Zatím někam dozadu, aby první, co lidem padne při vstupu do dvora do oka, nebyl pro Krista pána zrovna záchod. Někde vzadu zřídí tedy z brusu nové hnojišťátko s betonovou podlážkou, líbezné a ladné, že by se z něj dalo jíst, se spádem k žumpičce na odkapávání močůvky. Teď teda tam nemá co odkapávat, kde bychom vzali hnůj, ale za pár let, až se nám holka vdá, se sem přestěhujem a necháme jí pražský byt, stejně nebude dost bytu ani za stolet, když to takhle půjde dál, a budeme tu chovat slepice a králíky a hnůj bude a někam bude muset odkapávat močůvka, že jo? Hnojišťátko se obezdí nízkou, leč úhlednou zítkou z cihel. Ježiš, to je krása, škoda, že nejsem naše budoucí slepice, to bych se odsaď ani nehnul. A pak přijde zlatý hřeb celého programu. Musí se sem přestěhovat záchod. V souvislosti s tímto úkolem je třeba vyřešit několik základních otázek, jako za A. Má se ten reterát nejdřív povalit a přenášet v leže nebo na vejšku? Za B. Kudy to monstrum poneseme, když tady není k hnutí? To přece budu muset rozebrat kus plotu, odnést na skládané dříví a přeházet tu hromadu starých cihel. Za C. Koho na tu otročinu přizvat? Určitě to sami neunesem. Za D, koho z přizvaných poslat na hnojiště a koho do té louže močůvky, která je tam od včerejšího liáku, protože při práci se musí záchod přidržovat ze všech stran. Je na snadě, že takovéhle problémy by byly neřešitelné ve státech s méně dokonalým zřízením, než je naše. Není však na světě práce, se kterou by si nevěděli rady zlaté české ruce. Rozeberete tedy plot a dáte hlavy dohromady. Jak pak se to vůbec dělalo jinde, když se stěhovaly celé stavby, ha? Například chrám v Abu Simbel v Egyptě, no? Ten rozřezali na kusy, odstěhovali o 2 kilometry dál a zase smontovali dohromady. No jo, jenže tam to financovalo UNESCO a potom, kdybych já ten kakáč rozřezal, tak ho už nikdy nedám dohromady. Záchod není chrám, záchod je složitější. Ano, přestěhuju to v celku a nastojato. Nastěhování klozetu je nejvhodnější vlastní žena, dále brácha a nakonec se dostaví sám a dobrovolně, světe div se, dolní soused. Vezmete tedy 2 lajsny, přibijete z každé strany 1 a vzniknou vám jakési máry, či spíše nosítka, ano, to je správné přirovnání, nosítka, v jakých se nosívala například kněžna Dretrát, klidně by se mohl dovnitř taky někdo posadit a kynout krajkovým šátečkem svým podaným. Všichni si plivnete do dlaní, každý si stoupne k jednomu držadlu, dolní soused má holinky, ten si vleze do močůvky a hej, rup! A ve 3 minutách je budka na novém místě. A jak jí to tam sluší a jak ten dvorek prokoukne, až tam bude místo té hromady krásný, rovný, něžňounce zelený trávník.
1: Ahoj, tady Věra Martinová. Chci vám říct, že se na vás moc těším a doufám, že se potkáme na Country Fontáně v Ostravě 20. června 2026, což bude za chvíli.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

začni. Přece znáš mě a moc dobře víš, že začít sám neumíš.

začni. Jsem to já, pořád ten, který stál s kyticí v dveří. Já co řekni, a já zas jako dřív znovu tvým pohádkám uvěřím. Přece znáš mě a tak moc dobře víš.

člověk rozhodne, jestli mám zůstat sám. A tak začni a tvůj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím a

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

upřímně stát. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

Leonardo, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

světa, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha, od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia.
2: Když spustí housle, zaskejí
0: brou. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme na téma dovolená. Zájem o letní dovolenou je i letos velký. Při výběru dovolené jsme ale opatrnější a více se zajímáme o bezpečnost dané destinace, cenu zájezdů a také služeb. Stejně jako u jiných sezon platí, že Češi si u letní dovolené rádi připlatí za pohodlí a nadstandardní služby. Doba pobytů se ale zkracuje a v kurzu je týdenní dovolená. Včelařský kroužek při základní škole v Bobrové na Žďársku letos oslavil 20 let existence. Vznikl spíše náhodou z včelího roje usazeného v zahradě jedné z učitelek. Děti ale kroužek stále baví. Ke včelaření přivedla jeho zakladatelka Ivana Řezničková spousty dětí a nadchla pro něj i několik pedagogů. Ve školní včelnici pořádá také pravidelné prohlídky pro děti z jiných škol. Vrcholem bývá stáčení medu. První se čeká přibližně za 2 týdny, další o letních prázdninách. Tip na parádní víkend má Luděk Savana Urbánek.
2: Ve dnech 24. a 25. června se veřejnost mimořádně dostane do míst vojenského újezdu Březina, kam je běžně vstup zakázán. Nový ročník komentovaných ukázek pro veřejnost nabídne speciální trasu, ukázky výcvikových zařízení i zastavení na jinak nepřístupných lokalitách. Zájemci se musí předem ale registrovat přes rezervační systém. Luděk Savana Urbánek, Vyškov.
1: Topná sezona je konečně u konce. Tady je Honza Navrátil.
3: S ohledem na vývoj počasí už společnost Pražská teplárenská přerušila dodávky tepla. Sezóna dodávek tepla pro 250 000 pražských domácností měla původně skončit 31. května. Meteorologové ale nepředpokládají, že by mělo dojít k razantnímu ochlazení a noční teploty by neměly klesnout pod 10 stupňů Celsia. Na řadu tak přichází pravidelná údržba zařízení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Naši borci prohráli na závěr skupinové fáze s Kanaďany 2-3, přestože v polovině zápasu vedli 2-0. V tabulce obsadili 3. místo. Na čtvrtfinále proti Finsku se tak budou muset stěhovat z Friburgu do Curychu. Javorové listy se střetnou v zámořském derby s výběrem Spojených států. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Poutník s kytarou. Tak to byla skupina Rangers. Před malou chvilinkou nám dohráli konkrétně 6. minutu po 6. hodině raní a my vás vítáme do dnešního 27. květnového dne.
1: Hezké dobré ráno. Tak Vladě původně chtěl říct, že to byl Poutník s kytarou, že? Ale na poslední chvíli se zarazil a ano, řekl, tam, ježiš, to je Poutník. Jedno písmenko, viď?
0: Ano, taková ta cezurka, malinká to zaváhání, že?
1: Jo, samozřejmě, tak je to Poutník, bez toho R-ka, ale můžete si ho tam klidně doplňovat podle libosti. Tak ještě jednou krásné ráno, půlí se nám týden, tak vás u něj vítáme, věříme, že teď se překulí do té lepší poloviny. Co se týče počasí, záleží na tom, jak to berete. Jestli jste s tímto počasím v pohodě, tak vězte, že bude vytrvávat, jestli ne, no tak si oddechněte, zase to zvládnete, stejně jako včera.
0: Ano, tak teď při pohledu na další písničku jsem si vzpomněl na našeho dvorního zahradníka, pana inženýra Vlastimila Šindeláře, který chodí neustále bosý. A ta další písnička by mohla být věnována třeba jemu. Karelka Hovec, Chodím jen tak bosý.
1: Tak pokud nás poslouchá, tak ho moc zdravíme a těšíme se na něj už příští týden, protože to bude první středa v měsíci, po 9. hodině ho tady opět přivítáme.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa a samozřejmě dostaneme si jedna dnešní oslavence, kterým jsou Valdemarové.
1: Uvidíme, kolik pak těchto kluků s takovým pěkným jménem po Česku běhá.
0: Krásné ráno.

0: Karel Gott zpíval country ve vysílání Country Rádia. Tak úplně country to nebylo, ale ta písnička se takhle jmenovala. V 6 hodin na 13 minut dozněla, tak jak to vypadá na silnicích,
1: Vládě? No, jestli vám bude do zpěvu společně třeba s Karlem Gottem nebo s Texmeny, což bude další písnička, nevím, konkrétně na D35, se stala nehoda u Loštic z Olomouce na Mohelnici na sjezdu na Mladeč, což je 243. kilometr. Se srazily dva kamiony a osobní auto. Začíná se to tam pěkně nepříjemně štosovat. Takže D35, 243. kilometr. Dávejte si pozor, směr Olomouc.
0: Teploty v tuto chvíli nad 10 stupni nad nulou. A jenom připomeneme rekord ze včerejšího dne, protože ten padal na mnoha místech a teploty mnohde překročily 30. Třeba v takovém Brandýse nad Labem bylo skoro 34 stupňů Celsia.
1: No, dneska mají být 33 na Moravě, to znamená, budeme pokračovat v té směsici těch rekordních teplot. Uvidíme, jestli to bude překonáno v rámci pohledu do Klementina, ale to si řekneme za chviličku.
0: Určitě, teď vám přejeme hezké dobré ráno. Chystáme pro vás další muziku. Teď třeba Buráky.
1: Ano, krásná písnička, začíná takovým pochodem, tak si ji pěkně užijte. A to ve čtvrt na 7.
0: Texmeny a Vrátě vyskočil právě teď. Hezké ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: 6 hodin a 18 minut, dívám, kdy pak nám to sluníčko vyšlo, tak dneska to bylo přesně v 5 hodin. Zapadat nám bude 5 minut před hodinou 21.
2: No a rekordní teploty z Klementina. Nejchladněji bylo v roce 1836, to meteorologové naměřili pouhých 4,1 stupeň Celsia. Rovná 1,30 samozřejmě v plusových hodnotách byla pro změnu naměřena v roce 1868. Trumfneme tuto teplotu či nikoli, dovíte se za chviličku.
1: Tak v tuto chvíli jenom přesně víme, že ty teploty se pohybují nad 10 stupni Celsia. Řekněme, že napříč naším územím jsou ty teploty od 11 do zhruba až 16 stupňů.
2: Pokud se podíváme na oblohu, tak zjistíme kromě toho, že už na nás krásně svítí sluníčko, že dnes má být skoro jasno až polojasno. Bouřky se nám mohou vyskytnout na východě Moravy a ve Slezsku a také na jihu Čech a dnešní teploty nejvyšší v rozmezí od 25 do 30, na jihu Moravy 33 stupňů Celsia.
1: Při čtvrtku bude jasno nebo skoro jasno, na severu a severovýchodě se odpoledne vyskytne kupovitá oblačnost, a to hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 a ve Slezsku kolem 20, takže ve čtvrtek se ty teploty malinko sníží.
2: Tak, zaplať pánu za to. Na svatého ducha Báto bude laciné mláto, to je jedna z mnoha...
1: Za bláto.
2: Ano, ano.
1: No. Bude laciné bláto.
2: To je jedna z těch mnoha pranostik právě na toho 27. května.
1: Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu. Tak nevím, jestli se to souvisí tahle pranostika i s dneškem, když je středa. Co?
2: Netuším, ale víme, že nás čeká Johnny Horton ve vysílání Country Rádia právě teď.
1: V 6 hodin a 20 minut. Dobré ráno.

0: Ahoj, tady Věra Martinová. Chci vám říct, že se na vás moc těším a doufám, že se potkáme na Country Fontáně v Ostravě 20. června 2026, což bude za chvíli.
1: A to není

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak a začneme v tuto chvíli dopravu vlakovými výlukami. Od včerejška nám přibyly nějaké aktuální, týkají se takových tras jako Kolín, Kutná Hora, týká se to pouze osobních vlaků, rychlíky projedou. Tak je to do 15. příštího měsíce. Do 4. června se nesvezete na trase Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí a ještě Rusinov, Přerov do 1. června. Týká se i vlaků jedoucích úsekem Nezamyslice, Prostějov. Tak pozor na to. Plzeň nám hlásí dopravní nehodu v Aleji Svobody. Další dopravní nehoda, tak to je hlášena z D1, 5,5 km ve směru na Prahu a ještě D6, 81. km ve směru na Karlovy Vary u Lubence. Došlo taktéž k dopravní nehodě. Tolik ve stručnosti doprava. Za chviličku pohled do kalendáře, ale ještě předtím počasí a zprávy s Tomášem Adamcem. Šťastnou cestu a hezké ráno. Country Radio.
2: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Poptávka po rodinných domech stoupá a díky tomu i jejich ceny. Po velkách se také zapráší. Mnohem rychleji než v minulosti. V inzerátech visí v průměru 3 měsíce, zatímco ještě před rokem to bylo déle než 7 měsíců. Počet nabídek se přitom nezměnil. Kriminalisté se zabývali případem ženy z Českokrumlovska, která měla nejméně od roku 2020 chovat a množit psy v nevhodných podmínkách. Štěňata se zájemci směňovala také za alkohol a tabákové výrobky. V případě prokázání viny před soudem za to ženě hrozí až 4 roky za mřížemi. Němečtí poslanci v minulých dnech schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032. S dokončením se počítá v roce 2044. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak dneska je v kalendáři Valdemar, ale ne s dvojitým V, ale s normálním V, ale myslím si, že jestli nás poslouchá nějaký Valdemar, který má na začátku to V dvojité, tak má taky dneska svátek.
2: No, já bych to nevylučoval, prostě Valdemar slaví svátek a když tak si přeškrtne v rodném listě tohleto první slovo písmenko, že?
1: No zabělí to takovým tím bělítkem, to bych normálně udělal.
2: Nebo doplní rediskou takhle, že? Dobře.
1: Tak dneska tady slaví kluci tohoto jména. Toto jméno má germánský původ a základem jména jsou starogermánská slova Valten a Mar, tedy vládnout a velký. Takže to bude nějaký velký vládce nebo nějaký slavný vládce. Domácky se jméno užívá jako Valdík, Valdín, Valda, Valdek nebo Valdoušek.
2: Přejeme ještě jednou i za mě všechno nejlepší. V kalendáři je další jméno.
1: Musíme říct, kolik jich je, Vláďo. Ty si to úplně přeskočila, já jsem to slíbila, takže takhle ne teda.
2: Tak jinak, kolik jich máme, těch Valdů?
1: Valdů máme 300.
2: Tak dobře, Valdů máme 300. Kolik máme svatobojů, to jsme se nedověděli, ale v každém případě to je další jméno, které dnes slaví svátek. Vzniklo z historicky známého slova používaného pro posvátný háj, jež byl tvořený prastarými doby, vzrostlými ve volném prostoru. No a je opředem mýtem starověkého obdětiště.
1: Obětiště. Ano. Co to je? Obětiště.
2: No, jakože tam kroužili dokola, jakože tam byly oběti, přinášeli oběti.
1: Něco jako kruhový objezd. Jo. Dneska máme taky Den národního vzdoru, je zapsán mezi významné dny od roku 2022. A proč si tento den připomínáme? 27. května byl totiž v roce 1942 proveden útok československého odboje v čele s vojáky Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
2: Teď už muzika, po pohledu do kalendáře nás čeká písnička Hello Mary Lou, ale ještě předtím bychom se také mohli podívat na nějaké informace, které tu máme. Třeba na Slovensku slaví Iveta.
1: Ano, ty už by si málem zapomněl, teda Vláďo,
2: to mě mrzí.
1: Ale ty. Tak v Americe mají Memorial Day, uctívá ty, kteří přišli o život při obraně své země.
2: Tak a teď už bychom si mohli pustit tu Marušku Hello Mary Lou.
1: No, tak vám přejeme hezké ráno v 6 hodin na 38.

0: Posloucháte Country Radio, 6 hodin a 43 minut.
1: No a jak to vypadá s počasím? Máme tady mapu České republiky, tak tu máme teploty od 10 do nějakých 15 stupňů. Na mnoha místech lezou rychle nahoru, tedy lezou, stoupají samozřejmě, takže by mnohde mohlo být v tuto chvíli až 17.
0: Co by byly batolata, kdyby lezly?
1: Ano.
0: Tak oni už jsou normálně chodí, už jsou prostě, to už jsou staré teploty, že?
1: No.
0: Takže prostě pěkně chodí. Tak mrkneme se i na silnice, na D1 máme komplikace, je to těsně před Prahou, pakliže jedete z Brna, tak 6. kilometr u Průhonice srazila 3 auta, kolona se tvoří už od Čestlic, tak s tím počítejte, že tady

0: Čeká docela velké zdržení.
1: No, teď nás čekají schovanky, písnička Applejack a za chviličku někoho z vás, kdo si napsal v rámci písniček probouzení, budeme i toho dnešního rána probouzet.
0: Tak za chviličku nám držte palce, ať se dovoláme, ať má ten dotyčný velkou radost.
1: To určitě mít bude.
2: Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, tak kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Palce připravit, já je mám připravený, já je teda držím.
2: Já nemůžu, já musím vyťukat telefonní číslo.
1: Tak ťukej.
2: Ano.
1: Ťukej.
2: Myslíš, že to bude na tom mít vliv?
1: Už je vyťukáno.
2: Ano, takže držím
1: a teď
2: palce.
1: Držíš.
2: Dobře.
1: Takže držíme minimálně 4 palce. Milí posluchači, drží taky palce, že? A jdeme
2: na to. Je tady krásné přání, které koresponduje s předcházející sváteční oslavou, ale my jsme dostali za úkol ještě jednou dodatečně popřát, protože se jedná zřejmě o velkého kamaráda, který by si zasloužil tyto pochvaly, dalo by se říct, snad každý den.
1: No, tak uvidíme, jestli pak bude mít zájem o pochvalu.
2: No, já si myslím, že každý má zájem o pochvalu. Otázkou je, zdali slyší zvonit telefony. Já si ho třeba na noc slumuju, aby mě nikdo nevěděl.
1: No, to už není noc, teď už je 6:45, k tomu 2 minuty.
2: No. Ale to zůstane jako vypnutý ten telefon, pokud nevstávám. Jako, že bych v noci se probudil, zapnul si telefon.
1: Každý to nemá jako ty, ano, tak ano. Budeme doufat, dobře, že tady náš posluchač Vladimír má telefon zapnutý a doběhne ho.
2: Já už to vidím trošku skepticky, když jsem od přírody optimista, ale mám takový pocit, že necháme ještě jednou, dvakrát zazvonit a pak to přání samozřejmě opět přečteme. Co?
1: Tak jak to teda? Vladimíre teda, tak trošku jako malý zklamání, jo? Ne, to byl
3: nyní
1: Vladimír na druhé straně. Ano. A tady s paní to prostě evidentně nevyšlo. Paní nechtěla nás propojit s Vladimírem.
2: Určitě. Milé Country Radio, náš nejlepší kamarád Vladimír měl sice v sobotu svátek, ale my ho máme natolik rádi, že bychom mu ještě jednou rádi popřáli hodně štěstí, zdraví a všeho dobrého.
1: Ať se ti daří minimálně tak, jako dosud, a to ti přeje Jarda a taky Jindřiška. Prosíme zahrát něco od Nedvědů.
2: Mm-hmm. No a my jsme vybrali krásnou písničku, která se jmenuje Souhvězdí Jisker, takže pro dodatečného oslavence Vladimíra.
1: Tak, písnička na probouzení právě teď v našem vysílání.
4: Až mi jednou vyrazí z nebeskýho dpa černý vlak,

0: Michal Tučný, Medicine Man, krásná písnička, ta nám dohrává ve vysílání Tantry Rádia necelých 5 minut před 7 hodinou raní.
1: Dáme si do té 7 ještě kamarády táborových ohňů, pak zprávy, počasí, abyste věděli, jak se na dnešek obléci a co je nového ve světě i u nás. No a po 7 už další muzika, třeba Pavel Bobek, dálniční hlídka.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha. Od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia.

0: Trirádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma zdraví. Všeobecná zdravotní pojišťovna spustí pilotní projekt prevence na předpis, který má pomoci lidem s nadváhou nebo prediabetem změnit životní styl a předejít rozvoji chronických onemocnění. Program začne na podzim v Jihomoravském kraji a zapojí se do něj 250 klientů. Součástí budou pohybové aktivity, nutriční poradenství i podpora při odvykání kouření. Na inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. Od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40 a šlo převážně o slivovici. Prodej domácího alkoholu řeší se serverem i celníci. V Praze vzniká nová tramvajová trať. Podrobnosti má Honza Navrátil.
2: Nově vznikající tramvajová trať v místech někdejšího žižkovského nákladového nádraží už zná jména svých zastávek. Trať, která bude dlouhá téměř 2 kilometry a bude na 599 milionů korun, bude mít celkem 6 zastávek. Jmenovat se budou nákladové nádraží Žižkov, Bernasova, Třebešín, Vackov, Habrová a konečnou stanicí bude Jarov. Stavět se bude 12 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
1: Kde se postaví nová rozhledna, to nám prozradí Luděk Savna Urbánek.
3: Dny zavřené rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře na Prostějovsku jsou definitivně sečteny. Valná hromada mikroregionu Kosířsko rozhodla o stavbě nové vyhlídky. Vznikat má začít příští rok, tentokrát ale bude na místo nevhodného dřeva materiálem ocel. Z původního díla zůstane jen spodní část. Luděk Savna Urbánek, Prostějov.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy 3 góly po přestávce. Postupně se trefili Michal Friedrich a střídající Marek Havran s Jiřím Boulou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Pavel Bobek, dálniční hlídka. My jsme v další hodině, ta svědčí o tom, že čas tady ve studiu Country Rádia říká, že je 7 hodin a 9 minut a Kačka s Vláďou vám přejí krásné dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno i všem, kteří včera večer fandili, no nestačilo to,
0: no.
1: Vás jste fandili málo.
0: Ne, fandili samozřejmě všichni hodně, já jsem se nějak jako probral ke konci druhé třetiny, jak jsme vedli nad Kanadou 2-1, což vypadalo velmi pozitivně, sám jsem tomu nemohl moc věřit. Samozřejmě všichni podávali naprosto geniální výkony. Pak jsem teda trošku znervozil a říkám si, na to se nemůžu koukat, tak jsem si šel znovu lehnout, no a ráno, jaké bylo mé překvapení, no ani nebylo překvapení, prostě dalo se něco podobného čekat. Takže s Kanadou 2-3.
1: 2-3. Bohužel jsme prohráli, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet i nadále, tak samozřejmě pro vás budeme sledovat i hokejové mistrovství, protože my ten hokej zase jako docela, viď, to nám docela jde.
0: Jo, akorát nevidíme ten puk, o tom jsme se také zmiňovali, jak ti hokejisti jsou rychlí všichni, tak ten puk ani není vidět, jak tam s ním hrozně jako ze strany na stranu.
1: Přesně, my nejsme ti první, kteří začnou jásat, my se až přidáváme k tomu davu, ale ta radost je podle mě úplně stejná.
0: Přesně, teď si dáme další muziku, Země tvých dlaní, čeká nás kapela Camelot, no a v této hodině se podíváme i do minulosti, budou tu data v datech.
1: Ano, kolem 6:45 se dočkáte těch informací, které pro dnešní den určitě potřebujete vědět a jsou z historie.
0: Tak vám přejeme ještě jednou krásné ráno.

0: 7 hodin a 16 minut, posloucháte Country Radio, tak se podíváme na počasí, abyste věděli, co na sebe, jestli jdete třeba teďka venčit pejska, jo? Nebo míříte na autobus a říkáte si, bude zase takové horké počasí, jak se aktuálně mám obléknout. Tak vězte, že už teď můžete jít trošku na lehko, protože teploty se pohybují mezi 12 až 18 stupni Celsia.
1: Neuvěřitelné, je to také na D1 směrem do Prahy.
0: To tam je to určitě uvěřitelné.
1: No, u Průhonic bohužel došlo k dopravní nehodě. Je to na příjezdu z Brna, držíte se v této koloně na tomto kilometru, tedy na 6. kilometru zhruba 30 minut. Co se zde stalo? V levém prostředním pruhu došlo k havárii 3 osobních vozidel, hasiči tam tuhle nehodu uklízejí, no a kolona ta se táhne na ten 6. kilometr už ze 13. kilometru.
0: Tak přejeme pevné nervy, abyste to tam zvládli a brzy se dostali na místo určení. Teď už Creedence Clearwater Revival.
1: Ano, za chviličku také pohledu historie, budou tu data v datech.
0: Dobré ráno.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: A vězte, že i dnes 27. května těch významných událostí napříč historií bylo víc než dost. Tak například tohoto dne v roce 1942 Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinheitra Heydricha.
2: Tak, ano. To si myslím, že byla velmi důležitá informace, ke které se možná dneska ještě vrátíme. Každopádně teď se podíváme na narozeniny, protože v roce 1987 se narodila Martina Sáblíková, česká rychlobruslařka, která se specializuje na dlouhé tratě 3000 a 5000 metrů. Už samozřejmě nezávodí, a to od letošního března, kdy ukončila svoji kariéru. My i tak přejeme všechno nejlepší, ať se jí daří.
1: V roce 1652 se narodila Alžběta Charlotta Falcká. Byla původem falská princezna a sňatkem orlánská vévodkyně.
2: V roce 1924 se narodil Ladislav Chudík, šlo o slovenského herce a divadelního pedagogu. Pedagoga na přelomu 80. a 90. let 20. století působil na pozici ministra kultury Slovenské republiky.
1: V roce 1975 se narodil můj velký oblíbenec, mám snad od něj všechny knihy, co kdy vydal, alespoň u nás, Jamie Oliveri, kuchař, autor mnoha knih, moderátor, podnikatel v oblasti gastronomie pocházející z Anglie. Je také známý též jako šéf kuchař bez čepice.
2: Tak, tolik tedy připomínka informací, které jsou související s dnešním dnem, tedy 27. květnovým.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Další dnešní dopravu začínáme v Ostravě. Až do pondělí 8. června z důvodu pokračující rekonstrukce náměstí Republiky a opravy kolejí na ulici Vítkovické došlo, a to od středy 15. dubna, ke změně organizace dopravy. Týká se to tramvajových linek 1, 2 a 13. Tak si zjistěte podrobnosti o této šlamastice a dávejte si na to pozor. Jsme na kolejích Kolín, Kutná Hora, jen osobní vlaky, rychlíky projedou a tato výluka bude až do 15. června. Jak to vypadá na silnicích? Brno, jich D1, dopravní nehoda na 196,5 km ve směru na Prahu. Když jsme u té Prahy, tak tu máme nehodu v Praze 8 hlášenou z ulici Zenklova. Tak my vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a co se nevyšlo do ranního otazníku, tohle téma si dáme hned po zprávách a po počasí s Tomášem Adamcem. Přejeme šťastnou cestu a krásné ráno.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže důž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pát a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí bravo.
0: My zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country Rádio.
5: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

0: zprávy v půl.
1: Nové vozy lanovky na Petřín už nejsou zahalené do neprůhledného obalu. Více než měsíc po jejich usazení na zrekonstruovanou trať z nich technici plachtu konečně sundali. Další testování ale bude pokračovat. V Bohumíně na Karvinsku se v uplynulých dnech objevil orel křiklavý. Jednoho z nejvzácnějších dravců v České republice zaznamenali pracovníci odboru životního prostředí tamní radnice zhruba půl kilometru od obydlené oblasti. A budoucí český astronaut Aleš Svoboda dokončil třetí část základního kosmického výcviku. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

pacích podávám všechny ty zácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se, než

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera jsme se vás ptali, co pak byste si nikdy nekoupili použitého, ať už jde o oblečení, může jít třeba o auto, spotřebiče, mobilní telefony a tak různé podobné věci, co všechno vás napadne, matrace, že jo, tady byly zmíněné, nábytek, jako někdo třeba si ho nekoupí, protože má špatnou zkušenost, protože si jeho jednou koupil a přinesl si domů nějaké brberky v tom.
2: No, ale daleko větší a podstatnější roli může hrát historický nábytek, nějaký v takových těch krásných.
1: I ten může mít braberky.
2: Může, ale když toužíme po nějakém krásném nábytku třeba z 18. století, tak uděláme maximum, že už je použitý, ale my si ho koupíme, zrenovujeme pěkně a podobně.
1: Takhle, nábytek z 18. století, aby byl úplně nový a měl ještě nějakou vysačku, tak to si myslím, že by byl teda jako majstrštyk.
2: Dobře, ale je použitý, nebo používal ho dřívější generace. Napsal nám třeba Šárka, ten příspěvek se mi moc líbí. Ahoj kamarádi, nekoupila bych si spodní prádlo, kapesníky, ponožky. Do sekáčů jsem dříve chodila a dobře tam nakoupila. Teď je oblečení levné, tak si jej koupím nové. Nejdu s módou, ale nosím to, co se mi líbí.
1: No, to mě zaujalo. K

0: nábytek do své milované chalupy, ve které již 5 let bydlíme.
1: To je ale pěkné, ano. To je hezké. Takové ty renovace, když má na to člověk čas a chuť, tak si prostě o tom zjistí přesně, jak co má dělat.
0: Jo, a hraje si s tím, je to takový
1: přesně, ten koníček. Teď je podle mě ideální i počasí na to dělat to někde na dvorku. Jo.
0: No teď po ránu.
1: Já vás tam úplně vidím, jak tam prostě renovujete, tak ať vám to jde pěkně od ruky.
0: Čekají nás proměny v podobě kapely Čechomor a Lenky Dusilové.
1: Tak užívejte i nadále pěkné středeční ráno spolu s Country Rádiem.

0: co si dnes na sebe obléct, Jano, nebudeme tady dělat nějaké modní...
1: Kravatu, já bych si vzala dneska jenom
0: kravatu. Nebudeme dělat žádné modní okénko, ale chceme vám poradit v souvislosti s dnešními teplotami, jak se nejvhodněji obléct. No, radit vám nebudeme, ale věřte, že během dne má být až 33 stupňů Celsia, což bude na Jižní Moravě. Teď to bude takové příjemnější, protože teploty dosahují maxima 15 a na mnoha místech až 16 stupňů Celsia.
1: To je parádní situace. Méně parádní je to na silnicích, konkrétně na té D1, kde to sledujeme na příjezdu do Prahy. Tam jsme vám hlásili už brzy ráno, že se tam stala dopravní nehoda 3 osobáků zhruba na 6. kilometru na úrovni Průhonic. Tak ta nehoda samozřejmě si vyžádala nějaké odstavení 3 osobních vozidel. Kolona se tvoří už od 15. kilometru, to znamená, že nějakých kolik 8 kilometrů, tam si pěkně 8-9 kilometrů se tam stojíte v koloně a ta kolona je zhruba na půl hodiny.
0: Tak, to není pozitivní informace, je raději se pojďme vydat do lesu, kde je příjemná atmosféra a k tomu nám pomůže Jaroslav Samson Lenk v písni České lesy.
1: No, tam vás žádná kolona rozhodně nečeká, leda možná nějaké nájezdy houbařů, no. Prý už rostou.
0: Já jsem to slyšel.
2: Jsou blázni, které trápí, co jiní dělají, co nadávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášků, kde léčí česká les.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak uvidíme. My jsme zvědaví moc, jestli vám se dneska podaří uhádnout osobnost, kterou my tady máme před sebou, a řekneme vám k ní pět otázek a taky pět odpovědí.
2: No, troufám si tvrdit, že i dnes se to povede, protože za tu dobu, co tuhletu skvělou soutěž po ránu děláme, se nestalo snad ani jednou, že by někdo neuhádl.
1: A měli jsme tady nějaké zaškobrtnutí.
2: No, malinké.
1: Mám pocit, že to byl pan Vrchlický, ano, že přesně. Tam jsme trošku zaškobrtli, ale ve finále se to jako podařilo.
2: Tak já se ptám. Kačka odpovídá. Když vás lidé zahlédnou, řeknou si, hele, to je ten hokejista, nebo to je ta zpěvačka, nebo si zatím nemohu vzpomenout, protože ještě nejste moc známou osobností. Já bych to definoval jako zpívající hokejistka třeba, nebo hokejista.
1: Ne, já doufám, že za moji letitou kariéru už si mě lidé dokážou zařadit a jasně určit moje jméno i zařazení. A sice, že jsem zpěvačka, celý můj život je spojený s hudbou a koncerty.
2: Teď to bude možná troufalá otázka, říkáte celý váš život. Jak dlouho tedy zpíváte?
1: Profesionálně zhruba od začátku 80. let. S jednou skupinou jsem začala vystupovat už v roce 82, takže aktivně zpívám více než 40 let.
2: Těch žánrů je bezpočet. Na první dobrou mě napadá, zpíváte třeba country.
1: Tak během kariéry jsem zpívala mnoho různých stylů a občas se dotkla i folkovější nebo country laděné atmosféry v některých projektech či televizních vystoupeních, ale country teda rozhodně nebylo mým hlavním žánrem, se kterým bych byla nějak výrazně spojená.
2: Dobře, jaký je tedy hudební žánr, který je váš nejoblíbenější?
1: Já nejčastěji zpívám pop a rock a hodně známá jsem i díky art rocku a alternativnější hudbě, ale taky i díky muzikálům a výrazným baladám s takovým tím emotivním hlasem. To mám ráda.
2: Je tu pátá otázka, já si troufám ji tady říct, zdali mohu se vás zeptat, kolik vám je let?
1: No proč by ne, já se za to nestydím. Nedávno jsem oslavila 63. narozeniny.
2: To je vlastně mladá holka.
1: No je.
2: Tak to je super. Pět otázek.
1: Mladší než vy.
2: Děkuji. Pět otázek, pět odpovědí máme vyčerpaných a nám už tady zvoní ve vysílacím studiu Country Rádia a telefony. No teď nám zrovna vypadlo, takže počkáme, až se nám rozezvučí znovu. Možná to bylo trošku těžší, uvidíme, jak se s tím někdo z vás popasuje. Country Rádio, dobrý den. Haló?
1: Haló, haló, tady je Country Rádio, dobrý den.
2: Haló?
1: No.
2: Mlčení znamená souhlas, dobře, ale my jsme se tu odpověď nedověděli, telefon nám mezi tím vypadl, linky jsou přeplněny, zvoní nám to tady doslova do písmena jako o život, tak uvidíme ten druhý z volajících, jak na tom bude. Country Rádio, dobrý den. Haló? Tak taky nic.
1: Že by nám nějak nefungoval telefon.
2: Ale funguje, já si myslím, funguje. Že ti lidé si to vždycky rozmyslí na poslední chvíli. Country Rádio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tomáš, Praha.
2: Dobrý den, Tomáši, zdravíme vás. Tak, víte, nevíte, kdo to byl?
3: Jako si Lucie Bílá.
2: Lucie Bílá.
1: No, jste docela blízko, ano. Ale Lucie Bílá to nebyla. Tak děkujeme, zkusí to někdo další. Jo, já bych řekla, že jako jsme tam, kde máme být. Ano, ta rocková hudba vás možná jakoby zavedla i možná ten art rock k Lucii Bílé, ale řekla bych, že je to její jako výrazná kolegyně.
2: Mm-hmm. Velmi výrazná. Country Rádio, dobrý den. Haló? Haló? Slyšíme se? Haló?
1: Někdo tam zafuněl?
4: Haló?
2: Ano, dobrý den.
4: Slyšíme se?
1: No, my se slyšíme parádně, povídejte.
4: Kusím Iva Bitová.
1: Ne, Iva Bitová to taky nebyla.
4: Tak děkuju.
1: Mějte se hezky, nashledanou. Tak vyjde, tak dostali jsme se tedy k bodu, kdybych samozřejmě naši soutěž uzavřela.
2: Ale do třetice všeho dobrého, zkusíme to ještě jednou. Country Rádio, dobrý den, v rychlosti jméno.
4: Dobrý den, Bára.
2: Bára která?
4: Franková, Basíková, já jsem Franková.
2: No jste skvělá. Báro Basíková, jste skvělá, díky.
1: Tak je, Bára Franková to nebyla, to jste vy, Bára Basíková to byla. Už jsme to chtěli uzavřít, no, protože přesně. Už jsme se jako tady provolávali strašně dlouho, takže máte obrovské štěstí. Co vás dostalo k tomuhle jménu?
4: Ten alternativní rok a věk, protože vím, že měla narozeniny a byl o ní dokument veliký. Ano.
1: Paráda. Tak byla to Bára Basíková, vyhráváte od nás dnešní Country Rádio. Gratulujeme, hezký
2: Gratulujeme.
1: Den.
2: Mějte se krásně, ať se daří, naschle, nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
2: A jdeme na muziku.

0: Johnny Cash nás ve vysílání Country Rádia přivedl téměř k 8 hodině ranní. No a samozřejmě Kačka a Vláďa budou vašimi průvodci i po 8 a nejenom my.
1: Bude tady i muzika, o kterou se hned po té 8 po zprávách a počasí postará Mickey Rivola. Dáme si jeho bednu od whisky a s touto pěkně odstřelíme.
0: Hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasná až polojasná obloha, od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia.
4: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Břešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Břešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme na téma dovolená. Zájem o letní dovolenou je i letos velký. Při výběru dovolené jsme ale opatrnější a více se zajímáme o bezpečnost dané destinace, cenu zájezdů a také služeb. Stejně jako u jiných sezon platí, že Češi si u letní dovolené rádi připlatí za pohodlí a nadstandardní služby. Doba pobytů se ale zkracuje a v kurzu je týdenní dovolená. Včelařský kroužek při základní škole v Bobrové na Žďársku letos oslavil 20 let existence. Vznikl spíše náhodou z včelího roje usazeného v zahradě jedné z učitelek. Děti ale kroužek stále baví. Ke včelaření přivedla jeho zakladatelka Ivana Řezničková spousty dětí a nadchla pro něj i několik pedagogů. Ve školní včelnici pořádá také pravidelné prohlídky pro děti z jiných škol. Vrcholem bývá stáčení medu. První se čeká přibližně za 2 týdny, další o letních prázdninách. Tip na parádní víkend má Luděk Savana Urbánek.
2: Ve dnech 24. a 25. června se veřejnost mimořádně dostane do míst vojenského újezdu Březina, kam je běžně vstup zakázán. Nový ročník komentovaných ukázek pro veřejnost nabídne speciální trasu, ukázky výcvikových zařízení i zastavení na jinak nepřístupných lokalitách. Zájemci se musí předem ale registrovat přes rezervační systém. Luděk Savana Urbánek, Vyškov.
1: Topná sezona je konečně u konce. Tady je Honza Navrátil.
3: S ohledem na vývoj počasí už společnost Pražská teplárenská přerušila dodávky tepla. Sezóna dodávek tepla pro 250 000 pražských domácností měla původně skončit 31. května. Meteorologové ale nepředpokládají, že by mělo dojít k razantnímu ochlazení a noční teploty by neměly klesnout pod 10 stupňů Celsia. Na řadu tak přichází pravidelná údržba zařízení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Naši borci prohráli na závěr skupinové fáze s Kanaďany 2-3, přestože v polovině zápasu vedli 2-0. V tabulce obsadili 3. místo. Na čtvrtfinále proti Finsku se tak budou muset stěhovat z Friburgu do Curychu. Javorové listy se střetnou v zámořském derby s výběrem Spojených států. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Rázný konec. Kopli jsme do bedny s Mikem Rybolovou v té předcházející písni, mě se líbí, jak Ataka končí takovým tím useknutým koncem. Tam je to napětí, které k té písničce samozřejmě v rámci toho textu určitě patří. No a do bedny jsme kopli v 8 hodin a 8 minut.
1: No tak snad jste měli okované boty a nebolí vás teďka palce, protože jinak ano. Je to jinak jako v takových keckách, jo, anebo třeba v pantoflích.
0: Tak záleží zase, jaká ta bedna je, že jo, jestli je polystyrenová, papírová, kovová, železná, či trezor třeba.
1: Jo, no. Tak do takových beden se taky kope, tak ano. To jsem vůbec nevěděla. Každopádně bedna od whisky už je za námi, tak věřím, že vás pěkně jako nastartovala do toho dnešního dne. Tahle ta písnička pokračovat v těch zásadních písničkách, které znáte, bude pokračovat i v této hodině. Tony Joch, Racek, budou Texmeni, Domino, John Denver. Bude toho opravdu hodně, na co se máte těšit. A co budeme říkat my, Vláďo?
0: No, nebude chybět stručný pohled na dopravu kolem čtvrt, také si řekneme, jak nám ty teploty vzrůstají už takhle v tento čas. No a neopomeneme ani pořad Pod lupou, kde budeme mít jednu sportovkyni významnou. Já jsem to musela říct, no, ale neřekneme jakou.
1: No, doufám, že neřekneme. Jestli to chcete vědět, podívejte se na náš Facebook Country Radio, protože tam už jí přejeme všechno nejlepší dnes. Totiž slaví své narozeniny.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa, jak už si říkala Kačenku před chvíličkou, Tony Joch právě teď.
1: Malinko zvolníme s touhletou příjemnou písničkou 27. května při středě.

0: No a máme tu informace, které se týkají dopravy a také počasí. Pojďme se na ně podívat přesně v 8 hodin a 15 minut.
1: Teploty jsou krásně vysoko, už v tuto chvíli mezi 18 a 21 stupni na celém území naší republiky, takže stoupají. Dnes by měly dostoupat až ke 33 na jižní Moravě.
0: Jak to vypadá na silnicích? Nehoda je hlášena u Vysokého Mýta, je to silnice číslo 35, směr Hradec Králové. Tady se odklízí následky hromadné ranní dopravní nehody a zdržíte se zde v kyvadlové dopravě zhruba 20 minut.
1: Tolik tedy informace o dopravě, také něco málo o počasí. My si dáme teď i muziku.
0: Za všechno může jen čas.
1: Čas.

0: pod lupou.
1: Je tady pořad pod lupou, kde máme Martinu Sáblíkovou. Dneska slaví 39. narozeniny. Jde o českou rychlobruslařku, která se specializuje na dlouhé tratě 3000 a 5000 metrů. Je trojnásobnou olympijskou vítězkou, mnohonásobnou mistryní světa a Evropy, také držitelkou několika světových rekordů, několikrát také vyhrála mistrovství České republiky v rychlobruslení.
2: No a ten výčet těch ocenění a těch medailí je tak obrovský, že si to pojďme přiblížit trošku podrobně. Ještě předtím si řekněme, že Martina Sáblíková v dětství hrávala basketbal. K rychlobruslení ji v 11 letech přivedl trenér Petr Novák, jehož svěřenkyní je vlastně doposud. Na mezinárodní scéně působí od jara roku 2002, kdy se poprvé zúčastnila mistrovství světa juniorů. Na podzim téhož roku zajela první závody světového poháru.
1: Přelomem v její kariéře se stala sezóna 2005-2006, kdy se zúčastnila zimních olympijských her v Turíně. Zde na tratě 5000 metrů skončila čtvrtá a na mistrovství světa juniorů získala stříbrnou medaili.
2: Od roku 2007 její sbírka medailí výrazně narostla. Z mistrovství Evropy si postupně přivezla 5 zlatých, 3 stříbrné a 4 bronzové. Na mistrovství světa na jednotlivých tratích vybojovala 16 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové medaile.
1: To je prostě neuvěřit, kam to dává.
2: No, speciální garáž si na to postavila.
1: To asi,
2: nebo nový dům.
1: Nový dům no. Asi. Na zimních olympijských hrách ve Vancouveru zvítězila na tratích 3 a 5 kilometrů. V závodě na 1500 metrů byla třetí. Pro další olympijskou medaili stříbrnou si dobruslila na distanci 3000 metrů na zimních hrách v Soči a o několik dní později obhájila olympijské zlato v nejdelším 5-kilometrovém závodě.
2: No a to není zdaleka všechno, protože Martina Sáblíková svých úspěchů dosáhla také ve svém doplňkovém sportu, tedy silniční cyklistice. Má více než 15 medailí z mistrovství České republiky a v roce 2007 získala bronzovou medaili v časovce na mistrovství Evropy do 23 let.
1: 7. března roku 2026 naposledy oblékla reprezentační kombinézu, naposledy stála na startu. Martina Sáblíková definitivně ukončila svoji bohatou rychlobruslařskou kariéru v sobotu 7. března letošního roku v nizozemském Heerenveenu.
2: Tak tolik Martina Sáblíková a klobouk dolů. Můžeme si upřímně říct, že tolik medailí, takový výčet jsme tady ještě v žádném sportovním klání neměli.
1: No je to prostě hvězda, tak přejeme všechno nejlepší.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tu další dopravu a začínáme v Kuřimi v okrese Brno venkov, tak tady se havarovalo na silnici 386. Další dopravní nehoda je hlášená z Moravské Ostravy a Přívozu. Tady došlo k havárii v ulici 28. října. No a ještě tu máme ulici Komenského, ta je v Liberci. Tady došlo taktéž k dopravní nehodě. Jak to vypadá v tuto chvíli na kolejích? Přibyly nám tady nějaké krátkodobější vlakové výluky. Jedna z nich je na trase Kolín Kutná Hora. Týká se jen osobních vlaků. Rychlíky zde projedou bez problému. No a ještě jedna Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí do 4. následného měsíce. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu a za chviličku už nakoukneme do kalendáře, ale ještě předtím tu budeme mít počasí a zprávy s Tomášem Adamcem.
2: Country Radio.
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Poptávka po rodinných domech stoupá a díky tomu i jejich ceny. Po vilkách se také zapráší. Mnohem rychleji než v minulosti. V inzerátech visí v průměru 3 měsíce, zatímco ještě před rokem to bylo déle než 7 měsíců. Počet nabídek se přitom nezměnil. Kriminalisté se zabývali případem ženy z Českokrumlovska, která měla nejméně od roku 2020 chovat a množit psy v nevhodných podmínkách. Štěňata se zájemci směňovala také za alkohol a tabákové výrobky. V případě prokázání viny před soudem za to ženě hrozí až 4 roky za mřížemi. Němečtí poslanci v minulých dnech schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032. S dokončením se počítá v roce 2044. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska slaví Valdemar, jméno, které má germánský původ, a jeho základem jsou starogermánská slova Walten, což znamená vládnout, a Mar, to se překládá jako velký nebo slavný, a takže si tohleto jméno můžeme přeložit jako ten, kdo je mocný vládce, nebo prostě velký vládce, prostě takový vládce světa. To je Vladimír taky, že jo?
2: To je Vladimír pocit. Taky, ano. No. Valdemar, konec konců, to jsou dvě velmi podobná jména.
1: No, takže vy vládnete spolu, nebo?
2: S Valdemarem, my se podělíme vždycky.
1: Fakt? No, jako vždycky jste se shodli.
2: Vždycky jsme se shodli.
1: Ty jsi vždycky ustoupil, dobře.
2: No přesně tak, se na mě podívej.
1: Tak těch Valdemarů je v Česku kolem 300.
2: Gratulujeme, přejeme všechno nejlepší. Teď tu máme takové jako tajemstvím opředené jméno. Tím jménem v kalendáři je Svatobor. Toto jméno vzniklo z historicky známého slova používaného pro posvátný háj, jež byl tvořený prastarými duby vzrostlými ve volném prostoru. Je opředen mýtem starověkého obětiště.
1: Ale ne, ježiš, to bylo tajemný.
2: Že?
1: Tak já teď přidám něco jiného. Dneska máme také Den národního vzdoru, který si připomínáme od roku 2022. A proč? Protože právě 27. května roku 1942 byl proveden útok československého odboje, a to v čele s vojáky Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
2: Pokud nakoukneme k našim východním sousedům, tedy na Slovensko, zjistíme, že dnes mají důvod k oslavě všechny Ivety.
1: No, v Nigerii mají den dětí a v Bolívii, to mně přijde hezké, my už to máme za sebou, ale v Bolívii mají
2: v Bolívii mají den matek, přesně, teď to tady čtu, ano. Takže všem maminkám, bolívíkám přejeme všechno nejlepší.
1: Všem bolívijským maminkám, třeba nás nějaká poslouchat.
2: Ano, malinká, to už je název písničky v podání Pavla Nováka. A to všechno v 8 hodin a 39 minut.
1: Tak vám přejeme pěknou středu spolu s námi.

0: dopravou. 8 hodin 44 minut. Proč tento čas je v tuto chvíli aktuální? Oproti těm ranním teplotám, které jsme měli venku a byly někde kolem 8, mají takovou tu vzestupnou tendenci, protože teď už můžete s klidným srdcem začít odhazovat postupně svršky, neb na mnoha místech máme až 18 stupňů Celsia, to nevím, co budete odhazovat během dne, kdy bude až 33 na jižní Moravě.
1: Tak jestli budete na nějaké prostě pláži, že kde se to ano. smí, tak můžete odhodit ledasco. Podíváme se na D1. Všechny příjezdy do Prahy jsou v podstatě jako zablokované. Všude si postojíte, zejména tady na příjezdu z D1, už od 29. kilometru od sjezdu na Chocerady. To vlastně stojí a budete se ploužit do Prahy celých těch 30 kilometrů. Je to opravdu dneska asi hodně náročné na nervy. Tak držíme palce.
0: Držíme palce i vám, kteří si bude chtít zaspívat písničku, tak pokud nám zavoláte na telefon 210 323 333 po Pavlíně Jíšové, tu budeme mít naši pravidelnou ranní soutěž, která se jmenuje Dospíváš to.
1: A my věříme, že ano, držíme vám palce.

0: Dospíváš to?
1: No a my tu máme telefonát. Na telefonu by měl být Petr. Petře, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Výborně, tak Petře, pravidla jsou myslím jasná.
2: Jasně.
3: Pustíme kousek písničky, jo, jenom takový malinkatý, ty se naladíš, jo, a budeš pokračovat v písničce klidně dál, my tě necháme zpívat třeba 15 minut, jo?
2: Dobrý,
1: tam bylo takový žblunkání, to vypadá, že Petr je pod vodou. Nic, pouštíme ukázku, je tady.
4: Kdyby samotnou krásnou vílu z hormy sem přivál fér, já řeknu díky vám.
2: Já počítám, mám bílou dvě.
1: No to je...
3: Vám bílou pleť jako sníh za to hlavu položím, na ústech mi
1: to
3: snad vydrží.
1: Ne,
3: nebylo to hezký.
2: Já by... Bylo.
3: Počkej, ty jsi se tam chytal s tou bílou pletí a ty jsi byl jakoby, teda řekla bych, prostě trošku někde jinde v té písnice, ale to nevadí.
1: Ne, bylo to skvělý.
3: Já už jsem se potom jako přidala, už jsem to našla.
1: Jasně, ano. Tak, Má dívka N, teďka pěkně si pustíme v originále celou od začátku do konce. My víme, že si někde v autě, tak přejeme šťastnou cestu. A posíláme triko Country Rádia.
2: Ale prosím, jestli můžu,
3: Hele, my ti pošleme nějaký parádní, hlavně, aby ti slušelo, jo? Měj se moc hezky, posíláme Má dívka N celou písničku.
1: Není zač, mně si líbí, jak se teďka odhalilo, že jo, před posluchačkami a teď všichni ví, Petr, jako má velikost.
3: Že má N-ko.
1: Ano, tak teď už Pavel Bobek, Má dívka N.
3: A teď si můžete zaspívat úplně všichni a úplně celou písničku.
1: Já?
3: Ty?

čas od času se podívá, řekne, je to dobrý ještě.

hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, to jsme poslední. Brzo rezignoval,

týdni mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Pavel Dobeš ve vysílání Country Rádia, jak by řekl Vládě, a Pavel Bobeš.
1: No, já si to prostě pletu, ale já si myslím, že Pavel by se nezlobil. Prostě ve mně je to dětství odkvělý samozřejmě s touto knihou, s touto literaturou.
0: A ty ho mají za takového Bobše, takového ano, prostě srdci přirostlého hudebníka.
1: Tenkrát muzikanta Pavla Bobše jsem opravdu neznal. Tak, co nás čeká v příští hodině? Robert Křesťan, Druhá tráva, nebo také Malina Brothers, to je ta nejbližší hudební nabídka.
0: Tak prima ráno s Country Rádiem.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasná až polojasná obloha, od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Placené parkování někdy zasáhne do rozpočtu, ale některá města mění přístup právě k parkování. Nejenže nezdražují, ale naopak chtějí levnějším nebo parkovným zdarma místní i turisty do center přilákat. Například v Lovosicích prodlužují intervaly pro parkování zdarma a v Pardubicích zase místním nabízejí rezidentní parkování, i když v lokalitě přímo nebydlí. Velká města na parkování a pokutách většinou vydělávají obrovské peníze dál. Potkat humanoidního robota třeba na ulici už dnes není nijak výjimečné. Například v Polsku můžete narazit na robotí celebritu Edwarda. Svého oblíbeného humanoida Scottyho pak mají v jednom německém obchodě s domácími a kutilskými potřebami. Když se porovná jeho pořizovací cena 80 000 eur a dlouhá životnost, mohla by jeho hodinová pracovní sazba činit pouhé 1 euro a 70 centů. Nákaza od klíštěte straší nás všechny. Klíšťatům se intenzivně věnují také vědci.
2: Ze všech lokalit, včetně lesů a měst v kraji, kde vědci v uplynulých letech sbírali klíšťata a zkoumali, jak moc jsou nakažená, vede Olomouc. A platí, že čím blíže k lidským domovům jdete, tím jsou roztoči infikovanější. Přišli s tím experti, kteří nachodili tisíce kilometrů a analyzovali téměř 100 000 klíšťat. Luděk Savana, Urbánek, Olomouc.
1: Nebezpečné potraviny, které mohou stát dokonce i život, se stále prodávají a dělají problémy záchranářům.
3: S prudkým nárůstem intoxikací HHC, syntetickými kanabinoidy a psychoaktivními cukrovinkami se v poslední době setkávají pražští záchranáři. Zatímco v roce 2023 vyjížděli k přibližně 500 případům, loni jejich počet překročil tisícovku. Letos za první čtvrtletí řešili více případů než za celý rok 2023. Za nárůstem stojí hlavně elektronické cigarety a krom dalšího také psychoaktivní cukrovinky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě včerejší tenis. Stejně jako v minulém roce končí Linda Nosková na Roland Garros už v prvním kole. Česká tenistka nestačila po napínavé bitvě trvající necelé 2 hodiny 5, 7 a 6, 7 na Marii Sakariovou z Řecka. A Ester Ledecké není cizí ani svět motorsportu. Olympijská šampionka v těchto dnech jede ve Francii na Rally des Princes, tedy automobilové soutěži historických vozů určené výhradně ženským posádkám. Rally odstartovala 23. května a do cíle by měly posádky dorazit už zítra. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: To byl návrat od Malina Brothers ve vysílání Country Rádia. Tak už je po 9. hodině, máme konkrétně 12 minut po 9. a máme 27. května, to znamená, že je středa a blíží se takový ten soupis těch víkendových nákupů. Já myslím, že všichni tak nějak máme pořád zakořeněno, že se v pátek vždycky jezdí nakupovat. Jo?
1: Před víkendem, ano, abychom měli ty zásoby
0: i když tam,
1: prostě připraveny.
0: Ano, je tam spoustu lidí, spoustu aut, nemáte kde zaparkovat a stejně jako každý, nebo jako většina lidí, myslím, že jezdí prostě stejně v ten pátek.
1: No a teď přijedete, teď jsou tady tyhle ty vedra, že jo, a tak dále a řeknete si, mámo, co budeme o víkendu vařit,
0: hele, koupíme. Hele, v akci je maso.
1: No, koupíme nějaké maso a vy to maso koupíte a dovezete je domů a teď je třeba omyjete, ale to není vůbec dobrý nápad, jak říkají odborníci a my si právě řekneme, proč tomu tak je.
0: Tak prosím vás, jestli vám někam upadlo to maso, to je... tak samozřejmě to je jako jiná otázka.
1: Ano,
0: jo?
1: Ano,
0: to
1: ano.
0: Si myslím, že zaslouží nějaké umytí, ale jinak byste ho mít neměli, protože jinak tam vlastně je možnost, jo, že si vlastně ty bakterie, které tam jsou a které nejsou samozřejmě vidět, takže si jako tím potřísníte tu linku. Jo?
1: To tak přesně.
0: Pak
1: přesně.
0: To třeba neutřete, nebo utřete, ale ne úplně dokonale, protože to nevidíte, že tam jsou nějaký EE. Jo? A to je ta chyba.
1: Ano, a pokud právě ty bakterie na tom mase jsou, tak nebojte se, při 70 stupních tepla při zpracování samozřejmě zmizí, ale z té linky to potom odstraňujete, zvlášť, že takhle
0: a chodí jako LED lampou to asi
1: no,
0: dělat nebude.
1: No a co je také důležité vědět, že syrové maso by se nemělo umývat ani před uskladněním do mrazáku. Proč? Je to velmi jednoduché. Navlčené maso se totiž v chladničce bude kazit rychleji a v mrazáku voda po zmrznutí maso potrhá, protože objem ledu je větší a po zmrazení už nebude tak chutné ani kvalitní, jako byste ho namáčeli.
0: No, tak nenamáčet, ano. Nemít, nebojte se, prostě tou teplnou úpravou se všechno prostě zabije. I kdyby tam byla třeba nějaká salmonela, tak nad 70 stupňů je to v pořádku a vlastně to jakoby nevadí ani u toho kuřecího.
1: Tak to byla jenom taková jako dobrá rada. Teď si dáme něco muziky, čeká nás Pokáč, píseň Mám doma kočku. Dnešní oslavenec Valdemar Matuška, Kamarádi táborových ohní tisíc mil, také tu bude téma dnešního ranního otazníku.
0: No tak my už se na vás chystáme, to téma už je jasně dáno, ale my teď vymýšlíme, jak bychom vás k němu navedli, tak za malý okamžik jsme u vás.
1: Hezký dopoledne, hezké.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ozbalí přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stává.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: I vzhledem k času, který říká, že je 9 hodin a 25 minut, tedy dnešní středeční dopoledne, které je v plném proudu, si budeme povídat o spánku, respektive o snění, konkrétně o snech, protože sen bývá nedílnou součástí takového toho spánku spravedlivých.
2: No ale ne, že to teďka prostě zalomíte, přikryjete se až pod bradu.
1: Nenabádám vás.
2: A teďka řeknete dobrou, tak takhle ne. My se budeme bavit o těch snech, které jste měli v mládí. Protože každý z nás měl nějaký sen, že třeba bude mít 5 dětí, jo, nebo
1: poletí
2: raketou do vesmíru. A čím mladší ty děti byly, tak tím vlastně takové, jako řekla bych, nereálnější sny měly. Jo. Spousta dětí prostě chtělo být popelářem. Někomu se to splnilo, ale to většině ne.
1: Ano.
2: Tak Vládě vždycky chtěl být, a nakonec skončil v rádiu.
1: No, ano, přesně
2: a jaký
1: tak.
2: By si mohl být dobrý popelář?
1: Jo, já bych si tam tak vysel na tom stupínku a tak dále. Tím nechceme samozřejmě znevažovat tuhle práci, protože vážíme si každé práce, která se dělá poctivě. Ale ty si s tím mládím to řekla velmi trefně, protože opravdu já, když jsem chodil na základku a byl jsem mladší, tak každý den, každou noc jsem měl nějaký sen. V poslední době, v posledních x letech, prostě se mi vůbec nic nezdá. Nevím, čím to je, jestli jsem unavenější, než jsem byl mladší, anebo těch věmů zase je méně.
2: Ale ty můžeš snít, i když nespíš, Vláďo. Můžeš snít o třeba o lepší budoucnosti,
1: ano.
2: Nebo můžeš snít o tom, že budeš mít Ferrari, nebo můžeš snít o tom, že prostě k obědu konečně ochutnáš ústřice, jo?
1: No jo, vlastně.
2: To není
1: to
2: o tom,
1: jako
2: že musíš prostě u toho zalehnout a chrupat. Jo?
1: Ano, tak.
2: Takže my se vás dneska chceme zeptat, jestli jste měli v mládí sen, který se ovšem vyplnil.
1: Mm-hmm,
2: jo? To je ta podmínka.
1: Jsme zvědaví na vaše odpovědi, ať už to byl sen jakýkoliv, tak budeme rádi, když se dovíme, zvláště pak ty pozitivnější. Že?
2: No jasně.
1: Potkal jsem děvče svých snů.
2: By zajímal ty popelaře a to Ferrari teda hlavně.
1: Mě také.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 9 hodin více než 30 minut a my tu máme další dnešní, tentokrát je první dopolední dopravu. Podíváme se na koleje Moravský Beroun, Rýmařov, Bruntál, Výluka, která potrvá na kolejích do 16. června. Další dopravní servis se týká silnic, tak tady máme dopravní nehody a nějaké uzavírky, tak alespoň některé z nich. Havarovalo se na 27. kilometru ve směru na Prahu na D1, je to u Kaliště. Dopravní nehoda je také hlášena z Aše, v ulici Selbská se havarovalo, no a ještě tu máme dopravní nehodu hlášenou z Ústí nad Orlicí v ulici Lochmanova. Došlo k nějakému dopravnímu problému. Tak jezdíte opatrně, zůstajte s námi a my si dáme za chviličku další muziku ve vysílání Country Rádia a pak se vrátíme k tématu dnešního ranního otazníku.
2: Country Rádio.
3: Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
4: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
5: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
3: Polední menu Country Rádia.
6: My vás posloucháme každý den právě v práci.
3: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak jak je to s tím sněním? Měli jste v mládí sen, který se vyplnil? Ne sen, když jako usnete a něco se vám zdá. Tak takové sny samozřejmě můžete mít, ale to je takové, když si prostě sednete, zamyslíte se a řeknete si... Já bych si měla vzít pištu Hufnagla. Nakonec to nevyjde, jo? A teď jste celý život smutná. Tak jak to bylo? Plnily se ty sny nebo se neplnily? A které se splnily? To nás dneska zajímá.
2: No a napsal nám velmi hezký příspěvek pan Josef. Ten píše: krásný den. Ano, právě si plním svůj dětský sen. Jako kluk jsem snil o tom, jak by bylo nádherné létat s letadlem na vysílačku, když jsem na louce pouštěl svoje letadélko na gumičku. Uběhlo mnoho let. Teď jsem šťastný, 70-letý důchodce, vodím po modré obloze svůj model pod bílými obláčky, hledáme termiku, slunce svítí, nad zeleným letištěm vysoko zpívají skřivánci, všude klid a mír. Jsem šťastný. Přeji všem splnění svých snů.
1: No to si myslím, že je nesmírně důležité. Jedno vlastně, jestli jsou z mládí, anebo jestli to jsou sny, ke kterým se jakoby propracujete věkem, časem nebo tím, že prostě jste v nějaké skupině lidí, kteří mají najednou zájem, který vás začal bavit a vy si řeknete, tyjo, to já chci taky umět, to já chci taky dělat, jako já chci taky takhle vypadat. Tak to si myslím, že je jako nesmírně důležitý a někdy je důležitější ta cesta než ten cíl.
2: Určitě.
1: Tak Eva napsala: dobrý den, neúplně sen, ale v pravěku. V roce 86, ale no tak, to není žádný pravěk, jsem při vyučování v hodině rodinné výchovy plácla, že budu mít 4 děti a budu bydlet v domku. A vyšlo to. Sen o princi na bílém koni, ale nevyšel. To nevadí, ale polovina prostě úspěchu je tady za vámi.
2: Vzhledem tomu, že má 4 děti, jestli jsem to z toho dobře pochopil, tak i ten sen o Martinu nebo o tom jezdci, o tom rytíři na bílém koni se musel vyplnit.
1: Přesně.

0: Jestli to bude Martin, tak to si počkejte do listopadu a uvidíte, třeba se lecos v dobré obrátí.
1: Tak, ještě je tu jeden příspěvek, který nám napsal pan Leoš a ten bych dal jako vítězný. Milé Country Radio, stal jsem se právníkem, vystudoval jsem doktor práv, ale celý život jsem byl tak nějak neuspokojený. Od mládí jsem chtěl pracovat se dřevem, protože jeho vůně mě fascinuje a práce třeba s vyřezáváním s lipovým dřevem mě doslova fascinuje. Právník už nejsem, protože jsem v důchodu a já jsem si vlastně splnil svůj dětský sen tím, že si doma truhlařím a vyřezávám z lípy pěkné sošky.
0: No ale tak to je taky hezký, protože jako splnil vystudovat, sen, věnovat ano. se něčemu, co je prostě jako důležité, hezké, určitě ho to nějakým způsobem taky naplňovalo, je fajn a potom na důchod si přesně nechat tohleto hobby a tam se realizovat.
1: A krásně se vrátil vlastně do těch snů z toho dětství, že? Tak, Leoši, ozvěte se nám, máte u nás dárek, my děkujeme za vaše krásné, rozněžné příspěvky a zítra se k ním určitě ještě vrátíme.
0: A nezapomeňte, nepřestávejte snít.
1: To je velmi důležité. Teď už Bob Dylan ve vysílání Country Rádia.
0: Hezké dopoledne.

0: tak jeď.
1: Tak jeď, jeď, jeď. Ať už jedete kamkoliv, věříme, že i po 10. hodině bude vaším společníkem vysílání Country Rádia, tentokrát s kolegou Milanem Šmitem.
2: Po 10. hodině na vás chystá spoustu soutěží a taky hlavně krásnou muziku. Brontosauře, co jsi mi chtěl? Budou tady Hoptropáci, Crosby, Stills & Nash, no prostě máte se na co těšit. My vám držíme palce, dnešní den pro vás bude ideální, aby pro vás byl ideální a parádní a zvládněte ho. Ty teploty až 33 stupňů Celsia budou zase trošku náročnější.
1: A zítra úderem 6. Kačka s Vláďou.
2: Ahoj.
3: Country počasí.
4: Dnes bude jasná až polojasná obloha, od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia.

0: Rychlý rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma zdraví. Všeobecná zdravotní pojišťovna spustí pilotní projekt prevence na předpis, který má pomoci lidem s nadváhou nebo prediabetem změnit životní styl a předejít rozvoji chronických onemocnění. Program začne na podzim v Jihomoravském kraji a zapojí se do něj 250 klientů. Součástí budou pohybové aktivity, nutriční poradenství i podpora při odvykání kouření. Na inzertním portálu bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. Od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40 a šlo převážně o slivovici. Prodej domácího alkoholu řeší se serverem i celníci. V Praze vzniká nová tramvajová trať. Podrobnosti má Honza Navrátil.
2: Nově vznikající tramvajová trať v místech někdejšího žižkovského nákladového nádraží už zná jména svých zastávek. Trať, která bude dlouhá téměř 2 kilometry a bude na 599 milionů korun, bude mít celkem 6 zastávek. Jmenovat se budou nákladové nádraží Žižkov, Bernasova, Třebešín, Vackov, Habrová a konečnou stanicí bude Jarov. Stavět se bude 12 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
1: Kde se postaví nová rozhledna, to nám prozradí Luděk Savna Urbánek.
3: Dny zavřené rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře na Prostějovsku jsou definitivně sečteny. Valná hromada mikroregionu Kosířsko rozhodla o stavbě nové vyhlídky. Vznikat má začít příští rok, tentokrát ale bude na místo nevhodného dřeva materiálem ocel. Z původního díla zůstane jen spodní část. Luděk Savna Urbánek, Prostějov.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy 3 góly po přestávce. Postupně se trefili Michal Friedrich a střídající Marek Havran s Jiřím Boulou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl. A proč tu ležíš,

0: No, s velkou chutí a radostí jsem si poslechl v Country Rádiu mé oblíbené Crosby, Stills and Nash a máme 10 hodin 16 minut, k tomu před námi je Vráťa Vyskočil a Tex-Meni. Milan Schmidt vám přeje příjemný poslech v této hodině. Tulácká stezka a soutěž, to dobře víte, celý tento týden máme bleskovku, takže za chvíli se dostaneme k tomu, že někomu z vás opět uděláme radost. Jinak Dwight Yoakam, Marcela Voborská s Pacifikem, Petr Kocman a nebo slibovaní Tex-Meni, to jsou písničky, respektive interpreti, kteří vám budou zpívat v následujících minutách.
1: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlul od ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: A doufám také bleskové odpovědi, protože máme tady další možnost na opravdu rychlou výhru, a sice hezkou výhru. Soutěžíme o přednabitou kartu na nákup pohonných hmot u čerpacích stanic, a to v hodnotě 3000 korun, a sice s dlouholetou lazurou Estetic Profi. Estetic Profi je první česká dlouholetá olejová lazura, která ochrání dřevo před vlivy počasí až na 20 let. Estetic Profi je olejový dlouholetý nátěr na dřevo se speciálním alkydem a UV filtrem, obohatý cený o přísady odpuzující vodu a prodlužující tím životnost nátěru. Ta slibovaná životnost až 20 let je ověřena akreditovanou laboratoří. A vy můžete volat teď v tuto chvíli na 210 323 333 a pokud správně odpovíte na mou otázku, získáváte přednabitou kartu na nákup pohonných hmot u čerpacích stanic v hodnotě 3000 korun. Tak už se tak děje, přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: No Vašek, ahoj Milana, zdravím.
1: Ahoj Vašku, taky zdravím. Tak poslouchej pozorně, je to soutěžní otázka, která má tři možnosti. Myslím, že je to celkem zřetelné, ale zkusme to. Takže dlouholetá olejová lazura Estetic Profi je za A bulharský výrobek, za B český výrobek, za C čínský výrobek.
2: Já myslím, že český, ne?
1: Ano, říkali jsme, že je český, velmi správně, tleskám. Je to první česká dlouholetá olejová lazura, chránící dřevo, je určena k nátěrům dřevěných staveb a ostatních venkovních dřevěných prvků, jako jsou ploty, pergoly, zahradní nábytek, obložení, trámy a tak dále. No a pro tebe to znamená, že si správně odpověděl a získáváš tedy přednabitou kartu na nákup pohonných hmot u čerpacích stanic za 3000.
2: To je super.
1: To je hezký, že jo?
2: To je moc hezký.
1: Větší nádrž, no, pěkná větší nádrž, jo.
2: Takže mám 90 litrů nádrž, to je tak akorát.
1: To je tak akorát asi, no. Tak vydrž chviličku na telefonu. Určitě. A já řeknu co a jak, jo?
2: Určitě, děkuju.
1: Taky děkuju. No a přátelé, pokud rádi soutěžíte a zajímá vás právě tato bleskovka s dlouholetou lazurou Estetic Profi, pak si počkejte na zítra zhruba na 10. hodinu a 20. minutu.
0: Estetic Profi, česká dlouholetá lazura, která chrání dřevo venku až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíte pořád dokola natírat. Žádejte u svých prodejců barev. Esteticprofi.cz Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Je čas také na dopravní informace, protože je přesně 10 hodin 33 minuty, takže je dokonce nejvyšší čas, abychom se podívali jednak na koleje a jednak na dálnice. No a jako vždycky v Country rádiu začínáme nejdřív na kolejích, kde se dívám na nějaké mimořádné události a je jich tu hned několik, tak pojďme to vzít asi postupně. Začneme tady na trati 220 Olbramovice České Budějovice. V úseku Benešov u Prahy Olbramovice se porouchalo vozidlo. Je tam omezen provoz, vlaky jsou vedeny po jedné traťové koleji ze dvou a znamená to, že vlaky navyšují malinko zpoždění, tak s tím prosím počítejte, pokud byste cestovali po této trati. Důležité je si říci, že v úseku Bystřice u Benešova České Budějovice je vlak Jižní expres odřeknut. Tak, teď se pojďme podívat na dálnice, co je tam nového. D4 tradičně 45. a půl kilometr hlásí nějaké havarované vozidlo nebo nějakou překážku. Nevím přesně, o co tam jde, ale připravte se na to, že se tam můžete trošičku zdržet. Na D2 máme hlášený problém na 13. kilometru ve směru na Brno. Tam byla havárie dokonce 5 osobních aut a probíhají odklízecí práce, takže tam počítejte také se zdržením. No a vidím tady ještě také problém na D6 na 79. až 80. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Tady byly v sobě dvě auta, i tady je průjezd možný, ale se zvýšenou opatrností. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar tuláci, dneska zamíříme na nejstarší klášter jižních Čech. Premonstrátský klášter v Milevsku nabízí nezapomenutelnou atmosféru výjimečného místa českých kulturních a duchovních dějin. Je nejstarším klášterem v jižních Čechách, založený roku 1187 Jiřím z Milevska. Leží v malebném prostředí asi 20 km východně od řeky Vltavy a 25 km na západ od města Tábor. Klášter je dodnes domovem komunity bratří z řádu premonstrátů. Spravuje ho královská kanonie premonstrátů na Strahově. V rámci komentovaných prohlídek se mimo jiné seznámíte s pestrou historií kláštera a získáte základní informace o dějinách i současnosti premonstrátského řádu. Budete se moci vydat i na fascinující cestu po stopách vývoje architektury, kdy se v jednom areálu snoubí románské architektonické skvosty s majestátní gotikou či zdobným barokem. K dispozici tam je několik prohlídkových tras. Například okruh sakrální stavby, kde uvidíte románskou baziliku navštívení Panny Marie s opatskou kaplí, rajskou zahradu, kostel svatého Jilí s unikátní klembou takzvaného milevského typu a druhé nádvoří kláštera, kde se také nachází Městské muzeum Milevska. Prohlídková trasa Život bratří premonstrátů zase nabízí barokní prelaturu s expozicí opatských pokojů a latinskou školou s klášterní knihovnou. V klášteře byla před husity, kteří jej také vyplenili a vypálili, ukryta vzácná relikvie. Hřeb z pravého kříže, který císař Konstantin nechal rozsekat na několik částí a věnoval je významným hostům. 6-centimetrový kus železa byl 600 let důmyslně ukryt ve falešném dně středověkého trezoru, který představoval soustavu dutin v severní zdi lodi kostela svatého Jilí. V budově barokní prelatury lze v červenci a srpnu navštívit také galerii, kde probíhají různé výstavy. Další podrobnosti o milevském klášteře bratří premonstrátů najdete například na webu kudyznudy.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný.

0: No, kousek skvělé Ameriky doputoval k nám do Country Rádia. 10 hodin 56 minut dohrál a dospíl Waylon Jennings, obrovská hvězda americké country. Před námi je předpověď počasí a pozvánky za kulturou. To obstará všechno Tomáš Adamec. Po 11. hodině už pro vás budu mít nějaké zajímavé kukátko Country Rádia, nějakou tu pozvánku a hezkou muziku také. Všechno zahájí Honza Vyčítal a nebo třeba Rosťa Fischer. Máte se na co těšit. Příjemný poslech.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasná až polojasná obloha, od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Haló, jsem ztracen a bloudím.
8: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
9: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
10: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
9: No jo, tady jsem ještě nebyl.
10: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
11: Stařičký šerif v ušlíně prdlku moláhlý vztah.
10: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: V Jabkenicích bude Neckijáda. V sobotu 30. května. Začátek je od 15 hodin. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě připomenu, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. Dobré počasí je prý objednáno. Tomáš Linka bude slavit 80. V sobotu 30. května v 19 hodin se sejdeme v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Dojde na křest nového alba a budeme vzpomínat na Michala Tučného. Co třeba folkové podviní? Čtvrtek 4. března od 16 hodin a 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci, Vladimír Merta, Jiří Hrubý, Mirek Paleček a další skvělí muzikanti. Skupina Nové struny přiveze tramské a swingové písně do jižních Čech v sobotu 6. června od 20 hodin. Potočná, Číměř. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: pospíš, lásko.
1: Tak to byl Rosťa Fischer a jeho rodeo, 11 hodin, 7 minut k tomu. Přeji vám krásné stále ještě dopoledne, když už nám začala poslední hodina, ve které vás pozvu určitě na fontánu, určitě také na zítřejší ranní vysílání. No a pozvu vás také na akci, která se koná už za pár dnů tady v Praze a je pro všechny milovníky krásných věcí, zejména potom kamenů. Takže poslouchejte v kukátku Country Rádia více. Teď už před námi Pavel Bobek a jeho známý hit Vždyť ti smí z tvých vlásků copis plést. No a pak si dáme dva muže s nádherným hlasem, který to vždycky hezky ladilo, Paul Simon, Art Garfunkel, The Boxer. Posloucháte Country Rádio. Dobrý den.

0: Vlkem Country Rádia.
1: O nadcházejícím víkendu se chystá pěkná akce v Praze, na kterou nás teď už pozve pan Doležal. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Doležale, o co konkrétně jde? Pozvěte nás.
2: Všechny posluchače Country Rádia srdečně zveme na třetí ročník burzy minerálu Praha. Uh-huh. Ta burza se koná v sobotu, tuto sobotu od 9 do 17 hodin a koná se v Holešovické tržnici v hale číslo 13. Uh-huh. No, a nyní vás asi zajímalo, co na akci uvidíte, co návštěvníci mohou vidět. Tak na akci uvidíte velké množství minerálů, šperků, drahých kamenů s kamenělin. Mm-hmm. Jako specialita budou k vidění dinosauří lebky ve skutečné velikosti.
1: Hezky.
2: A budete si zde moci i vylížovat zlato přímo na stánku jedné firmy. A dokonce si zde budete moci i vyrobit svůj šperk, protože malí návštěvníci hned u vstupu dostanou krásný krystal, který hned tím šperkaři mohou, dráteníci mohou zasadit do šperku. No a poslechnout si můžete i několik přednášek o minerálech. Mm-hmm. Takže myslím, že to je krásná akce na víkend.
1: Určitě, a z toho, co říkáte, tak je pro celou rodinu, určitě děti i dospěláci si přijdou na své. Možná závěrem řekněte nějaké stránky, kde si můžeme třeba přečíst program a trošku se zorientovat.
2: Jasně, veškeré informace potřebné k návštěvě této akce nalezneme na webových stránkách www.burzaminerálupraha.cz.
1: Ano.
2: No a těšíme se na vás 35. v Holešovické tržnici.
1: Děkujeme moc krát za pozvánku, ať se akce vydaří, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou, díky.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lzřičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

znát. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Na dnešní den nejsou žádné hlášené polodenní výluky, tak se dívám na městskou hromadnou dopravu v Brně a mám tam zprávu, že je tam poměrně složité cestování tramvají z důvodu dokončení opravy dlažby a instalace výsuvných sloupků zabraňujících vjezdu do centra města. Není možný provoz tramvají ulicí Masarykovou, a to až do konce června. Tramvajová linka číslo 4 je v provozu pouze v úseku náměstí Míru náměstí Svobody. Tramvajové linky 9 a 10 jedou v úseku Česká hlavní nádraží obousměrně přes Schillingerovo náměstí a Nové Sady. Tramvajová linka 12 jede v úseku Česká hlavní nádraží obousměrně přes Malinovského náměstí. Sledujte pokyny dopravce, jsou tam i nějaké další změny. Teď pojďme rychle na dálnice. Mám tady zprávu z D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu. Probíhá vyšetřování nehody, srazilo se tam nákladní a osobní auto. Na D4 pozor ve směru na Prahu na 45,5 kilometru stojí havarované vozidlo a pak pozor také ještě tedy na D1, kousek od té avizované havárie na 189,5 km ve směru na Prahu je i odstavený náklaďák pro poruchu a pozor i na D5 mezi 5. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Klidné rádio do neklidné doby.
1: Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Posloucháte Country Radio, před mou chvílí nás Honza Vančura pozval na fontánu. Na fontánách bude opravdu dobrá společnost. Jestli nemáte přehled o tom, co kde je, kdo kde hraje, tak na našich stránkách to najdete podrobně rozepsáno a je vlastně úplně jedno, jestli vyrazíte do Prahy, do Brna nebo do Ostravy, všude je skvělý program. Zorientujte se a kupujte zvýhodněné vstupné. Jinak ale v tuto chvíli pro vás mám další pozvánku, a sice na čtvrteční ráno, to znamená na ráno, na zítra, na 6. hodinu, kdy se na vás těší Láďa s Kačkou.
1: Dobrý den všem, co teď ladí vysílání s Milanem Šmitem na Country Rádiu. Zdraví vás Katka Čepelíková. Už zítra ráno si společně s Vláďou Vlachem budeme povídat o rekordní výhře, která padla v Česku. Někdo z našinců vyhrál 2,5 miliardy. A my si povíme, co se za takový peníze dá všechno pořídit a jak by třeba mohl vypadat život takového miliardáře. Tak přejeme hezkou středu, přátelé.

0: Posloucháte Country Radio a dopoledne máme v podstatě za sebou, před námi předpověď počasí a další zprávy Country Radia ve 12 a pak už polední menu, tedy hodinka, ve které budeme opět soutěžit v nenáročné soutěži, kdy ve třech písních hledáme společné tajemství. Já o tom mluvím ale hlavně proto, abych řekl, že soutěžit by zase měli ti, kteří rádi koukají na seriály, případně na programy televize Prima, protože i dnes bude cenou za vítězství voucher na Prima Plus Premium na 12 měsíců, takže jestli rádi koukáte na televizi, tak je to něco pro vás, nikam neodcházejte, za chvíli to spustíme. Hezký poslech.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasná až polojasná obloha, od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme na téma dovolená. Zájem o letní dovolenou je i letos velký. Při výběru dovolené jsme ale opatrnější a více se zajímáme o bezpečnost dané destinace, cenu zájezdů a také služeb. Stejně jako u jiných sezon platí, že Češi si u letní dovolené rádi připlatí za pohodlí a nadstandardní služby. Doba pobytů se ale zkracuje a v kurzu je týdenní dovolená. Včelařský kroužek při základní škole v Bobrové na Žďársku letos oslavil 20 let existence. Vznikl spíše náhodou z včelího roje usazeného v zahradě jedné z učitelek. Děti ale kroužek stále baví. Ke včelaření přivedla jeho zakladatelka Ivana Řezničková spousty dětí a nadchla pro něj i několik pedagogů. Ve školní včelnici pořádá také pravidelné prohlídky pro děti z jiných škol. Vrcholem bývá stáčení medu. První se čeká přibližně za 2 týdny, další o letních prázdninách. Tip na parádní víkend má Luděk Savana Urbánek.
2: Ve dnech 24. a 25. června se veřejnost mimořádně dostane do míst vojenského újezdu Březina, kam je běžně vstup zakázán. Nový ročník komentovaných ukázek pro veřejnost nabídne speciální trasu, ukázky výcvikových zařízení i zastavení na jinak nepřístupných lokalitách. Zájemci se musí předem ale registrovat přes rezervační systém. Luděk Savana Urbánek, Vyškov.
1: Topná sezona je konečně u konce. Tady je Honza Navrátil.
3: S ohledem na vývoj počasí už společnost Pražská teplárenská přerušila dodávky tepla. Sezóna dodávek tepla pro 250 000 pražských domácností měla původně skončit 31. května. Meteorologové ale nepředpokládají, že by mělo dojít k razantnímu ochlazení a noční teploty by neměly klesnout pod 10 stupňů Celsia. Na řadu tak přichází pravidelná údržba zařízení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Naši borci prohráli na závěr skupinové fáze s Kanaďany 2-3, přestože v polovině zápasu vedli 2-0. V tabulce obsadili 3. místo. Na čtvrtfinále proti Finsku se tak budou muset stěhovat z Freiburgu do Curychu. Javorové listy se střetnou v zámořském derby s výběrem Spojených států. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tak to bylo něco pro řidiče traků a pro všechny v dopravě. Petr Priznic a jeho Bílý tesák zaspívali písničku Můj trak, kterou si pamatujete určitě i z talentu Country Rádia. No a teď něco pro milovníky detektivek. Generální inspekce bezpečnostních sborů je jedinou ozbrojenou složkou České republiky. Jejíž činnost se dosud žádné komerční televizi nebylo možno věnovat, nebo žádný pořad se jí nevěnoval systematicky. No a teď se to všechno mění. Můžete sledovat detektivku, řekněme, nebo kriminálku Inspekce, kde hlavním hrdinou je Adam Wolf, hraje ho Vojtěch Dyk. Jde o zkušeného policistu z Národní protidrogové centrály, uzavřeného samotáře s pevným morálním kompasem. Ten v minulosti přišel o blízkého kolegu, se kterým sloužil na protidrogovém oddělení. Ten zemřel během zásahu, kterého se Adam nezúčastnil, přestože měl. No a právě tato událost mě zanechala hluboké trauma a pocit viny, o to silnější, že po sobě kolega zanechal manželku Báru a malou dceru. Tak to je takový pohled, takové nahlédnutí do děje toho, co uvidíte v kriminálce Inspekce, a já myslím, že pokud patříte k milovníkům kriminálek, tak vám udělá radost i to, že právě voucher na sledování Prima Plus, kde tuto kriminálku můžete sledovat, můžete získat, pokud odpovíte správně na otázku, co je společným znakem písní, které zaspívají Cestáři z Prahy, Eva Olmerová a Setleři a Malina Brothers. Tak schválně, jestli to dáte dobře, tak potom voucher na sledování Prima Plus na 12 měsíců je váš.

0: No, doznívá skvělá píseň v podání kapely Malina Brothers. No, všechny tři ty písničky byly skvělé. Neslyšel jsem je dlouho ve vysílání Country Rádia, takže jsem si je užil a vydoufám také. A navíc někteří z vás tam asi našli to společné téma, které tam dnes ukryl hudební dramaturg, a znamená to, že někdo z vás dosáhne na ten slibovaný voucher, který je určen pro ty, kteří se chtějí bavit s Prima Plus Premium, protože tento voucher vám právě tuto zábavu umožní. No, takže já jsem odblokoval teď v tuhle chvíli telefon 210 323 333 a ptám se, kdo se nám dovolal. Dobrý den, tady je Country Radio.
1: Ano.
0: Ano, dobrý den, kdo se dovolal?
1: Ahoj, tady je David.
0: Tak Davide, zdravím, takže co je společným tématem?
1: Já bych řekl, že peře je.
0: Ano, peře je, velmi správně, tleskám. Takže to bychom měli, tři pěkné písničky, River Black, Až stichnou bílé skály a V peřejích, vynesli tedy tuhle tu výhru. A teď otázka pochopitelně, jak jste na tom, Davide, se sledováním seriálu a obecně televize Prima?
1: No, tak nějaký seriály sleduju, některý mi utekli, tak možná, že se kouknu zpětně.
0: Jo, dobře, ta možnost tady je, takže vydržte chviličku na telefonu, já si napíšu více, ano?
1: Dobře, díky.
0: Taky, taky. A my pokračujeme dál. Polední menu pokračuje, před námi Brontosauři, pan Tomáš Klus a Věra Martinová a jejich novinka Magnetické bouře. Tak jsme nic vrátil Vyskočilem, anebo třeba Michal Tučný. To všechno uslyšíte během následující hodinky a ještě mnohem více.
2: Polední menu na Country Rádiu.

0: Ryze české jmeny na Country Rádiu.
1: Já hrdiny svý mýval,

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Také v dnešním poledním menu otevřeme kalendář. 27. května slaví svůj svátek Valdemar, tak jestli nějakého Valdu znáte nebo máte ve svém okolí, nezapomeňte s gratulací. My přejeme všechno nejlepší a posíláme hezkou písničku.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: poledním menu nám zahráli Hobousáci a před námi je Ladislav Vodička. Z toho, jaké písně zpíval Ladislav Vodička, z toho, jaké si vybíral cover verze, tak předpokládám, že měl rád takovou tu modernější americkou country, která v té době tedy byla modernější. Modernější americkou country má rád i Miloš Keller, který pro vás pravidelně připravuje pořad Country Time. A právě v tomto pořadu se zabývá hitparádou jak z let minulých, tak současných a i nějaké ty zajímavosti přidá. Takže dnes, protože je středa, po 19. hodině nezapomeňte na Country Time. Já k tomu připojím i svoji pozvánku na tuto neděli. Opakuji, že 31. května nás čeká opravdu skvělé album v pořadu Album týdne. Album vonící starou Amerikou. Kapela Gentlemani totiž hraje americkou westernovou hudbu a na jejich prvním albu jsou hity jako Naše máma, Margaret anebo Gentlemani, které už znáte teď čerstvě z vysílání Country rádia. Jestli si chcete poslechnout album celé, v neděli ve 23 hodin máte možnost.
1: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu a Moravice, Horná, Hnilec, Beronka, Mželatovice, Váv, Úv, Žiletavka, Jevíšovka,

Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lysá hora, Velká Fatra, Černochov, Sněžka, ještě má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvín, Gerlachovka. Já tu zemi znám, já rád zemi mám, dál se toulávám, sám sem a zase tam. Já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi, znám.

0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džina, když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já, ale jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude se byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval pojď sem, rytář z kapsy nůž a z mýhoucha zbyl jen cár. Zádil jak běz, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jaký jaguár. Nebyl zrovna nejhorší dváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc mý pobouchač se sách, ale já ji měl dřív, stál jak solnej slouba, pak promluvil. Víš, chlapče, život je ples a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj, tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej mi tě ráda přímo do očí, Zuzanko, jsi chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo nad ně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrad, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Poledního menu je to úplně všechno, před námi další zprávy Country Rádia, taky předpověď počasí. Já dnes budu obědvat trochu později, konec konců jedu na parník, takže celé to mám posunuté, vrátím se domů až pozdě večer. Jestli také obědváte později nebo třeba teď, pak vám přeji dobrou chuť a poslechněte si, jaké počasí nás čeká dnes.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Od severu přechodně oblačno, výjimečně přeháňky. Teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma zdraví. Všeobecná zdravotní pojišťovna spustí pilotní projekt prevence na předpis, který má pomoci lidem s nadváhou nebo prediabetem změnit životní styl a předejít rozvoji chronických onemocnění. Program začne na podzim v Jihomoravském kraji a zapojí se do něj 250 klientů. Součástí budou pohybové aktivity, nutriční poradenství i podpora při odvykání kouření. Na inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. Od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40 a šlo převážně o slivovici. Prodej domácího alkoholu řeší se serverem i celníci. V Praze vzniká nová tramvajová trať. Podrobnosti má Honza Navrátil.
2: Nově vznikající tramvajová trať v místech někdejšího žižkovského nákladového nádraží už zná jména svých zastávek. Trať, která bude dlouhá téměř 2 kilometry a vyjde na 599 milionů korun, bude mít celkem 6 zastávek. Jmenovat se budou nákladové nádraží Žižkov, Bernasova, Třebešín, Vackov, Habrová a konečnou stanicí bude Jarov. Stavět se bude 12 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
1: Kde se postaví nová rozhledna, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
3: Dny zavřené rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře na Prostějovsku jsou definitivně sečteny. Valná hromada mikroregionu Kosířsko rozhodla o stavbě nové vyhlídky. Vznikat má začít příští rok, tentokrát ale bude na místo nevhodného dřeva materiálem ocel. Z původního díla zůstane jen spodní část. Luděk Savana Urbánek, Prostějov.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy 3 góly po přestávce. Postupně se trefili Michal Friedrich a střídající Marek Havran s Jiřím Boulou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.
1: Kněžná fialinko,

Na Fontánu nás pozval po 13. hodině Mirek Paleček a zaspíval písničku Fialka, která je teď velmi populární ve vysílání Country Rádia podle vašich ohlasů. Jinak Mirek Paleček bude dnes na parníku Country Rádia a předpokládám, že Fialka také zazní. Všichni, kdo mají lístek, se mohou těšit, ale je vyprodáno. To ovšem neznamená, že byste nemohli na parník a třeba i na Mirka Palečka vyrazit ještě jindy. Já vám během této hodiny řeknu, jaká je momentálně situace s prodejem lístků. Ovšem nejen parník a nejen Fontána je akce, na kterou vás pozveme, zveme na nejrůznější hudební akce. Jedna taková pozvánka nás čeká také v kukátku Country Rádia. Z muziky potom Míša Leicht a Forehand, tím se znovu vracíme zpátky na parník, ale dáme si také Roberta Křečena z Poutníky a také Pavla Brimera z Fešáky. Příjemný poslech.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na skvělý koncert a na telefonu je paní Jitka Bláhová. Já vás tímto zdravím, Jitko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak vy nás pozvete, jak je u vás zvykem, na krásný koncert, takže povídejte, kdy kam můžeme vyrazit a na co?
2: Ráda bych všechny pozvala na jedno z nejkrásnějších míst v Praze, na Pražský Vyšehrad, konkrétně na jeho letní scénu, kde proběhne 28. května koncert skupiny Razam a zpěvačky Ivy Marešové. Tato akce bude jako jeden z prvních open air koncertů v Praze, který jsme pojali nejenom jako takovou oslavu jara, ale také jako přátelské setkání, na kterém si můžete užít skvělou muziku, můžete si dát sklenku dobrého vína a potkat se všemi členy skupiny Razam. Takže budete-li mít čas a chuť, přijďte si to s námi užít 28.5. od 7 hodin na letní scéně Vyšehrad. Vstupenky lze zakoupit na SMS ticket. Takže skupina Razam, Iva Marešová, moc se na vás těšíme.
1: Jitko, moc děkujeme za pozvánku, budeme držet palce, ať vyjde počasí, to bude asi hodně důležité, no a potom taky plný dům, jestli se to dá takhle říci v případě letního amfiteátru, ale ať se prostě všechno vydaří. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Moc děkuju.
1: Není vůbec zač. Naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Trochu dopravních informací, začneme na kolejích. Je tam jedna mimořádná událost, a sice na trati 095 z Lonice Vraňany. Porucha vozidla je zaznamenána v úseku Straškov Vraňany a znamená to náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Straškov Vraňany a Vraňany Horní Beřkovice. Počítejte prosím s tím. Na dálnicích je toho poměrně dost. Mám tady zprávu stále z D4, že ve směru na Prahu na 55. kilometru je havarované vozidlo. Pak je tu ještě zpráva z D5, taková kuriozní, na 95. kilometru ve směru na Plzeň se srazily dva nákladňáky a na vozovce je vysypaný náklad brambor, takže tam to bude asi na déle, to se bude odklízet. No a D7, 45. kilometr ve směru na Chomutov, tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, je tam odstavený nákladňák a pneumatika je na vozovce. Dávejte pozor, přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak? V klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

a pochopitelně jejich doprovodná kapela tam vystoupí a určitě to bude stát za to. Moc pěkný koncert. Stejně tak ve středu 10. června jsou ještě nějaké lístky na Honzu a Jindřišku Brožovi, což jsou zástupci kapely Devítka a frontmeni kapely Devítka, takže tam asi tušíte, co můžete čekat. A také jsou ještě nějaké lístky na 24. června na Jindru Kejaka. Tak jestli s námi chcete třeba už v červnu plout, tak určitě ještě na výběr je. Když jsme mluvili o Mirkovi Palečkovi, tak pokud byste toužili přímo po něm. Dnes je sice vyprodáno, ale v úterý 21. července od 18.30 Mirek Paleček ještě nějaké lístky má. Tak, to je pozvánka na loď. Pokud kouknete na naše stránky, nejen, že tam uvidíte to, co jsem teď říkal, ale najdete ještě více a i si tam můžete kupovat stupenky.

0: Další hodinka nám končí, před námi 14. předpověď počasí, pozvánky za kulturou, to všechno obstará Tomáš Adamec. Ale mám tady ještě jednu pozvánku, a to na zítřejší ráno, a to si obstarají ranní moderátoři sami.
1: Dobrý den všem, co teď ladí vysílání s Milanem Šmitem na Country Rádiu. Zdraví vás Katka Čepelíková. Už zítra ráno si společně s Vláďou Vlachem budeme povídat o rekordní výhře, která padla v Česku. Někdo z našinců vyhrál 2,5 miliardy. A my si povíme, co se za takový peníze dá všechno pořídit a jak by třeba mohl vypadat život takového miliardáře. Tak přejeme hezkou středu, přátelé.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
4: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

Ahoj kamarádi, tady je zde nás Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou dívou.
1: Nestrácejte naději.
0: Ale

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: V Jabkenicích bude Neckiáda. V sobotu 30. května. Začátek je od 15 hodin. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě připomenu, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. Dobré počasí je prý objednáno. 23. ročník festivalu Bluegrass Jam proběhne tentokrát poprvé v Loděnici Děhylov. Vystoupí kapely Before Breakfast, Freďáci, Early Times, Veget nebo Goodwill. V areálu Loděnice bude zároveň probíhat dětský den. Vstup je zdarma, na festival i dětský den. Takže Loděnice Děhylov, neděle 31. května od 13 hodin. Tomáš Linka bude slavit 80. V sobotu 30. května v 19 hodin se sejdeme v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Dojde na křest nového alba a budeme vzpomínat na Michala Tučného. Co třeba folkové podviní? Čtvrtek 4. března od 16 hodin a 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci, Vladimír Merta, Jiří Hrubý, Mirek Paleček a další skvělí muzikanti. Skupina Nové struny přiveze tramské a swingové písně do jižních Čech v sobotu 6. června od 20 hodin. Potočná, Číměř. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Máme za sebou kulturní tipy, snad jste si vybrali, máme za sebou taky písničku Gentlemanů Naše máma, což je vlastně připomenutí další a také pozvánka na nedělní pořad Album týdne, kde právě Gentlemani budou hrát, kde právě tato píseň zazní a společně s ní i další z jejich skvělého nového alba. Než si dáme Marii Rotrovou, tak ještě připomínám, že mezi 14. a 15. čekejte Tuláckou stezku, ale také se vypravíme do přírody podívat se po nějaké době zase do rezervace divoce žijících kopytníků. No a hrát si budeme Rychlýho z Kexe, Marien a nebo třeba slibovanou Marii Rotrovou. Hezký poslech vám přeji a krásné středeční odpoledne.

0: kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku Country Rádia volám do české krajiny, takže pravidelní posluchači už asi tuší, že na telefonu je pan Dostál. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak pane Dostále, jaro nám velmi rychle plynule, aspoň co se teplot týče, přešlo do léta. Co na to vaši svěřenci v rezervaci divoce žijících kopýtníků a vůbec se u vás nového?
2: Je to tak, samozřejmě ty prudké výkyvy teplot v přírodě úplně nesvědčí, ale velcí kopytníci se na ně dokáží adaptovat. Jinak kromě toho, že u nás je horko a třicítky jako všude jinde, tak se nám daří ještě předtím, než nastaly ty vysoké teploty, tak se nám podařilo odvést z Rokycanské rezervace zubřího býka do Nizozemí, do rezervace, z čehož máme obrovskou radost, protože jsme vždycky rádi, když se můžeme podílet na záchraně zubrů evropských v tom mezinárodním rozměru,
1: ano.
2: Ale podařilo se nám také převést zvířata do nové lokality v České republice. Konkrétně vznikla nová rezervace divokých koní na Vysočině, kam jsme teď v čerstvě převezli první dva hřebce divokých koní z Národního parku Podyjí.
1: Tak se pěkně rozrůstají ty rezervace, kolikátá už to je?
2: Je to už 18. rezervace v rámci České republiky, máme z toho velkou radost, že se objevují stále noví a noví zájemci, kteří chtějí chránit přírodu a chtějí chránit pomocí velkých kopytníků.
1: Tak to rád slyším a mám z toho radost také. Děkuji vám za informace, jinak pozdravujeme toho zubřího samečka. Jeho poslání je tam jasné v tom Nizozemsku, snad nás dobře reprezentuje.
2: Tak.
1: A budou tam
2: určitě
1: na nás vzpomínat s láskou.
2: Prosím? Určitě se zeptám, jestli neselhal.
1: Dobře, děkuji, dejte vědět. Mějte se hezky.
2: Taky děkuju.
1: Zatím naslyšenou.
2: Taky na shledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Také mezi 14. a 15. vám nabídnu pár dopravních informací. Začínáme na kolejích, konkrétně na trati 026 Choceň-Náchod Opočno pod Orlickými horami Dobruška. Tam v úseku Choceň-Týniště nad Orlicí se porouchalo vozidlo a kromě zpoždění vlaků počítejte také s náhradní autobusovou dopravou mezi stanicemi Choceň-Týniště nad Orlicí. Pozor i na dálnicích, máme tady takovou kuriozní situaci na D5, už se to bude asi dořešovat, ale na 95. kilometru se srazily dva nákladňáky a je tam vysypaný náklad brambor. Pozor na to. Na D5, ale pozor také na příjezdu do Prahy, kde je hustý provoz a může se tvořit kolona. Kolona se tvoří také na D1 mezi 212. a 196. kilometrem ve směru na Prahu. I tady je velmi silný provoz. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar tuláci, dneska zamíříme na nejstarší klášter jižních Čech. Premonstrátský klášter v Milevsku nabízí nezapomenutelnou atmosféru výjimečného místa českých kulturních a duchovních dějin. Je nejstarším klášterem v jižních Čechách, založený roku 1187 Jiřím z Milevska. Leží v malebném prostředí asi 20 km východně od řeky Vltavy a 25 km na západ od města Tábor. Klášter je dodnes domovem komunity bratří z řádu premonstrátů. Spravuje ho královská kanonie premonstrátů na Strahově. V rámci komentovaných prohlídek se mimo jiné seznámíte s pestrou historií kláštera a získáte základní informace o dějinách i současnosti premonstrátského řádu. Budete se moci vydat i na

Při premonstrátů zase nabízí barokní prelaturu s expozicí opatských pokojů a latinskou školou s klášterní knihovnou. V klášteře byla před husity, kteří jej také vyplenili a vypálili, ukryta vzácná relikvie. Hřeb z pravého kříže, který císař Konstantin nechal rozsekat na několik částí a věnoval je významným hostům. 6-centimetrový kus železa byl 600 let důmyslně ukryt ve falešném dně středověkého trezoru, který představoval soustavu dutin v severní zdi lodi kostela svatého Jilí. V budově barokní prelatury lze v červenci a srpnu navštívit také galerii, kde probíhají různé výstavy. Další podrobnosti o Milevském klášteře bratří premonstrátů najdete například na webu kudyznudy.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný.

0: Je čas se rozloučit, je tady 15. hodina. Poslední písničku, kterou jsem vám poslal já, zpíval Johnny Horton. Já teď vyrážím na parník country rádia, rozhodně nás nečeká stejný osud jako bitevní loď Bismarck. Naopak my si užijeme odpoledne plné zábavy a pohody s Mirkem Palečkem a všemi, kteří budou dnes na lodi. Takže já mám o program postaráno. Pokud vy máte také nějaký program, ať se vám to vydaří, pokud ne, zůstaňte s country rádiem, rozhodně neprohloupíte. Všechno ostatní už Miloš Keller. Mějte se hezky, teď ještě Tomáš Adamec a předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Od severu přechodně oblačno, výjimečně přeháňky. Teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Placené parkování někdy zasáhne do rozpočtu, ale některá města mění přístup právě k parkování. Nejenže nezdražují, ale naopak chtějí levnějším nebo parkovným zdarma místní i turisty do center přilákat. Například v Lovosicích prodlužují intervaly pro parkování zdarma a v Pardubicích zase místním nabízejí rezidentní parkování, i když v lokalitě přímo nebydlí. Velká města na parkování a pokutách většinou vydělávají obrovské peníze dál. Potkat humanoidního robota třeba na ulici už dnes není nijak výjimečné. Například v Polsku můžete narazit na robotí celebritu Edvarda. Svého oblíbeného humanoida Scottyho pak mají v jednom německém obchodě s domácími a kutilskými potřebami. Když se porovná jeho pořizovací cena 80 000 eur a dlouhá životnost, mohla by jeho hodinová pracovní sazba činit pouhé 1 euro a 70 centů. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to včera sněmovna, kdy přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmů důchodového systému a také to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Nákaza od klíštěte straší nás všechny. Klíšťatům se intenzivně věnují také vědci.
2: Ze všech lokalit, včetně lesů a měst v kraji, kde vědci v uplynulých letech sbírali klíšťata a zkoumali, jak moc jsou nakažená, vede Olomouc. A platí, že čím blíže k lidským domovům jdete, tím jsou roztoči infikovanější. Přišli s tím experti, kteří nachodili tisíce kilometrů a analyzovali téměř 100 000 klíšťat. Luděk Savana, Urbánek, Olomouc.
1: Nebezpečné potraviny, které mohou stát dokonce i život, se stále prodávají a dělají problémy záchranářům.
3: S prudkým nárůstem intoxikací HHC, syntetickými kanabinoidy a psychoaktivními cukrovinkami se v poslední době setkávají pražští záchranáři. Zatímco v roce 2023 vyjížděli k přibližně 500 případům, loni jejich počet překročil tisícovku. Letos za první čtvrtletí řešili více případů než za celý rok 2023. Za nárůstem stojí hlavně elektronické cigarety a krom dalšího také psychoaktivní cukrovinky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě pozvánka na fotbal. Baráž o první fotbalovou ligu dnes rozehrají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Dvojzápas začne na stadionu Outsidera v 18 hodin. Odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

0: budem sami.
1: Dobré odpoledne od Miloše Kellera, také z Country Rádia. Budu s vámi až do 18. hodiny a provedu vás 2 hodinami běžného vysílání a 1 hodinkou písniček na přání, ale nepředbíhejme. Tuhle hodinku otevřeli Petr Spálný a také Kateřina Marie Tichá s písničkou Sami. A je tu Honza Vyčítal, Eagles nebude s Hotelem California, ale bude to nahrávka Line Eyes. A také Michal Tučný, Jaroslav Samson Lenk, Ondřej Čejka nebo Highwaymeni. Nebude chybět Kukátko s pozvánkou a také dopravní informace v půl. Ještě jednou dobré odpoledne a dobrý poslech. Užívejte si vysílání.

zbylý jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp.

piva štvůjích. A než jsem se vám otočil, motor džípu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

0: Radkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je opět Pepa Pelán. Pepo, já tě zdravím, ahoj.
2: Taky tě zdravím.
1: No a na jaký koncert pozveš naše posluchače?
2: Tentokrát je to do Voznice. V tamním lesním divadle proběhne v sobotu 30. května mezi 12. a 22. hodinou již tradiční festiválek pro radost. Na pódiu se v tom čase vystřídá 11 hudebních uskupení a po 22. hodině následuje jam session. A ještě vlastně důležitá informace, celou akci provede slovem tvůj kolega Petr Bohuslav.
1: Předpokládám, že jsou k tomu nějaké webové stránky, kde si posluchači přečtou, kdo tam bude vystupovat?
2: Ano, ano, ano. To stačí zadat festiválek pro radost Voznice a objeví se tam vše.
1: Takže ještě jednou to datum.
2: Datum. Sobota 30. května a čas mezi, nebo od 12 do 22 hodin plus jam session.
1: Já doplním, že je to ta Voznice u Dobříše, aby se posluchači orientovali. A děkuji ti za pozvánku, popřeji hodně účastníků a spokojenost s festiválkem.
2: Jo, moc děkuju, měj se hezky, ahoj.

0: voňavou trávou.
1: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak tohle byly Highwaymeni a tohle jsou dopravní informace na Country Radio. Máme hodně nehod. Na D1 z Brna do Prahy je nehoda na 127. kilometru. Kolona začíná na 130. u Měřína. Do další kolony dojedete na 10. kilometru u Průhonic. Je tam havarovaný kamion. Pokud budete pokračovat po D1 dál do Prahy, ve Spořilovské je rovněž nehoda a na jižní spojce je nehoda u odbočky na Zahradní město. Tohle všechno v jedné řadě. D5 má dvě nehody z Prahy ke státní hranici hned za Valíkem, to je na obchvatu Plzně dopravní nehoda, a v opačném směru od Rozvadova do Prahy je nehoda u Nýřan. Tady jsou krátké kolony. A ještě D10 z Mladé Boleslavy do Prahy, na 24. kilometru začíná kolona, na 17. kilometru je dopravní nehoda. Jezděte opatrně, další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě plný neřestí.

Tak tohle byla Crystal Gayle a nahrávka s názvem Never Ending Song of Love. Za chviličku Karel Zich, Léto jak má být, to se docela trefil, Pavel Bobek nebo Tomáš Linka. Ovšem teď v tuhle chvíli se mrkneme také na naše country parníky. Kolega Milan Schmidt před chviličkou odjel na dnešní country parník od 17 hodin, bude tam Mirek Paleček a je vyprodáno, takže dneska už se nechytáte. Ale za týden, ve středu 3. června od 17 hodin Pavlína Jíšová a Bohadlo Trio, a nebo potom další středu 10. června Honza a Jindřiška Brožovek, také od 17 hodin na našem country parníku z Poděbra do Kolína a zpátky. Podrobnosti na webu, informace o tom, které parníky jsou vyprodány, je tam také, a to, jakým způsobem si koupit stupenky rovněž. Mrkněte se na web www.countryradio.cz a poslouchejte Karla Zicha.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: kousek nahé baby musel do knížky staré řecké báje Eduarda Petišky. Když jsem tahal kačera, kdo měl dlouhé vlasy, byl za frajera. Tam, co je dneska stodolní, tam bydleli Romové. A co z toho všeho zbylo, pralinky rumové.
1: Jarek Nohavica a jeho vzpomínková písnička, Když jsem tál kačera, uzavřela tuto hodinku, co se týče muziky. Zbývá prostor pro Tomáše Adamce, informace o počasí a po 16. hodině potom zpravodajství. Muziku po 16. hodině otevřou Pavel Dobeš a také Rostě Fischer a Vráťa Vyskočil. Co bude dál, vám potom včas prozradím. Teď Tomáš Adamec.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Od severu přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Začíná sezona kempování a mnozí provozovatelé si pro návštěvníky připravili různá vylepšení. Někde přibyly přípojky pro karavany, jinde zase rozšířili zázemí pro rodiny s dětmi. Co je ale důležité, ceny většinou zůstávají stejné jako loni. Někde dokonce zlevnily. Pro používání powerbank platí v letadlech přísná pravidla. Naposledy se upravovala letos v březnu. Pražské letiště cestující, kteří poruší pravidla jejich přepravy, řeší často. Například v neděli muselo v Římě kvůli zjištění, že je v nákladovém prostoru powerbanka připojená k nabíjení, nouzově přistát letadlo společnosti EasyJet. Novinky z pražského letiště má Honza Navrátil.
2: Pražské letiště Václava Havla se dočká další nové letecké linky. Od 10. října bude z hlavního města létat nový spoj do Hanoje. Nízkonákladová společnost Vietjet Air bude létat vždy v úterý a v sobotu. Linka bude zpočátku v provozu s mezipřistáním v kazašském městě Almaty a cestující budou mít možnost zakoupit letenky také na úsek Praha-Almaty a zpět. Honza Navrátil, Praha.
1: Do muzea ve Znojmě nás pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Jihomoravské muzeum ve Znojmě dokončuje instalaci výstavy s názvem Tváře města Znojma 1226 až 2026, která bude otevřená od 6. června. Výstava vzniká u příležitosti 800 let města. Lidé uvidí soubor listin, artefaktů a rukopisů, ale i rutičky z radničních hodin. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Ještě zámořský hokej. Hokejisté Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2-1 a už po 4 semifinálových zápasech si zajistili účast ve finále bojů o Stanley Cup. Avalanche nepomohla v posledním utkání playoff NHL ani asistence Martina Nečase. Vegas si v 9leté existenci klubu zahraje o Stanleyův pohár už po třetí. A ještě připomenu, že před 3 roky slavilo celkový triumf. To byly zprávy. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Silkrotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník.

I touto hodinkou odpoledního vysílání Country Rádia vás provede Miloš Keller. Ta první písnička byla o letadle Jumbo Jet Pavla Dobeše, ta druhá o vrtulníku Volací znak naděje Rosti Fischera a Vrátil vyskočil. Ještě možná něco tady budeme mít. Jo, lodě, Hudsonský šífy, Vabyho Daňka. Předtím ale také Petr Kocman, Alison Krauss, potom Cross Band, Zelenáč a další. V kukátku pozvánka na výstavu a dopravní informace v půl. Tohle všechno zvládneme v následujících necelých 30 minutách. Ať se vám to líbí.

nikdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jeho hod. Kdo chce zhrknout třeba zítra, komu je to všechno hod, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šíky najmou dát jeho hod. Ahoj!

0: Rokem Country Rádia.
1: Vždycky, když si povídám s Martinem Patřičným, tak je to o dřevě a o nejrůznějších krásných předmětech ze dřeva. A podobné to bude i v tomto kukátku. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den přeju.
1: Tak máte výstavu Letokruhy života. Pozvěte naše posluchače na Letokruhy života.
2: Ano, moc rád zvu, protože je to zvláštní výstava. Většina lidí v knihovnách nedělá výstavy, protože knihy jsou tak rozmanitý, že všechno pozřou. A dřevo možná by v té knihovně mohlo nějak na někoho hezky zapůsobit. Takže doporučuju a zvu.
1: Je to výstava v ústřední knihovně na Mariánském náměstí, už probíhá. Dokdy bude a co tam mohou návštěvníci vidět?
2: Bude do 24. července a co můžou vidět, jsou především sochy a obrazy tentokrát tištěný. Ale ten tisk je hezký, takže si určitě každý udělá obrázek. A je tam jedna pikantní věc. Je tam ta fronta na sloupec z knih, kde jsou samý turisti, kteří se s tím sloupcem chtějí vyfotit. Ale prý i někteří vpravo od toho sloupce už se fotí s mojí sochou.
1: No tak vida. Takže výstava tedy v ústřední knihovně v Praze na Mariánském náměstí do 24. července, ale v průběhu této výstavy bude jedna zajímavá akce. Co to bude?
2: Bude to 3.6. v 5 hodin večer v části knihovny, která se jmenuje Záliv, a budeme tam s básníkem Ondřejem Fibichem, mým dlouholetým přítelem, povídat o Šumavě, o šumavském dřevu, protože Šumava bez dřeva je nemyslitelná, jako každý venkov konec konců. A takže zvu znova na 3.6. Ondřej Fibich a je moje maličkost.
1: Ústřední knihovna na Mariánském náměstí. Najdou si posluchači třeba někde na webu či na Facebooku informace, pokud by si to nezapamatovali?
2: Pokud by si to nezapamatovali, určitě to je na stránkách knihovny, anebo je to na mých stránkách www.patricny.com.
1: Říká Martin Patřičný o výstavě Letokruhy života, která probíhá až do 24. července. A já mu za tuhle pozvánku děkuji a popřeji hodně spokojených návštěvníků.
2: Já taky moc krát děkuji za kukátko a hlavně přeju všem posluchačům dobrou cestu.

vyhnaný už sedmej den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tak. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho skosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal a vyrazil mi.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl kanadský zpěvák Mike Denver a nahrávka s názvem Seasons in the Sun a tohle jsou dopravní informace. Stále problémy na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Postojíte si zhruba celkově 50 minut ve dvou kolonách. Od exitu 27 začíná kolona a počítejte s nehodami u Tuřic a také na 24. kilometru v levém pruhu. V opačném směru Praha Mladá Boleslav D10. U odbočky na Tuřice exit 17 je tam zabrán levý pruh, takže se jezdí rovněž i v tomto směru velmi pomalu a kolona je dlouhá. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s kolonou u Měřína. Další kolona je potom od 11. až do 6. kilometru. Dlouhá kolona je i ve Spořilovské a pokračuje dál na jižní spojku. Rozjíždí se to až za Lanovým mostem. Je to v důsledku několika nehod na D1 ve Spořilovské a u odbočky na Zahradní město z jižní spojky. A ještě problémy v Praze 6. Evropská u Hadovky je vážná dopravní nehoda. Tvoří se tam dlouhé kolony z obou směrů, jak do centra, tak z centra. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

ten cowboy, je to single z roku 1976 podle originálu Glena Campbella Rhinestone Cowboy. Za chviličku Petr Novák, co je to láska, nebo Michal Tučný poradí, jak se sní daně v trávě. Máme odpoledne, ale možná máte někoho, kdo zítra má svátek, narozeniny či něco podobného a chtěli byste být první, kdo mu pogratuluje. A to můžete udělat prostřednictvím Country Rádia, prostřednictvím Kačky a Vládi v ranním vysílání okolo 6.50, když vyplníte formulářík na našich webových stránkách. Ano, to je písnička k probouzení, kterou každé ráno mají Vláďa a Kačka. Je to velká legrace pro všechny zúčastněné. No a když už budete poslouchat ráno, tak nezapomeňte také soutěžit Hádej, kdo jsem, a také Dospívej to. To jsou dvě nové soutěže v ranním vysílání. Petr Novák, Co je to láska, to je jedna starší písnička v odpoledním vysílání.

0: Blíží se 17. hodina, je na čase vás pozvat k dalšímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek opět představí něco z tuzemského bluegrassu, potom Country Potka potou Vítka Pěkného a koně na Country Rádiu Milana Šmita a Báry Hejalové. V 19 hodin premiéra pořadu Country Time. V první polovině máme aktuální i minulé americké country hitparády. V druhé polovině hodiny je legenda. Tentokrát bude legendou Dwight Yoakam. No a ve 20 hodin už nastoupí kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Teď nastupuje Tomáš Adamec se svými odpoledními zprávami. Začne nejprve počasím.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Od severu přechodně oblačno, výjimečně přeháňky. Teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
9: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
10: Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
11: Zatáčka, víří, prak vozů, co přede mnou jeli.
10: Některé jsou pohodlné.
12: Čtyři bitelní kola má náš prokladej.
10: Některé jsou vzrušující.
13: Po Zbraslavský silnici motocykly letí.
10: S některými můžete vzlétnout až do oblak.
14: Čekej na můj jumbo jet.
10: Ale jenom Country Radio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Polovina května sice přinesla potřebné srážky a krátkodobou úlevu od sucha. Závěr měsíce ale vrací do Česka teplé a převážně suché počasí. Na většině území do konce týdne téměř nezaprší a sucho začne znovu rychle zesilovat. Hospodaření společnosti SpaceX, výrobce raketa satelitu Elona Muska, bylo dlouho finanční záhadou. Až minulý týden firma poprvé zveřejnila své hospodářské výsledky kvůli chystanému vstupu na burzu, který by mohl patřit k největším v historii. Společnost se oceňuje na 1,25 bilionu dolarů a plánuje vstoupit na burzu už příští měsíc. Hlubokou sondu do historie motorsportu připravil Luboš Dvořák.
2: Celý letošní rok se pro automobilku Škoda nese ve znamení jubila 125 let působení v motoristickém sportu. Škoda Muzeum Mladé Boleslavi se k oslavám připojuje mimořádnou výstavou o její bohaté historii, ověčené spoustou cenných trofejí. V hlavních prostorách Škoda Muzea našlo své místo 15 exponátů, které spojuje téma motorsportu a rychlosti. Nechybí mezi nimi průkopník na rychlých tratí vůz Laurin a Clement z roku 1908, legendární Škoda Popular z roku 1937 či ikonický speciál Škoda 130 RS z roku 1978. Mezi vystavenými závodními vozy našly své místo i novodobější speciály, jako například Škoda Favorit z roku 1993, Škoda Fabia Super z roku 2009 a třeba i skutečný unikát v podobě upraveného vozu Škoda Octavia VRS, který disponuje s výkonem přes 600 koní a v roce 2011 dosáhl rychlostního rekordu 365 km v hodině. Muzejní přehlídka toho nejrychlejšího potrvá do ledna příštího roku. Při závodní stáje zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Ještě pozvánka na fotbal. Baráž o první fotbalovou ligu dnes rozehrají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Dvojzápas začne na stadionu Outsidera v 18 hodin. Odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

tak jedem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

0: opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Poprosil bych zahrát Johna Denvera Take Me Home Country Roads pro mého kolegu z Úpice Jardu, který mi naváží materiál, bez kterého bych nemohl fungovat. Rád vás poslouchám, má skvělý hudební vkus. Jardo, ještě jednou moc děkuji, píše a písničku posílá Jirka.

0: Dobrý den, dovolal jste se do písniček na přání.
1: Ano.
0: Tak povídejte, jaká to bude pro koho?
1: Bude to písnička od Mirka Palečka, Cestička k domovu.
0: Mhm.
1: A bylo by to pro všechny, ať na tu cestičku k domovu nikdy nezapomenou.
0: Tak jo, takže ta písnička bude za chviličku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji vám, Miloše, naschledanou, hezký den.
0: Taky.

0: Vašky Natřání na Country Rádiu.
1: Dva e-maily, jedna písnička, všechno nejlepší k 75. narozeninám panu Dobrodkovi z Pňovic. Ať ve zdraví a spokojenosti prožije další roky života, přejím až. A nenapsali, co zahrát. Naproti tomu náš posluchač Huby z Olmíka napsal, mohli byste zahrát song od Fešáku tak jako dřív, jen tak pro radost. Věřím, že se bude líbit i našemu posluchači panu Dobrodkovi z Pňovic.

Ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer z koňskýho

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Zdravím do rádia a zahrajte dnes nějakou skladbu od významného amerického dobristy Jerryho Douglase. S gratulací k jeho zítřejším 70. nám píše kytarista Fejkl.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych měl prostor, tak bych zahrál kamarádovi.
0: Ano.
1: Který je 60. Jiřímu Tichýmu z Turnova. To by ta písnička Michala Tučného Báječnou ženskou.
0: Dobře.
1: Pepa z Turnova. A děkuji vám hezky a přeji hezký den.
0: Tak jo, taky Báječná ženská bude za chvilku. Mějte se hezky, naschledanou.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Naše posluchačka Jarka píše, mohla bych poprosit o zahrání skladby od Johna Andersona Swingin', mám ráda takové svižné skladby. Tady je.

0: Country rádiem na cestách.
1: Stále jsou problémy na D10 ve směru od Turnova do Prahy. Od 27. kilometru je dlouhá kolona kvůli havárii nákladního auta. Postojíte si zhruba hodinu. Objíždět se to musí přes Lysou nad Labem. V opačném směru je okolo 17. kilometru kolona kratší, ale také počítejte, že se jezdí pouze jedním pruhem. Na dojezdu do Prahy D1 od Brna kolona je už od Čestlic a rozjede se to až za jižní spojkou. A ještě máme v Praze problémy ve Strahovském tunelu ve směru k Břevnovu. Je tam porouchané auto a začíná se plnit Mrázovka i Dobřížská v tomto směru. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
7: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: No a jsme v druhé polovině téhleté hodinky. Prosím o písničku Hergot, to je baba pro všechny i pro vás, pro pohodu, píše Jarka. To bude jedna písnička a dáme hned i druhou. Náš posluchač Pavel, soudím podle e-mailu, píše: já tu zemi znám, Ladislav Vodička. Pěkně, stručně a jasně a my hrajeme.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil, spousta stromů uschla. Dlouho jsem zase marodil, vzácná semena květin mi stuchla. Je to divný rok,

pokaždé je Alan znovu zvětří. Přál bych vám je vidět, jak se ti chlapi

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

bojíme se jen strašáků. Něčeho z hlavy něčí, ale nepřivedou nás ke strachu. Do opravdická nebezpečí, to nikdy

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Od severu přechodně oblačno, výjimečně přeháňky. Teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Poptávka po rodinných domech stoupá a díky tomu i jejich ceny. Po vilkách se také zapráší, mnohem rychleji než v minulosti. V inzerátech visí v průměru 3 měsíce, zatímco ještě před rokem to bylo déle než 7 měsíců. Počet nabídek se přitom nezměnil. Kriminalisté se zabývali případem ženy z Českokrumlovska, která měla nejméně od roku 2020 chovat a množit psy v nevhodných podmínkách. Štěňata se zájemci směňovala také za alkohol a tabákové výrobky. V případě prokázání viny před soudem za to ženě hrozí až 4 roky za mřížemi. Němečtí poslanci v minulých dnech schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032. S dokončením se počítá v roce 2044. Nové vozy lanovky na Petřín už nejsou zahalené do neprůhledného obalu. Více než měsíc po jejich usazení na zrekonstruovanou trať z nich technici plachtu konečně sundali. Další testování ale bude pokračovat. V Bohumíně na Karvinsku se v uplynulých dnech objevil orel křiklavý. Jednoho z nejvzácnějších dravců v České republice zaznamenali pracovníci odboru životního prostředí tamní radnice zhruba půl kilometru od obydlené oblasti. A budoucí český astronaut Aleš Svoboda dokončil třetí část základního kosmického výcviku. Tolik dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme na nejstarší klášter jižních Čech. Premonstrátský klášter v Milevsku nabízí nezapomenutelnou atmosféru výjimečného místa českých kulturních a duchovních dějin. Je nejstarším klášterem v jižních Čechách, založený roku 1187 Jiřím z Milevska. Leží v malebném prostředí asi 20 km východně od řeky Vltavy a 25 km na západ od města Tábor. Klášter je dodnes domovem komunity bratří z řádu premonstrátů. Spravuje ho královská kanonie premonstrátů na Strahově. V rámci komentovaných prohlídek se mimo jiné seznámíte s pestrou historií kláštera a získáte základní informace o dějinách i současnosti premonstrátského řádu. Budete se moci vydat i na fascinující cestu po stopách vývoje architektury, kdy se v jednom areálu snoubí románské architektonické skvosty s majestátní gotikou či zdobným barokem. K dispozici tam je několik prohlídkových tras. Například okruh sakrální stavby, kde uvidíte románskou baziliku navštívení Panny Marie s opatskou kaplí, rajskou zahradu, kostel svatého Jiří s unikátní klembou takzvaného milevského typu a druhé nádvoří kláštera, kde se také nachází Městské muzeum Milevska. Prohlídková trasa Život bratří premonstrátů zase nabízí barokní prelaturu s expozicí opatských pokojů a latinskou školou s klášterní knihovnou. V klášteře byla před husity, kteří jej také vyplenili a vypálili, ukryta vzácná relikvie. Hřeb z pravého kříže, který císař Konstantin nechal rozsekat na několik částí a věnoval je významným hostům. 6-centimetrový kus železa byl 600 let důmyslně ukryt ve falešném dně středověkého trezoru, který představoval soustavu dutin v severní zdi lodi kostela svatého Jiří. V budově barokní prelatury lze v červenci a srpnu navštívit také galerii, kde probíhají různé výstavy. Další podrobnosti o milevském klášteře bratří premonstrátů najdete například na webu kudyznudy.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer, u čaje o 6. I když je tady řeč o čaji, mám pro vás další recept s pivem. Bude to gurmánské vepřové na pivě. Budeme potřebovat pochopitelně to maso, krkovice, plec, kotleta, kýta podle chuti, světlé pivo, stačí desítka, 200 gramů cibule, jeden česnek jako celou palici, tymián, sůl, kmín a 4 oloupaná rajčata. A to je všechno. Zhruba kilo vepřového řádně osolíme, posypeme kmínem a tymiánem, dáme do pekáče a kolem nasypeme hojně pokrájené cibule, rajčata, pokrájený česnek, všechno zalijeme pivem, zaklopíme a pečeme tak 50-60 minut. Já bych dal klidně tu hodinku, podle toho, jak jste zvyklí na vaši troubu. Pak odklopíme, dopečeme do měka a do zlatova za občasné otočení a podlití pivem. Může být vývar nebo voda, ale já bych dal přednost tomu pivu. Podáváme s bramborovými noky, knedlíky nebo čerstvým pečivem. A vysíláním Country Rádia, které je vždy čerstvé, dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Vybrané nepřetržité železniční výluky na čtvrtek. Hradec Králové, Hněvčeves, ta bude jen ve čtvrtek a v pátek. Nově začíná Plzeň Nepomuk, ta bude do 13. června. A připomeneme dvě starší. Kolín, Kutná Hora, ta se týká jen osobních vlaků, rychlíky projedou do 15. června. A Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí do 4. července. Šťastnou cestu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Posloucháte Čaj o 6.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají jížkovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

letí k vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: a tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí žil, že jaro nedělá.
1: Bluegrassový typ Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
2: Milí posluchači, dnešní tip na zajímavou českou kapelu vám již tradičně přinášejí Iva Čapková a Rostě Čapek.
3: Kapela Mandala je folk popová skupina s přesahy do příbuzných žánrů, včetně bluegrassu, která se zaměřuje na melodickou a pozitivně laděnou hudbu vlastní autorské tvorby. Původně vznikla jako duo, ale postupně se rozrostla do šestičlenné formace.
2: Benžista kapely Dan Bednář je právě tím, kdo styl kapely více přibližuje k bluegrassu, třeba v písničce Kolik týdnů sčítám, kterou možná znáte z pořadu Bonanza.

0: Kapelu Mandala můžete potkat na velkých i menších českých a moravských festivalech. Z jejich úspěchů můžeme jmenovat diváckou portu podbrdského kola této soutěže, kterou získali v roce 2023, nebo vítězství v soutěži Talent Country Rádia ve stejném roce.
1: Druhá písnička, kterou vám Mandala zahraje, se jmenuje Kocovina. Najdete ji na novém CDčku nazvaném Mandalí křídla.
0: Pokud chcete, aby se i vaše kapela hrála v country rádiu, napište nám do bluegrassových tipů na e-mail iva@čapek.us.
1: Loučí se s vámi Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!

každej den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný.

a za oltář mu sloužil smysen ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused a svědků bylo dost. Ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jo, brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byli stejní jako já, anebo ty,

co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, anebo ty,

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Čínské automobilky přebírají evropské továrny. Zatímco evropské automobilky zavírají závody a propadají se do ztráty, tak ty čínské si v Evropě razí cestu. Čínská auta tvořila v prvním čtvrtletí letošního roku 8,6% západoevropského trhu, tedy téměř dvojnásobek oproti stejnému období loňska. Ukazují to data berlínského analytika Matiase Schmidta, na něž upozornil deník The Guardian. Místo soupeření ale přichází spolupráce. Nissan jedná s Chery o části svého jediného evropského závodu v anglickém Sunderlandu. Ford podle Guardianu souhlasil s prodejem části valencijského závodu čínské Geely. Navíc Stellantis své dva španělské závody přestavuje pro výrobu vozů čínské značky Leapmotor. Stellantis rovněž také oznámil pokračující dohodu s čínskou státní automobilkou Dongfeng v hodnotě miliardy eur, tedy přibližně 24 miliard korun. Od roku 2027 bude závod ve Wuhanu vyrábět elektromobily Jeep a Peugeot. XPeng závod v Evropě stále hledá a mimo jiné vyjednává i s Volkswagenem. Šéf XPengu pro severovýchodní Evropu pan Elvis Cheng ale nabízený závod označil za trochu starý. Volkswagen přiznává, že zájemce hledá obtížně. Zájem o jeho drážďanský závod, první za 88 let uzavřený v Německu, je podle šéfa značky nulový. Evropské automobilky ale v přenechávání výrobních závodů Číňanům vidí příležitost, jak se zbavit nevytížených kapacit bez bolestivého propouštění. Místo, aby

0: Koně na Country rádiu.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, je tady další povídání o koních, takže vás zdraví Milan Schmidt
2: a Bára Hejhalová.
1: A my se dnes přesuneme do úplně jiného světa, do Mongolska, kde jsou koně součástí každodenního života. A Bára nám jednoho z nich představí, tak Báru, spust.
2: Dnes si představíme mongolského koně. Mongolský kůň patří k nejstarším a nejpůvodnějším typům koní na světě. Po staletí se téměř nezměnil a dodnes žije v podmínkách, které se velmi podobají těm historickým. Je neoddělitelně spojen s kulturou nomádů a jejich způsobem života.
1: Jak si ho máme představit? Odpovídá naší představě, řekněme, klasického koně?
2: Na první pohled možná překvapí. Je menší, spíše pony typu, s robustní stavbou těla, krátkýma nohama a hustou srstí. Nepůsobí elegantně jako sportovní koně, ale je extrémně odolný a silný vzhledem ke své velikosti.
1: V jakých podmínkách ti to koně žijí?
2: Žijí celoročně venku, často bez přístřeší. Musí zvládat extrémní mrazy v zimě i horká léta. Sami si hledají potravu a vodu, co z nich dělá jedny z nejméně náročných koní na světě.
1: Teď by mě zajímalo, ty jsi říkala, že patří koně v Mongolsku ke každodennímu životu, takže jakou roli hrají v životě lidí tito koně?
2: Jsou naprosto klíčoví. Slouží k přepravě, pasení do betka i jako zdroj mléka. Mongolské děti se učí jezdit velmi brzy a koně jsou důležitou součástí tradic i slavností, například při známém festivalu na dám.
1: A čím si tento kůň získává respekt mimo svou domovinu?
2: Především svou neuvěřitelnou vytrvalostí a schopností přežít v extrémních podmínkách. Mongolský kůň je symbolem odolnosti, svobody a dlouhé historie soužití člověka a koně.
1: Tak já ti děkuji za představení a teď mám tady otázku našich posluchačů a to by mě taky zajímalo a mě by to zajímalo i u psů, ale tak dokáží koně rozpoznat emoce lidí?
2: Dokáží, podobně právě jako ti psi, a to nejen tím zrakem, ale také například podle toho, jak se tváříme, jako máme mimiku obliče či postavení těla. Koně dokáží emoce vnímat i pomocí čichu, rozpoznají tedy naše emoce i bez použití zraku. Na toto téma byly provedeny i studie, které tuto skutečnost opravdu potvrdily. Před koňmi se prostě nelze přetvařovat, vždy odhalí naše aktuální rozpoložení úplně do detailu.
1: Tak to je dobrá zpráva. Každý, kdo má doma koně, tak jistě tuhletu situaci už sám okusil a ochutnal. No a pro vás, kteří saháte do ohrad, když se budete škaredě tvářit, čekejte adekvátní odpověď.
2: Vždy s úsměvem.
1: Ano. Kam vyrazit za koňmi?
2: Tak tentokrát bych úplně nevyrazila přímo za koňmi, ale já bych opět měla na posluchače takovou maličkou prosbu.
1: Povídej.
2: U nás v Přehvozdí se podařilo dokončit novou expoziční místnost a ráda bych tedy požádala, pokud máte někdo doma jakékoliv historické vybavení nebo nějaké zajímavosti, co se týká koní či zemědělství, tak budeme rádi, když byste zaslali něco k nám do toho centra a za to bychom vás mohli třeba provést, nechat se pomazit s koníčky a tak.
1: Dobře, tak jo, to je výzva pro naše posluchače. Mohou se ozvat samozřejmě jak mailem, tak přímo zajet na místo. Já ti děkuji pro dnešní den, milí posluchači, úplně všechno. Loučí se s vámi Milan Schmidt
2: a Bára Hejhalová.

0: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
1: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Tentokrát to bude Dwight Yoakam. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Stejně jako minulý týden je na něm Ella Langley s nahrávkou Be Her. A je tu místo čtvrté, Really Green, Change My Mind.

Doznělo místo třetí, tak Wetmore Brunet. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hitparády. Minule třetí, Cody Johnson, The Fall, je druhý. A pak zazní vítěz tohoto týdne, už podruhé jím je Luke Combs s nahrávkou Sleepless in a Hotel Room.

To bylo aktuální první místo americké countryové hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1967 byl song There Goes My Everything v podání Jacka Greena. S varováním Nechoď domů opilý bodovala v roce 1967 i Loretta Lynn. A do třetice měl velký hit i Mel Haggard.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Dwight Yoakam. Dwight Yoakam je typickým představitelem Bakersfieldské větve country 80. let. V Nashvilleu se mu nikdy moc nedařilo. Nikdy nehrál uhlazenou pop country, vycházející z modelu městských kovbojů, jaká byla v Nashvilleu populární. Byl současníkem Randyho Travise, byl úspěšný, ale ne tak masivně a okamžitě jako on. Ale i tak má na kontě nějaké to prvenství hitparádě i nějakou tu platinovou desku. Význam Dwighta Yoakama spočívá především v tom, že vrátil country 80. let k jejím kořenům, nejen k honky-tonku, ale i k rock'n'rollu.

Dwight Yoakam se narodil v Kentucky, ale většinu mládí prožil v Ohio. Na kytaru se učil hrát od 6 let a poslouchal desky své matky, která měla ráda Henka Williamse nebo Johnnyho Cashe, ale také Bucka Owense. Když byl na střední škole, zakládal nejrůznější příležitostné kapely a hrál s nimi po klubech všechny styly, včetně rock'n'rollu. Chvilku navštěvoval také státní univerzitu v Ohio, ale toho brzy zanechal a odchází do Nashville, aby se stal studiovým hudebníkem. Nashville byl v době příchodu Dwighta Yoakama plně pod vlivem uhlazeného hudebního stylu městských kovbojů a tomu moc nesedělo. Seznámil se s Pete Andersonem, který měl stejné, tedy honky-tonkové hudební názory a společně odcházejí do Los Angeles. Tam společně hrají v klubech a zdaleka nejen countryových a působí i v řadě nejrůznějších kapel, dokonce i punkových. Znalci budou znát například Dead Kennedys. Ale srdcem zůstává u honky-tonku, byť velmi modifikovaného. A setkává se s daleko větším úspěchem než v Nashvillu. Časem se pro tento okruh muzikantů vžil název Cowpunks.

V roce 1984 vydává Dwight Yoakam své první EP, které mělo úspěch zejména v lokálních rozhlasových stanicích v Los Angeles a přineslo mu nahrávací kontrakt u firmy Reprise. V roce 1986 natáčí první album Guitars and Cadillac, které bylo překvapením pro kritiky i publikum. Bodovalo na různých hitparádách, díky stylu potěšilo rockery, díky pramenům i příznivce country. Úspěch na countryových hitparádách měl single Honky Tonky Man, cover verze písně Johnnyho Hortona. I titulní melodie z alba se dobře chytla. Druhé album z roku 1987, Hillbilly Deluxe, už znamenalo jistý průlom a úspěch. Bylo na něm několik hitů a především Yoakamova verze písně Bucka Owens Streets of Bakersfield, kterou natočil přímo s autorem.

Na přelomu 80. a 90. let vydává další úspěšná alba a etabluje se co by stylotvůrce na countryové scéně jiné než nashvillské. Kolem roku 1990 také získává platinovou desku a v roce 1993 přicházejí největší hity Thousands Miles of Nowhere a Ain't Lonely Now Yet. Pak se na dva roky odmlčí a od poloviny 90. let lze jeho úspěchy hodnotit spíše jako stabilní než jako špičkově hvězdné. Nicméně vydává co dva roky to úspěšné album, na každém nějaká nová osobitá verze staršího hitu jiných interpretů a v novém tisíciletí si zkusí i jinou úlohu. Stává se scénáristou a režisérem, ale také pokračuje v nahrávání dalších úspěšných alb.

Dnešní legenda ještě zaspívá, ale už teď se s vámi loučí Miloš Keller a těší se na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: V Jabkenicích bude Neckiáda. V sobotu 30. května. Začátek je od 15 hodin. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě připomenu, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. Dobré počasí je prý objednáno. 23. ročník festivalu Bluegrass Jam proběhne tentokrát poprvé v Loděnici Děhylov. Vystoupí kapely Before Breakfast, Freďáci, Early Times, Veget nebo Goodwill. V areálu Loděnice bude zároveň probíhat dětský den. Vstup je zdarma, na festival i dětský den. Takže Loděnice Děhylov, neděle 31. května od 13 hodin. Tomáš Linka bude slavit 80. V sobotu 30. května v 19 hodin se sejdeme v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Dojde na křest nového alba a budeme vzpomínat na Michala Tučného. Co třeba folkové podviní? Čtvrtek 4. března od 16:30 v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci, Vladimír Merta, Jiří Hrubý, Mirek Paleček a další skvělí muzikanti. Skupina Nové struny přiveze tramské a swingové písně do jižních Čech v sobotu 6. června od 20 hodin. Potočná, Číměř. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace na www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný středeční večer s datem 27. května vám přeje Petr Kocman a přeji vám jednak tedy hezký večer a doufám, že ne už tak parný večer, jako byl dnes celý den. Vítejte ve večerní vysílání a vítejte také u pravidelné hodinky Country je všechno, co se mi líbí. Dneska jsem si připravil pro vás hned několik novinek a nebudu otálet a hned tu první si pustíme teď, protože skvělý zpěvák a kytarista, jedna z největších country hvězd současnosti, Keith Urban, vydal nový single, je to předzvěst úplně nového alba, takže vy všichni příznivci jeho muziky se těšte, bude to další skvělý kousek a opět přišel s něčím, no, nečekaným, dá se říct, on vždycky překvapí, na každém tom albu něčím překvapí, je tedy pravda, že ta jeho produkce v posledních letech hodně směřuje k popové muzice a také po zásluze na těch popových hitparádách dost boduje, ale nezapomíná na to, že vyrostl na country hudbě a ta ho provází celý život a jí vděčí za ten velký úspěch. Ale jak vždycky říkám, pokud je to crossover mezi country hudbou a dalšími žánry, tak je to vždycky na místě, protože jeden žánr obohacuje druhý a myslím si, že pro nás milovníky hudby je to vždy dobře. Tak pojďme, nejnovější single Keith Urbana Still Way. Přeji vám hezký večer.

mám pro vás další slibovanou novinku. Musím se ale vrátit nejdříve do roku 2005, konkrétně to byl nějaký konec července, tuším o prázdninách, kdy tehdy, dá se říct, vycházející hvězda country music Josh Turner vydal album, které pojmenoval Your Man. No a na tom albu byla i stejnomenná píseň, kterou napsal pro něj jistý Chris DeBoa, což je velmi známý nešvédský producent, skladatel a také hudebník. Potom jistý Jace Everett, ale hlavně tehdy ještě naprosto neznámý Chris Stapleton. O pár let později už obrovská country hvězda, který je uznáván napříč všemi žánry. Mají ho rádi a uznávají rockeři, popoví, zpěváci, bluesoví, soulový, jazzový. Opravdový zázrak, dá se říct, v country hudbě. No a tuhle tu písničku, když Josh Turner vydal, tak samozřejmě se setkala s obrovským ohlasem, hned vyšplhala na přední místa hitparád. Dostala potom mnohokrát certifikát, tuším, že v roce 2006 to byla zlatá deska, o 6 let později to byla platinová a dokonce někdy v roce 2018 to byla double platina a celkem se tedy prodalo k roku 2021 1 307 000 kopií po celých Spojených státech. Takže veliký úspěch. No a říkám to proto, že tuhle tu píseň si teď poslechneme, ale v nové úpravě, protože teď před pár dny ji vydal kamarád a kolega Josha Turnera, Scotty McCreary, vynikající countryman. Viděl jsem ho i živě na koncertě a byla to opravdu velká country jízda. Bylo to tuším, že ve skotském Glasgow, kde tedy všechny přítomné v té sportovní hale veliké okamžitě během prvních dvou písní roztančil. Takže vznikla skvělá nálada. No a Scotty McCreary připravuje úplně nové album svých velikých hitů, které vyjde v červenci. A bude tam také několik bonusů, no a jedním z nich je právě i písnička Your Man, kterou si vypůjčil z repertoáru Josha Turnera, protože oni se oba s okolností objevili v talentové soutěži American Idol. A to je vlastně mimo jiné spojuje tedy. Takže si vymysleli takový fórek, že si tu písničku zaspívají navzájem, protože Scotty McCreary si Josha Turnera do té písně přizval, takže si ji po těch dlouhých letech zaspívali spolu. Takže to je píseň, která zazní právě teď. Úplná novinka. Your Man.

Vzpomínám si, když jsem v roce 1998 zaslechl jednu nádhernou píseň, při jejímž poslechu jsem úplně zůstal stát s otevřenou pusou a říkal jsem si, kdo to je, co to je za krásu. No, zjistil jsem, nebylo to teda v době, jak je to dnes, tedy, že bych skočil do mobilu a hned si vygooglil, co to je za zpěvačku. To byla trošku jiná doba, takže mi to stálo nějaké úsilí, ale zjistil jsem, že ta zpěvačka se jmenuje Sarah McLachlan, pochází z Halifaxu v Kanadě, z Nového Skotska. No a je to dáma, která nejenom nádherně zpívá, ale také je to velmi šikovná a zručná skladatelka. Píše si jak texty, tak muziku. No a ta píseň, u které jsem úžasem o ně měl, se jmenuje Angel, tedy Anděl. A je tedy pravda, že za to album, ze kterého pochází, ona dostala tenkrát, tuším, že dokonce 2 ceny Grammy, protože to bylo opravdu něco velmi zvláštního v té době. A ona vůbec má takovou zvláštní tvorbu, snadno rozpoznatelnou, i když začne zpívat, tak hned víte, že to je prostě Sarah McLachlan. No a ta písnička Angel, ta je vlastně jednou z velmi hraných písní, v tom smyslu, že si ji často berou do svého repertoáru i další zpěváci a není se co divit, protože je to opravdu nádherná balada. Tak pustím vám ten originál z roku 1998, Sarah McLachlan, Angel.

Tak tohle byla úplná novinka. Tomáš Klus a Věra Martinová, Magnetické bouře. Duet, který vznikl vlastně z velké lásky a obdivu Tomáše Kluse k Věře Martinové. On se z toho nedávno vyznal dokonce někdy na televizní obrazovce, že Věru vždycky miloval. Takže byl šťastný, že si s ní může zaspívat duet. Tak si myslím, že se jim to podařilo. Je to krásná píseň. A mám hned pro vás další novinku. No, je to vlastně stále ještě novinka, protože před měsícem, konkrétně 24. dubna, vydala svoji úplně novou a v pořadí 22. solovou desku člen slavné kapely Beatles Ringo Starr. Ta deska se jmenuje Long Long Road a je na ní řada písní, konkrétně 10, na kterých se přímo Ringo podílí, tedy i co by autor v jednom případě, a to je hned ta první, tak tu složil, nebo spolu složil slavný producent T-Bone Burnett. No a také na písních participuje třeba Paul Kennelly, což je slavný nashvillský producent. No a ta zvláštnost na tom albu je, že je to vlastně v pořadí už druhé album za sebou ve stylu country. Ringo teda už v minulosti natočil v podstatě, dá se říct, nějaké country album, ale tohle je naprosto přiznaně se vším všude, se steel kytarami, houslemi a se vším, co ke country hudbě patří. Protože stejně jako Ringo, tak ostatní členové Beatles country vždycky milovali a hrdě se k ní hlásili, takže tady ty country desky bylo vlastně takové logické vyústění a Ringovi country hudba samozřejmě sluší. A je to neuvěřitelné, ale Ringo bude slavit letos 7. července 86. narozeniny a pořád koncertuje, vydává desky, neuvěřitelné, tak hlavně až to tak ještě dlouho zůstane. Já jsem z toho alba vybral písničku, která šla vlastně jako úplně první single do světa, jmenuje se It's Been Too Long a je to taková z těch country písniček na tom albu, kde lkají ty steel kytary, taková, řekl bych, která má hodně blízko k náladě raných Beatles, kde se to Ringovi podařilo spojit dohromady country hudbu s tím obdobím, tak posuďte sami, v každém případě je to skvělá pecka. Jdeme na to.

No, kdo by také odolal tak nádhernému hlasu? To byl skvělý Karel Černoch a písnička, kterou natočil v roce 2000 tehdy na své výběrové album s názvem Zrcadlo. Teď mám pro vás jeden špíček muzikantský. Zpívat bude, no, řekl bych, opravdu jeden z největších a nejuznávanějších rockerů na naší planetě, a sice Lenny Kravitz, vynikající zpěvák a také kytarista. No a představte si, jak to tak bývá. Další důkaz toho, že prostě country táhne. To je žánr, který mají rádi snad všichni, aniž by si to třeba mnohdy chtěli přiznat. Tak i Lenny Kravitz miluje country hudbu. No, ono to vůbec v těch Spojených státech a dejme tomu všeobecně ve světě je, takže tu country hudbu všichni naprosto přirozeně vnímají. Většinou pak ty hudebníci třeba i od malinka, když ji zpívali se svými prarodiči nebo se svými rodiči, takže naprosto přirozenou formou k ní přišli a proto ji mají ve svých životech naprosto přirozeně i nadále. A byť hrají tedy jinou hudbu, ať už je to rock, blues, pop, tak ta country hudba v nich jaksi koluje. No a Lenny Kravitz dokonce natočil píseň, ve které, dá se říct, se vyznává k lásce k Johnny Cashovi. A tu píseň přímo nazval Johnny Cash. To je ona. And

Ve světě je naprosto běžné a docela se to stává už i u nás, že si zpěváci vezmou nějakou píseň, která se jim líbí od některého ze svých slavných kolegů a dají si ji do svého repertoáru, zařadí na své album. A je to naprosto běžný jev a docela často se i stalo nebo stává, že dokonce ta nová verze od toho dalšího interpreta předčí a předběhne tu původní, že se z ní stane teprve až potom hit, což minulost mnohokrát ukázala. No, do jisté míry je to taky věc písně Peaceful Easy Feeling od kapely Eagles. Tam se tedy nestalo to, že by ta verze, kterou uslyšíte, předčila ten originál, v tomto případě určitě ne. Ale William Lee Golden, jinak člen slavné country kapely Oak Ridge Boys, si tuhletu písem vypůjčil se svými syny, protože on má několik synů a všichni jdou v otcových šlépejích, jsou to znamenití hudebníci a říkají si The Goldens, což je velmi vtipné, William Lee Golden a Goldens, tak udělali album docela dlouhé stopáže, kam zařadili právě své oblíbené písně a k téhleté písnice William Lee Golden říkal, že už když ti jeho chlapci byli malí a jeli někam třeba na rodinný výlet v autě, tak si pouštěli Eagles a tuhletu píseň tam zpívali ve čtyřhlase a strašně je to bavilo a cesta jim líp ubíhala. No a tak po několika desítkách let si to vlastně splnili to přání a píseň si během té pandemie koronaviru, když nemohli koncertovat, tak byli v domácím studiu a tu písničku spolu s dalšími nahráli. Pojďte si poslechnout, jak to dopadlo.

To byl William Lee Govan, jinak člen kapely Oak Ridge Boys, ovšem tohle byl on se svými syny, jak si říkají The Govans, a písnička kapely Eagles Peaceful Easy Feeling. No a na závěr hodiny už jenom jedna jediná píseň. Bude to takový malý pozdrav mému kamarádovi Romanovi Horkému, který se bohužel potýká s jistými zdravotními lapálími, ale vše je na dobré cestě a Roman už se těší, až bude koncertovat, tak kdyby náhodou poslouchal, Romane, moc tě zdravím, doufám, že mohu říct, že i za vás, milí posluchači, a ať si brzy fit a ať nám děláš radost svojí muzikou. Tohle je taková krásná vzpomínka, písnička, ve které Roman vzpomíná na rodné město, na rodné místo. To rodné město je Brno a to rodné místo je čtvrt Černá pole. Brňáci samozřejmě vědí a je to opravdu nádherné vzpomínání. Tak Roman Horký, Kamelot a Petr Kocman vám přeje krásný večer a těším se na vás po 21. hodině.

21 hodin, k tomu 10 minut, posloucháte středeční večerní vysílání, s vámi Petr Kocman. No a v této hodině se určitě budeme věnovat jednomu dnešnímu oslavenci, kterým je jeden velmi slavný hudebník a spojím to hned několika písněmi. Bude to v tom dalším vstupu. No a jinak z písniček, na které se můžete těšit, tak samozřejmě, když je dneska ten Valdemar, tedy ne s dvojitým V na začátku, tak musíme rozhodně zazpomínat na Valdu. Jenže

tolik nabídka písní, které vás čekají v této hodině, no ale teď už je připraven Jura Pařes a kapela Pozdní sběr a jedno konečně veselý blues. Přeji vám hezký poslech.

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě

citnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Když dovolíte, rád bych následující minuty a následující písně věnoval vzpomínce na jednoho velkého hudebníka, který by dneska slavil narozeniny. Tím hudebníkem je Donald Ray Williams, kterého celý hudební svět zná jako Dona Williamse. On by je právě dnes slavil narozeniny, narodil se v roce 1939 v Texasu. Opustil nás bohužel v roce 2017 v 78 letech v Mobile v Alabamě. No a jeho muzika byla opravdový lék. To totiž zmiňuje i mnoho lékařů, kteří dělali takový výzkum mezi pacienty. Když pouštěli Williamsovu muziku, tak vykazovali známky opravdu něčeho mimořádného, že ten zdravotní stav se skutečně lepšil, je to dokázáno. Ono se mu přezdívalo Gentle Giant, tedy něžný obr, protože on byl vysoký muž, ale měl velmi něžný hlas, typický basbariton. No a jeho muzika, představte si, ta oslovila množství lidí a napříč žánry, protože jeho písně zpíval třeba Johnny Cash nebo Ray Scott, Leon Russell, Josh Tanner z té mladší generace, Alison Krauss, Billy Dean, Alan Jackson, samozřejmě Kenny Rogers a mnoho, mnoho dalších, mohl bych jmenovat velmi dlouho. No a ta jeho muzika, ta se dostala do různých koutů světa, byl velmi oblíben třeba samozřejmě britském království pochopitelně, ale třeba také v Austrálii, na Novém Zélandu a představte si, no v Irsku tam několikrát hrál, tam to bylo jasné, ale třeba na Ukrajině nebo v Indii, v Etiopii, v Kamerunu, dokonce v Nigerii, v Ghaně, v Keni, v Malawi, v Sierra Leone nebo v Tanzánii, v Zambii, v Ugandě, tam všude milovali jeho písně. Je to něco neuvěřitelného. No a v roce 2010 byl uveden slavnostně do Country Music Hall of Fame, tedy do síně slávy. Samozřejmě ten jeho život byl velmi pestrý, takže bych mohl o něm vyprávět velmi dlouho, ale pojďme si teď Dona Williamse v pár písních připomenout a bude to vlastně takový malý přehled toho, kdo jeho písně měl rád, ale jako první to bude přímo mistr, jedna z jeho nejslavnějších skladeb, která se jmenuje Sing Me Back Home. Ovšem bude to nová verze, kterou natočil o několik desítek let později než ten originál. A ta písnička pojednává o vězni, který je odsouzen k trestu smrti a když ho ten dozorce vede chodbou vstříc jeho osudu, tak se s ním vlastně všichni ty trestanci z těch cel jdou rozloučit, koukají za těma mřížema a on říká tomu dozorci předtím, než ho odvádí do té cely smrti, tak říká, ať mi ten přítel, který hraje na kytaru, splní jedno přání. Ať mi zahraje písničku, kterou jsem slýchával, když jsem byl malý doma a ta písnička mě dovede domů a oživí mé vzpomínky a vrátí zpátky ty nádherné roky, tak ať mi tu písničku zahraje a dovede mě domů, než zemřu. Velmi smutná píseň a Don Williams ji naspíval nádherně.

Smutná, ale krásná píseň, See Me Back Home. No, písničky Dona Williamse miloval i František Nedvěd. Vzpomínám si, když vydával své druhé solové album s kapelou Druhé podání, tak jsme se potkali tenkrát na nějaké akci, kde jsem měl svůj koncert a František taky, a v zákulisí mi říkal, mám pro tebe novou desku a určitě budeš mít radost. Je tam písnička od někoho, koho máš taky rád. No, v tu chvíli se netušil, protože samozřejmě těch společných hudebních lásek jsme měli mnoho a jednou z nich byl samozřejmě Gordon Lightfoot, z jehož repertoáru Fanda čerpal nejvíce, ale často sáhl i do repertoáru dalších countrymenů, jako třeba Randy Travis, ale nebo právě Don Williams. No a vůbec jsem v tu chvíli netušil, když mi to Fanda říkal, že nádherně udělal jednu Williamsovu písničku, kterou Dušan Vančura česky pojmenoval Jsem tvůj déšť. Tak pojďme zazpomínat na Františka i na Dona Williamse. Už to tam nahoře roztáčí spolu na obláčku.

Tak tohle byla patrně nejoblíbenější Františková píseň z repertoáru Dona Williamsa a také ji hrával až do svého odchodu na každém z koncertů a s velikou chutí a radostí. Další píseň je také jeden z velkých hitů Dona Williamsa, skladba Tulsa Time, kterou složil jednou s kytaristou své doprovodné kapely, když byli v Tulse v Oklahomě uvězněni, v uvozovkách uvězněni na hotelu při cestě na turné, protože přepadla sněhová bouře a oni nemohli odletět od jetnic, takže byli zavřeni v hotelu. No a během asi půl hodiny kytarista, který si brnkal nudou na pokoji na kytaru, složil nápěv, který za chvíli zahrál Donu Williamsovi a ten řekl, to je dobrý, a společně píseň během asi hodiny dodělali. A já vám teď tuhle tu písničku pustím v provedení tria, které se říká Pistol Annie, což jsou tři půvabné mladé dámy. Jejich čele stojí opravdu obrovská hvězda americké country Miranda Lambert. A je to vlastně důkaz toho, že i tu mladou generaci stále oslovuje muzika Dona Williamsa. Tak pojďme na to, Tulsa Time, malinko šmrncovnější úpravy.

Tak to byly Pistol Annies a velký hit Donna Williamse, Child of Time. No, do repertoáru Donna Williamse často také sáhli v historii fešáci. Fešáci dokonce měli jednu píseň, ze které udělali duet, která původně od Donna Williamse duet nebyla. Samozřejmě také znáte další písně, ale také sáhli po písni, která je vlastně trošičku v jistém smyslu kontroverzní. Protože Don Williams v 80. letech natočil píseň a album Miracles a je tam píseň stejného názvu, ovšem po jejím poslechu všichni logicky musí odsouhlasit, že to je novosvětská symfonie, respektive Largo z Dvořákovy novosvětské, ale pod tou písní Miracles je podepsán úplně jiný autor, nikoliv Antonín Dvořák, takže i pro mě je to dodnes taková malá záhada, kterou jsem nikdy nerozklíčoval, ať jsem se ptal na různých místech, dokonce i v Nashvilleu jednoho šéfa společnosti ASCAP, což je jakýsi protipol Českého ochranného svazu autorského, a ten kroutil hlavu a nedokázal mi říct, jak je to možné, přestože jsem pouštěl ukázku z novosvětské. No, asi se ten autor hodně poučil. Fešáci tu písničku udělali už v 80. letech, kdy ji zpíval Pavel Brimmer, ale nahráli ji až o mnoho let později. Tak pojďme si teďka poslechnout Miracles, tedy Largo od Fešáků.

No a teď mám pro vás ale opravdovou lahůdku. Jistě si vzpomínáte na legendární americký seriál Kojak, kde hrál hlavní roli ten holohlavý poručík, komisař, herec jménem Telly Savalas, velký sympatiák, který kouřil nejdřív cigáro, potom to filmaři vyměnili za to kulaté lízátko, což jsem mu jako dítě strašně záviděl, když jsem ten seriál pozoroval na rakouské televize za minulého režimu a tady ta lízátka tady ještě tak nebyla tenkrát. Si vzpomínám, že maminka mého spolužáka dělala vedoucí v sámošce a tenkrát na prodejnu přišla krabička 10 těchto lízátek. No, na půl to vůbec nepřišlo, to si hnedka rozebrali zaměstnanci mezi sebou a já jsem jedno od kamaráda protečně získal, tak napřed jsem se na něj koukal zbožně asi měsíc a pak jsem ho teda vyblízal. No, ale Telly Savalas, představte si, že je to, nebo byl to nejenom skvělý herec, poručík Kojak, ale také to byl zpěvák a představte si, že miloval country hudbu. No a navíc si představte, že také na jednu ze svých desek sáhl po jedné z nejznámějších písní Dona Williamse, a sice Some Broken Hearts Never Mend. Ano, to je ta píseň, kterou i u nás udělal dokonce Karel Gott na své country album v 80. letech. Takže teď si pojďme poslechnout poručíka Kojaka, jak hraje píseň Dona Williamse. Jdeme na to.

To byl poručík Kožák, Telly Savalas a písnička Donna Williams, Some Broken Hearts Never Meant. No, do repertoáru Donna Williams sáhnul v jednom roce také slavný Kenny Rogers a vybral se píseň Lay Down Beside Me. No a tuhle tu jeho verzi také slyšel Pavel Bobek, který pro změnu zase sahal do repertoáru Kennyho Rogersa, a to hned několikrát. No a vznikla nádherná česká verze, jedna z nesmrtelných písní, která si myslím, že už dávno překročila hranice country hudby, že patří prostě do opravdu pokladnice české hudby. Je to samozřejmě Pojď dál a zpívej.

Tak to byla také jedna z krásných písní Dona Williamse, takhle s českým textem Pojď dál a zpívej, zpíval Pavel Bobek. No, na Dona Williamse a jeho písničky bychom mohli vzpomínat, řekl bych, bez nadsázky několik hodin, protože jich natočil opravdu spoustu. Tuším, že to bylo 25 studiových alb, nepočítám ta živá a další výběry a kompilace. Možná bychom si to mohli klidně někdy zopakovat, klidně mi napište, kdybyste chtěli, protože těch verzí a interpretů je opravdu veliká spousta, ale já bych to vzpomínání na dnešního oslavence Dona Williamse zakončil krásnou písní, kterou znáte také s českým textem, protože ji nahráli v 80. letech také fešáci, zpívala Robert Moucha, basista, a je to píseň Šéfe. Tuhle tu písničku hrál samozřejmě také Don Williams, no a Dona Williamse velice milovala jedna rocková a bluesová legenda Eric Clapton, který nedávno navštívil Prahu, hrál v O2 aréně. No a ten dokonce Dona Williamse v 70. letech natolik miloval, že natočil několik jeho písní, no a jedna z nich je právě We Are All The Way, tedy v češtině jako Šéfe, takže tohletou verzí Erica Claptona

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Kant.

To byl brněnský folk tým a písnička Odcházím z domova, taková malá pozvánka na letošní Country Fontánu, kde folk tým vystoupí také. Na závěr hodiny to bude ona slibovaná píseň Johnnyho Cashe Understand Your Man, se kterou se vrátíme až do roku 64, tedy pak, když to dobře počítám, o 62 let nazpět, kdy Johnny Cash s touto písní na hitparádě Billboard Hot Country Singles vydržel na prvním místě, představte si, od 4. dubna až do 9. května, což byl tedy obrovský úspěch. A i po těch dlouhých 62 letech je to stále skvělá píseň a veliká country klasika. Přeji vám tedy hezký poslech a těším se na vás po 22. hodině.

To byl Mirek Hoffman a Green Horni a dneska už legendární kus Hey Joe. Je 22 hodin 10 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Radia a s vámi až do půlnoci Petr Kocman. Tak v této hodině kromě písní také popřejem k narozeninám jednomu našemu úžasnému herci. Troufnu si tvrdit, že to je člověk, kterého máme určitě všichni rádi. Dozvíte se, o koho jde hned v tom dalším vstupu. Teď už je ale připraven Ladislav Vodička, country beat Jiřího Brabce a píseň velmi tajemná. Šej.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Dneska slaví naprosto neuvěřitelné 83. narozeniny vynikající herec, oblíbený herec. No, dá se říct, že patří také do té kategorie pavič, ač tedy tohleto slovo úplně nemám rád, ale je to člověk, který rozhodně umí udělat, jak říkal Jarda Štercl, srandu. Pan Luděk Sobota narodil se v roce 1943 v Praze. On vlastně vystudoval dopravní průmyslovku, poté absolvoval v roce 66 herectví na Pražské Damu. No a po ukončení studia pracoval jako metodik v Ústí nad Labem v kulturním domě. No a hrál také v tamním Kladivadle, což je scéna, kde se setkalo mnoho později velkých herců českého filmu a divadla, jako třeba Pavel Zedníček, Jiří Bartoška, a také v Kladivadle hráli fešáci. Představte si, ještě předtím, než se z ní vlastně fešáci stali, to byly ještě Bluegrass Hoppers, a tam se všichni potkávali. No a Luděk, přestože měl schopnost hrát dobře i charakterní role, tak jeho doménou se stala prostě komika. No, především tedy autorská, založená na těch vlastních textech a improvizaci. Takovou tvorbu poznal nejprve v kolektivním, řekněme, tvůrčím duchu souboru Y pod vedením skvělého Jana Šmída, kde hrál od roku 68 čtyři sezóny. No a do povědomí široké veřejnosti vstoupil, řekl bych, nejvíce pak rolí toho vesnického chasníka Františka Koudelky ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Ten film já považuji za jeden z kultovních českých filmů. Právě proto, že v něm měl prsty samozřejmě Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Ti si myslím, že na to měli velikou zásluhu. Také v tom filmu hraje spousta členů divadla Járy Cimrmana. No, poté se často objevoval v komediálních filmech režiséra Petra Šulhofa, to je také nutno podotknout, byly skvělé. No a od roku 73 až do roku 1990 působil v pražském divadle Semafor, kde ve scénkách s Miroslavem Šimkem a Petrem Nárožím dovedl k dokonalosti typ takového přitroublého poplety, což je zachyceno na mnoha LP deskách a je toho opravdu veliká, veliká spousta. No, v posledních letech, což bylo tuším, že v roce 2010, po takové jisté pauze umělecké stvárnil v komediálním seriálu Okresní přebor jednu z hlavních rolí Václava Orla, tedy předsedu klubu Teje Slavoj Houslice, no a potom si zahrál i v tom úspěšném filmu Okresní přebor, poslední zápas Pepíka Hnátka. Já bych Luďkovi Sobotovi moc rád popřál vše dobré a pro mě osobně je to člověk, který mi provází celý můj život. Já jsem ty jeho legendární scénky, ať už s Miroslavem Šimkem, nebo tehdy ještě v Semaforu i s Petrem Nárožným, hltal jako malý kluk a mám je dodnes moc rád a říkal jsem si, že bychom si některou z nich mohli připomenout, ale těžko kterou vybrat, protože je jich tolik a jsou skvělé, že jsem něco dělat, a vzpomněl jsem si teda na jednu velmi starou, kterou jsem měl opravdu rád, a je to scénka s Miroslavem Šimkem, která se jmenuje V seznamovací kanceláři. No a hned potom, až scénka dozní, tak nám Luděk Sobota ještě zaspívá s Benjovinem Ivana Mládka písničku Rychlík jede do Prahy, na kterou si také jistě pamatujete z toho legendárního LPčka. Takže dámy a pánové, dnešní oslavenec pan Luděk Sobota.
1: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem asi, že jo,
2: naschle. Dobrý den, uklidněte se.
1: Já myslím, že jsem zás vlet někam.
2: Ne, jste tady dobře, co si přejete?
1: No podívejte se, situace se má následovně, já bych se potřeboval seznámit se ženou.
2: Ano, to je mi jasný. Aby vám bylo jasný, my chlapi tady s chlapama neseznamujeme.
1: To mi ani tak moc nevadí, víte, až s těma já už se znám. U nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne.
2: No dobře, dobře.
1: No to bych byl jedině pouze rád, kdyby to dopadlo dobře.
2: No ne, já myslím, no, abyste to zkrátil. Jakou ženu byste si vedle sebe tak představoval?
1: To si můžu vybrat.
2: Tak jistě, z toho, co máme na skladě, tak určitě, že?
1: Máte něco čerstvýho?
2: Jak čerstvýho?
1: No jak čerstvýho, abyste mi nenavízel nějaký ženský, který už tady leží dlouho, víte?
2: Počkejte, to vám může být jedno, jak dlouho tady leží, hlavně, aby vám dotyčná vyhovovala.
1: No to ne, to není pravda, jak to říkáte. Jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valnej zájem, víte? Já pak kvůli vám nějakou takovou tadyhle nebudu celý život, pane.
2: Počkejte, no, vy mi snad tady něco vyčítáte a já jsem vám ještě nic nenabídl, ne?
1: No právě proto, že jsem ještě nic nenabídnul. To já jsem tamhle předloni jsem byl tamhle v tom v Hamburku a jen jsem byl do toho.
2: Do čeho?
1: Dovnitř. Víte, takové mě bylo ženské, to by se koukal.
2: Dovolte, snad si nechcete plést naši seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.
1: Já nekřičem. To oni, když mě vyhazovali.
2: Proč vás vyhazovali?
1: No, protože jsem asi pořád zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze.
2: Výborný. Pro zajímavost, co jste jí nabídl?
1: No, co já jsem jí mohl akorát tak nabídnout? Akorát tak jedině příslib, víte? Že si jí vemu, samozřejmě.
2: Dobře. Chápu. Jakou ženu byste tedy chtěl od nás?
1: No taky takovou. Mě to radila máma, víte. Ona má máma o mě strach. Máma.
2: Ano. Matko. Moc podobných slabých pohromadě, že?
1: Mě to zarádí. Ona má máma...
2: No maminka má o vás strach, no dál. No, co chce?
1: Maminka má o mě strach.
2: Ano. Co chce maminka? No.
1: Ona má...
2: A co má strach?
1: Abych nějaký nesed na led.
2: Na led? Neříkala na led?
1: Co?
2: Na led? Neříkala na led?
1: Neříkala na led.
2: No neříkala na led.
1: Jako na hlavu.
2: Ne. Jako na lepidlo.
1: Když bych jí šahal na lepidlo.
2: Sedal, ne?
1: Sedal. Proč bych jí sedal na lepidlo? Přece se podívám, kam si sedám.
2: No já doufám.
1: No, když mě pozve, no. Konečně.
2: Ne? No helejte se, to se tak říká. Sednout někomu na lep, ne? Co? Jako kdybyste nějaký skočil na špek.
1: To jo, to bych skočil. Já nemám rád hubený. Mě to radila máma. Aha. Ona má máma o mě stejně.
2: Já vím. Helejte, my se nakonec domluvíme i bez vaší mámy. Mně se to začíná rýsat. Helejte. Vy nechcete hubený.
1: Ne, to si radši připlatím. A měla by mít sílu v nohách.
2: To říkala taky máma,
1: taky.
2: Že?
1: Taky. Ona má máma. A mě strach. Měla by mít sílu. Ono k nám je to, pane, dopatrá.
2: Ano.
1: A teď já vám řeknu tu skutečnost, která se tady objevuje.
2: Ano.
1: Ono tahle ty těžký tašky s tím nákupem a s tím konezem a všechno. A i se vším.
2: Ano.
1: A teďka ještě tahat ty kýble s tím uhly. Pane, a kojit při to.
2: Snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
1: Já, co jich budu mít hlad?
2: Cože?
1: Ty víš, co když bude mít hlad?
2: Kdo?
1: Co?
2: Kdo?
1: Kluk.
2: Jaký kluk? No. Vy máte kluka.
1: No já ne, ale ona bude mít.
2: Já jsem z vás jelen.
1: No.
2: S kým?
1: To já nevím, to je jedno. Hlavně, aby měla kluka, aby mě pomohl v sadu, až budu starý, aby mě pomohl, aby mě tam zastal. Zastal jsem chtěl říct. Aby mě zastal, až budu starý, až my máme sad a máme taky ovocný stromy, aby mě pomohl zatřást konečně s korunama.
2: Já rozumím, ano.
1: My chceme zatřást korunama.
2: Helejte, a nechcete teda nějakou rovnou?
1: Rovnou chci, křivou nechci.
2: Ne.
1: Aby se mi ještě smáli kvůli vám.
2: Kejte, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.
1: Jak s dětskem?
2: No s dítětem.
1: S dospělým by to nešlo.
2: Jak s dospělým?
1: No s dospělým dětskem, aby už pomohl třeba s korunama.
2: No to máte těžký.
1: To je těžké, ať vás tím zatřese.
2: Ne, já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou sena. Teda nebylo by to těžké a nesmělo by vám vadit, že by byla asi o 20 let starší než jste vy.
1: No to by mě silně vadilo, pane. To jsem si rovnou mozí mámu.
2: No helejte se, já už vám začínám rozumět, aby jsme to teda ukončili. Vám ani tak nejde o lásku, že jo? Vy spíš potřebujete výpomoc v domácnosti.
1: O sílu, no.
2: O výdrž takovou.
1: Aby zabrala.
2: Ano. O vytrvalost a o sílu. No helejte, jestli vám jde o sílu, měl bych tady jednu lehkou atletku.
1: No, lehkou nechci, víte. To už jste si mohl všimnout, že jsem pěkně vybouřený.
2: No. Ale tohle je sportovkyně, lehká atletka hází kladivem.
1: To by mi ještě chybělo. Dostá kladivem, víte?
2: Prosím.
1: Vsteklou nějakou.
2: Není vsteklá, ale když ji nechcete, nemáte jí mít, nabídnu jinou. Pak je tady teda, když jde o sílu jedině už, Marta Buková.
1: Buková, Buková.
2: No to?
1: To je divný jméno.
2: Proč divný?
1: To je divný jméno. Normálně jméno. Na mě.
2: No Buková, to je Marta.
1: To by se jmenoval celá Buková.
2: Ale lidi, je to jedno, ne? Je to jedno, jak se jmenuje teď. Potom se stejně bude jmenovat podle vás, ne?
1: No jo, vlastně. Luděk.
2: Ale ne, Luděk, podle vašeho příjmení se bude jmenovat. Jaké ráčíte mít příjmení?
1: Já jsem Jedle.
2: No tak slečna Buková se bude jmenovat Jedlová. No.
1: No to se to narovnal. No, Jedle to ještě šlo, ale Jedlová.
2: Protože vám se pořád něco nelíbí.
1: No. To je divný, vy
2: tak nejste spokojen. Prosím, ať si slečna nechá své dívčí jméno, bude se jmenovat Buková nadále a vy se budete jmenovat Smrt. No, a je to. Každý bude.
1: Jaký mít... Smrt, člověče, já jsem Jedle.
2: No tak promiňte, splet jsem si dřevo jako dřevo, ne?
1: No to není pravda, ale... že každý jen tak nesežene.
2: Ale no tak prosím, tak Buková a vy Jedle, no. A jsme domluvený, ne?
1: No, to vám tě pěkně děkuju, člověče. Vy to tak vylepšujete, ale čím dá tím hůř, člověče? Víte, jak bude dole na dveřích vypadat ta vizitka? Buková Jedla. To k nám začnou jezdit pro dříví.
2: Já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět, ne?
1: To nevím. Jak vy se pro zajímavost jmenujete?
2: No, jak bych se jmenoval?
1: No, mě to zajímá.
2: No, normálně, prosím,
1: no,
2: se jmenuji. No Hroch, no.
1: A to se nestydí.
2: A proč bych se styděl? Ta co asi? No, my jsme slavný rod Hrochů. Táta byl Hroch, děda byl Hroch, všichni jsme Hroši doma. Pane, já jsem na své jméno hrdý.
1: Jo, no prosím. A odkaď pak jste všichni Hroši?
2: No z Píšťan.
1: To chápu, pane, tam je bahno.
2: Řekněte si to vyjedle a řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
1: Je opravdu silná.
2: A to víte, že jo, neotravujte. Je silná jako bej.
1: No, dovolte laskavě. Snad jako kráva, ne?
2: Tak promiňte, Jedle, no.
1: No nic se nestalo Hrochu. A jak víte, že je ta silná?
2: No protože tady vždycky Marta Buková zápasí s medvědicí o poutí.
1: Jo?
2: No.
1: O poutí?
2: No o poutí.
1: A vyhrává?
2: No, tak minule pravda prohrála.
1: A nebo byste mi teda tím pádem radši rezervovat tu medvědici?
2: Jak myslíte?
1: Když na ní vyhrála?
2: No nezlobte se, snad byste si nechtěl vzít medvědici.
1: No hned ne, pochopitelně, že jo? Nějaký čas bych s ní musel chodit.
2: Teda nevím, vy máte ale divný chutě vzít si medvědici.
1: Co se diví, co je na tom, člověče? Hejte se, vy jste ženatej.
2: No jsem.
1: No vidíte, když si někdo může vzít Hrocha, proč já bych se nemohl vzít medvědici? Naschledanou.

0: No, uf.
1: Sykl tiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
2: Právo jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět vacem.
3: Zelení mužníci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři, bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
3: Se ptáš, štěstí jen muška zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

Tak a pojďme si připomenout některé události, které se odehrály právě dnes, tedy 27. května v historii. Roku 1897 odstartoval první ročník známého běžeckého závodu Běchovice Praha. V roce 1920 byl Tomáš Garrigue Masaryk zvolen podruhé prezidentem republiky. No a o 7 let později, tedy v roce 1927, byl Tomáš Garrigue Masaryk opět zvolen, tentokrát potřetí prezidentem republiky. V roku 1655 provedla Anglie invazi na Jamajku. Španělští obránci ostrova kapitulovali, no a Jamajka se stala anglickou kolonií. V roce 1703 car Petr Veliký založil Petrohrad. V roce 1930 na Manhattanu otevřeli slavnou budovu Chrysler Building. Byla to tehdy nejvyšší budova světa. V roce 1941 v Atlantském oceánu byla potopena německá bitevní loď Bismarck s 2300 lidmi na palubě. V roce 2001, a to je tedy jeden z velkých českých majstrštyků, v rakouském Getticu překonal jako první atlet hranici 9000 bodů v desetiboji Čech Roman Šebrle světovým rekordem 9026 bodů. No a překonal ho teprve, až tuším, že v roce 2012 Američan Ashton Eaton, a ten měl výkon 9039 bodů. No a v roce 1937 byl otevřen most Golden Gate Bridge v San Francisku pro pěší, no a pro automobilovou dopravu to bylo druhý den. No, když jsme tedy u tohoto výročí, tak bychom si mohli Golden Gate a San Francisco připomenout. Mimochodem, Frisco je nádherné město s atmosférou, která vás okamžitě nějakým způsobem pohltí. Konfrontoval jsem tento můj názor a tu moji zkušenost s dalšími lidmi a všichni říkali, že když poprvé přijeli do San Franciska, tak opravdu

bych teďka pustil písničku, která, dá se říct, je to jeden z nejznámějších takových jazzových standardů I Left My Heart in San Francisco, kterou zpíval Tony Bennett, veliká osobnost světa jazzu a swingu, a ve svém repertoáru tu písničku měli i další velikáni jako Frank Sinatra, Dean Martin, a do dnešních dnů se hraje. Ale já jsem vybral schválně živou verzi od country zpěvačky Kelly Clarkson a ještě jsem si vymyslel takovou lumpárnu, že hned potom uslyšíte tutéž píseň I Left My Heart in San Francisco, ale v podání country zpěváka Rod Stegela, je to nahrávka ze 70. let, a můžete porovnat, jak jedna a tatáž píseň zní ve dvou různých aranžma. Tak jdeme na to.

Bam boom, tak to by koukal Little Richard, jak skvěle Karel si zaspívá tuhle jeho píseň s českým textem. Tudy frudy, kudy tudy. Výborný. Tak a na závěr hodiny uděláme skok do roku 1992, kdy Pavel Dobeš vydal skvělé album s názvem Zpátky do trenek, které bylo nabito opravdu hity, trvalkami. No a jednou z těch největších trvalek, tedy alespoň pro mě určitě, je nádherná písnička Kostelíček. Pojďme si ji poslechnout. A těším se na vás po 23. hodině.

Boga v kostelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařino mi krade a skáče po mé posteli.

schodech mi vždycky strhne, šatlá přitom ty své nesmysly. Líp kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

0: 23 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

Kenny Rogers a Kim Carnes, Don't Fall in Love with a Dreamer. Je 23 hodin 14 minut, posloucháte večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. Detektivka z první ruky, no tak by se dal nazvat román Larsova Špinavá hra. Autorem je totiž bývalý policista, který se pustil do psaní pod pseudonymem Daniel Griss. Stejně tak protagonista příběhu býval Polda, než dal na dráhu soukromého očka. No a jednou se na něj obrátí někdejší kolega a chce si vybrat protislužbu za dávnou službu. Má se nechat zavřít, aby dohlédl na korunního svědka. No, zpočátku to vypadá, že vše půjde celkem hladce, než se ovšem situace pořádně zamotá a zdá se, že si Lars pobyde za mřížemi o hodně, hodně déle. Nejstarší dodnes fungující věznici u nás jsou Váldice. Dříve byl tento areál klášter mnišského řádu kartuziánů zasvěcený jeho zakladateli. A já se ptám, jak se jmenoval. To je tedy otázka pro vás, milí posluchači, pokud byste chtěli vyhrát tuhletu výtečnou detektivku, tak musíte zavolat správnou odpověď na telefonní číslo 210 323 333. Ještě jednou. 210 323 333. A já se tedy ptám, zakladatel kartuziánského řádu byl za A svatý Augustin, za B svatý Norbert, anebo za C svatý Bruno. A volat můžete právě teď.

0: No a i dnešní večerní, nebo řekl bych noční knižní soutěž má svého vítěze. Zatímco zpívá Robert Křesťan s druhou trávou píseň Boba Dylana v českém přebásnění jako každé zrnko písku, tak jste volali, volali, až se dovolal posluchač Jindřich, kterého právě teď vítám ve večerní vysílání Country Radia. Ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Také dobrý večer přeju všem.
0: Tak ptal jsem se a zajímalo mě, kdo byl zakladatel kartuziánského řádu a možnosti byly za A. svatý Augustin, nebo za B. svatý Norbert, a nebo za C. svatý Bruno. No a vaše naprosto jasná a zřetelná odpověď byla, že to byl?
1: Za C. Bruno.
0: Ano, je to tak. Potlesk letí za vámi, já jenom doplním, že kartuziáni jsou polopoustevnický řád, i dnes žijí v přísné izolaci od okolního světa. Ono je to vlastně velmi symbolické, že věznice vznikla právě v jejich bývalém klášteře. Takže tak to je. Máte rád, Jindřichu, detektivky? Je to váš šálek kávy či nikoliv?
1: Je to.
0: Tak to se tedy ale pomějete, máte se rozhodně na co těšit. Já vám ještě jednou velice gratuluji a posílám ještě písničku Míši Pávové Anděl strážný. Mějte se moc hezky, dobrou noc a někdy naslyšenou.
1: Děkuji vám, tež dobrou noc a naslyšenou.

v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

zrcadlo obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

0: Dnes je to 84 let od chvíle, kdy byl spáchán jeden statečný čin, jeden ze zásadních činů druhé světové války, a sice když pan Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinharda Heydricha. Já v souvislosti s tímto vždycky vzpomínám na Honzu Vyčítala, který mi vyprávěl naprosto neuvěřitelnou věc, možná už jsem vám ji někdy zmiňoval. Honza někdy, tuším, že to byl rok 86, se vracel z Jizerských hor, z chalupy, a byl velký déšť, no a na stopu se mu zželelo, přestože říká, že to nikdy vlastně nedělal, ale zželelo se mu tam jednoho nebožáka, který stál u cesty celý zmoklej, tak zastavil. No a z onoho člověka se vyklubal důstojník Československé lidové armády, který se, jak Honza teď cituji, projevil jako naprostý kretén. To se jinak říct nedá, protože když v Praze u Bulovky projížděli kolem té zatáčky, kde byl spáchán atentát na Heydricha, tak tenhle ten důstojník Československé lidové armády pronesl, a teď opět cituji, tady ty dva pitomci odpráskli toho Henleina. Tohle opravdu řekl, něco neskutečně. Honza mi to tehdy říkal, byl úplně rudej vsteky a říkal, že to byl moment, kdy se v něm něco opět zlomilo a sedl a napsal jednu velmi mrazivou píseň, kterou Greenhorni hráli potom leta na koncertech. Já jsem měl velikou radost, že jsem jí s Honzou vlastně taky co by člen Greenhornu, kam jsem v 18 letech nastoupil, mohl hrát, a vždycky jsem měl u té písně opravdu mráz na zádech. Ta písnička se jmenuje Battle Dress.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky Battle Dressů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl než ze stárnu Battle Dress mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední pozdrav z paluby, šlapou bačkůrky strachu.

tom celá, motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silve A, Silve B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: štenganů dorážím, Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Vstávat a cvičit, anebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

No a to je ode mě, milí posluchači, pro dnešek téměř vše. Moc vám děkuji za všechny vaše milé vzkazy, pozdravy, maily, SMSky a budu moc rád, když se opět zítra ve 20 hodin společně setkáme na vlnách Country Rádia. U večerního klídku a hodinky country je všechno, co se mi líbí. No a když dovolíte, tak se s vámi rozloučím jedním krásným citátem, který kdysi řekla jedna skvělá francouzská spisovatelka. Láska je malá epizoda v životě muže, ale celá historie v životě ženy. Přeji vám klidné sny.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radio.

Vítejte u sledování další hodinky nedělního folkového večera nazývaného Folkmeny. Tuto hodinku reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Teď ale pojďme za první rubrikou, která v této hodince je, kromě zahřívacího kola. Zahřívací kolo obstarala skupina Neřeš a také trio Peter Paul & Mary. No a tou první rubrikou jsou výročí tohoto týdne. Tentokrát vesměs gratulační, někdy i vzpomínací. Na Michala Braxatorise jsme si vzpomněli a pogratulovali mu už minulý týden, ale přidal jsem ještě jednu písničku s Bafalem, která se jmenuje Valčík. Michal Braxatoris, kapelník Bafala, zpěvák, kytarista, autor, také náš bývalý kolega, se narodil 24. května 1964. 25. května 1959 se narodil Zdeněk Hříval, zpěvák skupiny Bílá nemoc. Bílá nemoc dohrála a dospívala právě teď Čáry se překřižují. 25. 1945 se narodil Láďa Straka, kytarista, zpěvák, autor a kapelník skupiny Lokálka. Vybral jsem jednu z převzatých věcí od Lokálky, František Levota. 27. května 1974 se narodil basista skupiny Devítka, David Hofrichter. Devítka zahraje něco staršího, na co už si možná ani nepamatují. A 27. května 1956 se narodil kontrabasista a autor skupiny Nezmaři, Pavel Jim Drengubák. Nezmaři ukončí výročí tohoto týdne písničkou s Pavlínou Výšovou Lídej si mě.

Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

Tak to je ve folkových stupních, tedy v naší folkové minihit parádě v rámci pořadu Folkmeny, momentálně první místo, tedy skupina Nekrmit a Píseň proti. Na druhém místě jsou Žamboši Páč a na třetím místě Miroslav Paleček Nesnaž se utéct. Jak Nekrmit, tak Žamboši už dvakrát postoupili, takže jakkoliv si vedou velmi dobře, tak za dva týdny bude postupovat někdo z té dolní trojice. Ale na hlasování jsou ještě dva týdny, protože vždy první neděli v měsíci představujeme trojici novinek. Teď tedy druhé místo Žamboši a třetí místo Miroslav Paleček.

10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky její domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou jak z obsidiánu to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl Juliny kuráže. A před čím klečíš?

Naoto Matsumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před čím?

červnové ráno 2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla

Amerikáník vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů osvobozeného lesa od té doby zdobí kůži bílých Karpat, před čím klečím.

Aktuálně tedy třetí místo ve folkových stupních, Miroslav Paleček, Nesnaž se utéct. Máme tu čtvrté a páté místo, ale za týden, respektive za 14 dní, se ještě toho může hodně změnit. Roman Hampacher, Ptáčata a Mňau Mňau Band, Kánoe. A uvidíme, jak to bude vypadat za týden.

0: Papuchalk.
1: Papuchalk.
2: Papuchalk.
1: Papuchalk.
3: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
4: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
5: Country Radio.
4: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
6: Paní nostalgie, radši se mě ptejte, jak se mi tady žije, krev do žil mi zazvlejte.

0: Na telefonickém spojení do studia Country Radio je opět Pepa Pelán. Pepo, já tě zdravím, ahoj.
1: Taky tě zdravím.
0: No a na jaký koncert pozveš naše posluchače?
1: Tentokrát je to do Voznice. V tamním lesním divadle proběhne v sobotu 30. května mezi 12. a 22. hodinou již tradiční festiválek pro radost. Na pódiu se v tom čase vystřídá 11 hudebních uskupení a po 22. hodině následuje jam session. A ještě vlastně důležitá informace, celou akci provede slovem tvůj kolega Petr Bohuslav.
0: Předpokládám, že jsou k tomu nějaké webové stránky, kde si posluchači přečtou, kdo tam bude vystupovat?
1: Ano, ano, ano. To stačí zadat festiválek pro radost Voznice a objeví se tam vše.
0: Takže ještě jednou to datum.
1: Datum sobota 30. května a čas mezi, nebo od 12 do 22 hodin plus jam session.
0: Já doplním, že je to ta Voznice u Dobříše, aby se posluchači orientovali. A děkuji ti za pozvánku, popřeji hodně účastníků a spokojenost s festiválkem.
1: Jo, moc děkuju, měj se hezky, ahoj.
2: Přepočítávám, až to bude možné, otočte se.

0: Dojeli jste do cíle.
1: Vždycky, když do studia Country Rádia dorazí František Čálek, je jasné, že si budeme povídat o dětské portě. Já tě zdravím, ahoj, je to tak?
2: Já tě taky zdravím, ano, je to tak. Zdravím i všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak jak to s dětskou portou bude letos?
2: No, letos to bude zajímavé, protože jsme se dostali do polujubilejního 35. ročníku, čím se dostáváme mezi jedny z nejstarších festivalů folk country žánru u nás. A letošní republikové finále bude v sobotu 30. května, opět v Kroměříži po 9. už za sebou, v Prušinovské ulici ve dvoře vedle divadla, a opět to bude zase na dvou pódiích, která se budou střídat. Letos bude vystupovat dokonce 47 různých uskupení, jednotlivců, duet, skupin, takže to bude pěkně dlouhé, ale nevadí, bude aspoň hodně muziky, začínáme již 8.30, vypadá to, že soutěž by měla končit okolo 7 hodiny večer, zatímco se porota bude radit, tak ji vystřídá skupina Marien, která zahraje jako hlavní hudební host, a pak zhruba o 9 hodin by mělo být vyhlášení výsledku.
1: Vstupné je dobrovolné, takže můžou posluchači a diváci vlastně přijít kdykoliv odejít, je to tak?
2: Ano, je to volné, takže přijdou, poslechnou si, můžou se pojat po krásné Kroměříži, zase se vrátit.
1: Mimochodem hned vedle je také muzeum Karla Kryla, když to připomenu.
2: To je další věc, kdy je dohodnuto, že jako bude otevřené muzeum Karla Kryla, můžou se tam jít podívat. Ano.
1: Vesměs jsou tam dětští soutěžící, takže o nich ještě moc informací není na internetu a na podobných věcech, ale vždycky jsem si všiml, že v tom průjezdu visí krátké navštívenky či vizitky jednotlivých soutěžících.
2: Právě proto, že vlastně jsou to ještě děti mezi 7 a 18 lety, tak je jasný, že nikdo z nich nebo většina z nich ještě není příliš známá. Tak už několik let děláme to, že vizitku každého z těch 47 vlastně uskupení pověsíme do průjezdu, který musí každý projít, když jde dovnitř nebo když jde ven, a tam si mohou hosté, diváci a tak dále najít toho svého oblíbence, který zrovna třeba zaujal při vystoupení, nebo naopak někoho, na toho se přišli podívat.
1: Takže pokud posluchači, respektive návštěvníci, budou chtít vědět, kdo bude folkovou nebo countryvou hvězdou, řekněme za 5 let, protože teď je to ještě dítě nebo mladý soutěžící, tak se může přijít podívat právě na dětskou portu. Mimochodem, kde se tam vzalo těch 47 soutěžících?
2: Právě já si myslím, že tím, že dětská porta je největší festival dětských hudebníků v oblasti žánru folk country a podobně, tak je dost velká naděje, že někdo z těch finalistů se opravdu za 4-5 let někde objeví, jako se objevil Vítěz Troníček nebo Radka Fišarová, kteří kdysi vyhráli jako dětskou portu. A to, že je to největší festival, je vidět i z toho, že finalisté těch 47, o kterých jsme mluvili, vzešli z 9 kol oblastních, které byly skoro ve všech krajích České republiky od podzimu až do vlastně března, a porota každého toho oblastního kola poslala jenom ty opravdu nejlepší sem na republikové finále.
1: Já ještě poznamenám, že se soutěží hned v několika kategoriích, to ale nebudeme teď tady rozebírat. Možná ještě řekni stručně 2 jména, která to budou moderovat, protože jsou to 2 pódia.
2: Ano, tím, že jsou tyto 2 pódia, která jsou proti sobě,

0: do zhruba 19 soutěž, od 19.30 Marien a zhruba o 9 hodin večer vyhlášení výsledku.
1: Říká František Čálek, jeden z organizátorů Dětské porty. Já mu děkuji nejenom za tento rozhovor, ale i za to, jak se společně s ostatními o Dětskou portu staráš, a už se těším, protože se tam pojedu do Kroměříže také podívat. Já ti děkuju.
0: Já také děkuji, všechny vás zvu, bude to určitě super.
2: Tak hraj, dneska smutno je, tak hraj, pak

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Jste z Pardubic a okolí a máte rádi hezké písničky? A máte rádi kafe a dorty? Tak to vás spolu s Underfolkem zvu na koncert skvělého muzikanta Honzy Přesličky, zakládajícího člena a autora mnoha písní kapely Epidemie. Na viděnou ve středu 27. května v 19 hodin v Kroskafé na třídě Míru se těší Petra Palaščáková.
2: Pokud se vám u ženských dnes a denně nedaří,

0: telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď David Benda, český hudebník, skladatel a světový šampion ve hře na pětistrunné banjo. Z muzikantů, které znáte z vysílání Country Rádia, spolupracoval například s Radimem Zenklem, Ondrou Kozákem a podobně. V tuhle chvíli ale má také kapelu, která se jmenuje Sevastelar. Já vás zdravím, dobrý den a poprosím, představte váš projekt.
1: Krásný den do Country Rádia všem posluchačům. Takže jmenuji se David Benda a rád bych vám představil skupinu, která vystupuje pod názvem David Benda and Sevastelar. Je to taková multižánrovější kapela samozřejmě, vycházíme všichni z kořenů, který máme bluegrassový a country a folku. A na co bych vás chtěl pozvat, tak je určitě koncert v Brně ke kouřícímu králíkovi, který se bude konat 25. května v pondělí od 20 hodin a hned druhý den do Zelenáčovy šopy ve Zlíně, kde budeme hrát taky od 20 hodin, tuším.
0: Najdou se nějaké informace o těchto koncertech a vůbec o vaší kapele také na webových stránkách?
1: Ano, ano, určitě pro veškeré informace mrkněte na davidbenda.com a v sekci akce máme všechny možné koncerty, kde nás můžete letos ještě vidět.
0: Takže 25. u Kouřícího králíka v Brně a 26. v Zelenáčově šopě ve Zlíně vystoupí David Benda and Sevastelar. Já za tuhle pozvánku děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
1: Moc krát vám děkuji a mějte se krásně, všem přeju krásný, skvělý den.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Velecené dámy a velecení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Ptákem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My totiž, my dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci, tedy v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí, jak to v té opeře leží od začátku až do konce. My jsme tam byli angažováni u té opery, jak se jmenuje ta opera, počkej sakra, já to mám už u sebe,
1: ta opera,
0: ale já vím, počkej, začíná tak jako od P. Asecuración generali.
1: A to náměstí, jo?
0: Na náměstí toho znám Marka. Na náměstí Marka. Tedy upozorňuji, že v této opeře vystupují následující tedy členové opery tamnější Markové. Kapelník, orchestr, který nám nahradí klavír, pak vystupuje tenor, soprán, bas, no prostě, co k opeře přísluší a co v opeře náleží. Velecené dámy a velecení pánové, od této chvíle mluvíme italsky. Aby do nerozumí, tak musí, máš to, my si jako nemůžeme pomoct tyhle věci, teď je to perfektní. Kapelníko, dirigento, začátkando. Overti lì.

0: Gata yuko si chandu. Si chandu. Si chandu. Si chandu. Si chandu. Si chandu. Si chandu. Si opona, železná opona dolů, za chvíličku se pokračuje, železná opona dolů, tak.
1: Kapelníkou už je dobře pokračování.
2: Pokračování, tenore, tenore, nyní vystupuje tenore, tenore.

don copio mla. Basso, basso.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.